0: Nabídlo.
1: Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál. Začala další hodina dnešního Hard & Heavy a jak už možná někteří z vás vědí, po roce bude opět ve znamení vyhlašování výsledků české rockové ceny Břitva, zaměřené převážně na tvrdší formy rocku, metalu, punku nebo hardcoreu. Výsledky za rok 2025 určilo 39 hlasujících z mnoha magazínů, fanzinů, webzinů či pořadů. Jde o vlastně půlkulatý jubilejní 25. ročník této ankety. Širší výsledky Břitvy 2025 najdete na konci pořadu na webu www.cenybritva.cz. My jsme začali s skladbou Hatecure od skupiny Nahum a to nebyla náhoda, protože jejich album Old World Dead obsadilo 10. místo v kategorii album roku. Teď tedy místo 9. a na něm skončil Necrocock a album Truchlohry. Tak si pustíme také něco z něj, bude to Havárie v Necrocockově čtvrti.

Toto byla skladba od Necrococa z jeho alba Trucho hry, které obsadilo 9. místo v cenách Břitva 2025. Na 8. místě skončila skupina Inoxia Corpora s deskou Králi z Maru. Přejdeme teď ke kategorii objev roku. Tam na 3. místě se umístili Reflections of Karma, 2. místo patří skupině Sughu a 1. místo obsadila skupina Marno. Ta zároveň má 7. místo v hlavní kategorii album roku a 1. místo v kategorii punk a hardcore. Tak pojďme na jejich desku Via Incognita a pustíme si z ní song nazvaný Odpuštění, skupina Marno.

0: na Beatu.
1: Posloucháte Hard and Heavy na rádiu Beat, posloucháte představení výsledků ankety Břitva 2025. Přecházíme ke kategorii neřadové album roku. Třetí místo obsadila reedice debutového alba Caviar Cavalier Clinic. Druhé místo to patří živému albu Hypnos, The Dead Crow Still Burning Black. A první místo obsadil na Troy DVD a MPEG 4 vydaný dokument Světec z pekla, označovaný také jako Chaotikon Petra Štěpána, apoštola československého punku a gotiky. Autory tohoto dokumentu jsou Jan Hrušovský a Jindřich Kom, zvaný RX Támo. Další kategorie mini-album a split a single roku. Třetí místo, společný sedmipalec kapel Six Sinus Syndrome a Lycanthropy. Druhé místo, mini-album Destroy, Autostop značí smrt. A první místo, desetipalec skupiny Bibione, Paprika Traum Brötchen. Přecházíme na šesté místo hlavní kategorie album roku. To patří kapele Cult of Fire a desce The One Who Is Made of Smoke. Právě z něj tahám píseň There Is More to Lose.

0: Radio Beat.
1: Call to Fire za námi a před námi vyhlášení dalších kategorií Břitvy 2025, tedy výsledku Břitvy 2025. Kniha roku, třetí místo, převážně fotografická publikace Tři sestry, 40 let pod obraz. Druhé místo, to patří třetímu vydání knihy Bruno Revolticon, poprvé také ve formátu audio.

který se koná v pevnosti Josefov. Přecházíme na páté místo v kategorii Album roku. Tam se umístil pan Lynx a jeho Odvrácená strana lesa. Tahám z ní skladbu, která se jmenuje Třetí ucho. Pan Lynx.

0: Sweet Shake!
1: Hard and Heavy. Nabídu.
2: Anketa Břitva má mnoho kategorií. Jednou z nich je také médium roku. A vlastně ona má dvě subkategorie. Jedna patří webům. Tam třetí místo obsadil web Echoes. Druhé místo to je Metalopolis a vítězem je Fobia. Medium roku stanice a pořady. Třetí místo videopořad On Air, připravovaný pod záštitou Kytar.cz. Druhé místo obsadila Vencova zašívárna, kterou připravuje Venca Votruba. No a na prvním místě je videopořad Sklizeň, který připravují Franta Berry Březina a Petr Cornelius Molec. Další kategorie nese název Firma roku. Třetí místo patří vydavatelství Day After Records. Druhé místo další vydavatel Dead Magoty Productions. A na prvním místě vydavatelská společnost Magic Disc Music. No a vracíme se k albu roku. Už jsme na čtvrtém místě, které obsadila skupina Elbe a jejich Peculiar. Tady je skladba z něj, která se jmenuje Never Again. Elbe.

0: Radio Beat.
1: Speciální kategorií v cenách Břitva je Galerie legend, kam se postupně dostávají různé letité, zkušené a uznávané formace, nejenom z metalu. Letos do Galerie legend Břitvy vstupují undergroundově rocková legenda, hlavně 80. a 90. let Garáž. Od roku 93 hrající s upraveným názvem Garage, ale vyslovuje se to samozřejmě pořád Garáž. Dále do Galerie legend bude uveden někdejší specifický kultovní fenomén kolem Vincenta Venery, skupina Svatý Vincent. A jako třetí nový obyvatel Galerie legend, death metalová legenda Tortury. Tímto přerušíme vlastně nabídku toho, co se umístilo v albech roku, a vrátíme se hluboko do historie právě k Tortury a jejich debutu When the Memories Are Free z roku 94. Já vám z něj nabízím skladbu The Lost One. Tady je nová death metalová legenda

0: Stále posloucháte výsledky cen Břitva 2025. Potěšením roku se stala charitativní trička pro Ukrajinu v produkci Obscene Extreme. Zklamáním roku naopak to, že Otto Klempíř, bývalý člen skupiny JAR, byl jmenován ministrem kultury České republiky. A dostáváme se na stupně vítězů v té hlavní kategorii, tedy album roku. Třetí místo patří skupině Lumen a jejich loňské novinkové desce Amen. Ta současně obsadila i první místo v kategorii rock a crossover. Od Lumen z alba Amen uslyšíte skladbu, která se jmenuje 27, protože oni žádné svoje songy nepojmenovávají, pouze je číslují a postupně už jsou vlastně téměř na 30.
1: Odpovídal jsem jim, jako se odpovídá, přátelům.

0: Radio Beat.
1: Speciální kategorií v břitvách bývá osobnost scény. Tahle kategorie je totiž jako formou ankety konaná pouze jednou za 5 let. Letos to bylo po čtvrté a průběžné výsledky byly zveřejňovány postupně. Já vám teď představím to pořadí od 10. místa až na nejvyšší příčku. Ten 10. flek patří Jiřímu Sedláčkovi, zvanému 10, což je zpěvák skupin Dar Gamble a Trny a Žiletky. 9. místo obsadil Ondřej Šmejkal z vydavatelství a nakladatelství Metalgate. 8. místo, to je publicista Petr Cornelius Molec, spojený s magazínem Telepatie, webzinem Fobia a podcastovým pořadem Sklizeň. 7. místo patří vydavateli Pavlu Papagájovi Frimlovi, který je spojen se společností PHR Records. 6. místo, tam najdete publicistu Jana Filipa, zvaného Johan, jehož články můžete najít ve webzinu Fobia a magazínu Telepatie. 5. místo, tam je Tomáš Řeřucha neboli Paramba, baskytarista skupin Pačes, Ipka a dalších, šéfredaktor fanzinu Parambucha a hlavní pořadatel festivalu Prněnská bouře. 4. místo, promotér Tomáš Fiala, ústřední postava agentury Obscure, která stojí mimo jiné i za vítězným festivalem Brutal Assault. 3. místo, Petr Pálenský neboli Poli, zpěvák a kytarista kapel Insania a Polinoir. 2. místo, Miloslav Urbanec neboli Čurby, neodmyslitelně spojený s festivalem Obscene Extreme. No a 1. místo patří publicistovi a vydavateli Františku Březinovi neboli Berimu, což je majitel gramofirmy Magic Disc Music, spolutvůrce pořadu Sklizeň a jeden z autorů píšících do magazínu Telepatie. Pro Berryho to tedy byl mimořádně úspěšný rok, protože v břitvě 2025 tím pádem zaznamenal už 4. triumf nebo spolutriumf. Hluboká gratulace. Kdo skončil na 2. místě v albu roku? Trny a Žiletky a jejich počin Je nutné zabít beránka. Uslyšíte z něj píseň Hájemství.

Trnina životky a zároveň druhé místo v kategorii album roku cen Břitva 2025. No a kdo skončil nejvýše? Kosalist a jejich Two Sons. Zároveň je to první místo v kategorii metal. Takže další gratulace míří vlastně částečně do Norska, protože jak je známo, Petr Staněk žije dlouhodobě tam, ale jinak Kosalist tvoří čeští muzikanté a album Two Sons je velmi, velmi povedený počin i z mého pohledu, tudíž z něj na úplný konec této třetí hodiny Hard and Heavy vybírám song nazvaný Dabrakar. Tady jsou Kosalist, loučí se s vámi i Petr Korál a příště už se dostaneme zase k něčemu jinému.

0: na Rádiu Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Klasika s vámi je Davy, no a menší klasika, i když taky klasika, už vlastně víc než 15-letá, 16-letá.
1: Od roku 2005.
0: Takže 20-letá, více než 20-letá klasika, proti mě opět usedl po 14 dnech Al. Ale čau.
1: Čau.
0: Nevyčerpatelná studnice vědomostí a prostě ten archív tvůj, to je neuvěřitelný, jako jo. Ty jsi opět dneska přicházel s tím velkým úsměvem na tváři. Říkal jsi, Davy, ten pořad, co jsme dělali, ten vzpomínací byl tak úspěšný, že si to dneska zopakujeme. Jest tak.
1: No, mě na tom baví i to, že když si třeba tady představíme nějakou kapelu, tak na tobě je vidět, jak prostě šmátráš té paměti, jak ty kolečka pracují a říkáš si, ty, to jsem měl, to jsem slyšel, to znám.
0: Jako, mě vlastně baví přehrabovat se v té historii, tak jsme takový historici vlastně té muziky, taky pamatujeme jako skutečné věci. Jako. Jasně, ale tak posloucháme to už, tak já přes 40 let, ty už to taky posloucháš nějaký pátek, jsi mnohem mladší jak já, ale taky už to posloucháš nějaký pátek. Tak...
1: No, mnohem.
0: Chtěl jsem tě lichotit teďko trošku, jo, samozřejmě všichni vidí, to není pravda, ale...
1: To já jako vypadám dobře, ale jinak jsem starý.
0: Jo, dobře, nebudeme rozebírat, tak vypadáme. Spíše se podíváme na to, jak vypadala ta hudební scéna opět před 20 a více lety. Je to tak?
1: No jasně.
0: Dnešní pořad bude zase 20 a více.
1: Co kapela, to příběh.
0: Dobře, tak pojďme na to. Damnation, to je kapela, kterou tady znal podle mě úplně každý, protože měli to charakteristický logo a prodávali se v českých distrech, jako, no. Takže něco málo k Damnation.
1: No přesně, jak jsi řekl, jo, tahleta kapela, myslím si, že kolem toho roku 2000 nastoupila docela ostře, byla v každém českém distru.
0: Ano, časopise.
1: I časopise, jasně. Já si to nepamatuju, jestli jsem ji viděl někdy naživo, ale každopádně sáhl jsem po jejich třetím albu, které se jmenuje Resist. No a samozřejmě dlouho nic nevydali, ale fungují prý dodnes.
0: Pamatuju, si hráli na Brutalu určitě, jako 100%. To byla ta doba, kdy tyhle ty kapely prostě museli hrát v Čechách, protože v těch distrech byly stejně tak jako Galadriel, že jo?
1: No.
0: Je kapela, která prostě tady vlastně, jak bych to řekl, taky jako něčeho dosáhla, něčeho víc než, nebo dosáhla určitého stupně vyhlasu, na který se spousta těch kapel chtěla dostat.
1: V rámci českého slovenského undergroundu.
0: Přesně.
1: Absolutně. To vlastně souvisí i s tím dalším. Budeme si hrát Bizarre of Brutality, což asi není tak v úzovkách slavná kapela jako Galadriel, ale
0: taky se jim dostalo redicí, jako demo redicí.
1: Určitě. Měli určitý dosah v těch 90. letech a jsem rád, že tady můžeme zase ne, že představit, ale spíš na ně zaspomínat.
0: Oprášit.
1: Přičemž ta Galadriel by měly být stále funkční. Zase nějakou dobu nic nevydali, ale jako...
0: No prostě zaspomínáme.
1: Prostě zaspomínáme.
0: Na hezký roky. Tak jdeme na to.
2: Dým

0: Radio Beat.
1: Tak to byli Slováci Galadriel a Slováci Bizarro Brutality. My jsme vzpomínali na roky minulé, kdy vlastně se ještě přetáčely kazety na verzatelkách, což je prostě, jako víš co, je to prostě hřeje. Jako
2: když došly baterky v kazetáku, tak...
1: No to ne, no tak ve Walkmanu si měl vždycky ty dvě tuškovky a nechtěl si si jako vybít, že jo, přetáčením nesmyslným.
2: Přesně,
1: takže si vzal prostě tu verzatelku a prostě si jel, že jo. Ti movitější měli nabíjecí baterky už tenkrát. My chudí z chudých rodin, z nízkých sociálních poměrů jsme si vlastně baterky kupovali a potom jsme je... mlátili jsme do nich, rozumíš, aby se oživili nebo aby ještě chvilku potom hráli.
2: To se dělalo s těma špalkama, že jo?
1: S jakýma špalkama?
2: No to byly vlastně ty obrovský náboje nebo baterky, které byly v kazeťáku klasické. Když jsem chtěl
1: jo, s buřtama, myslím.
2: Buřtama, no.
1: Buřtama, no jasně, já musel se také v ohranu stolu pomlátit a oni ještě potom chvilku jako fungovali.
2: A bylo to přetáčení, že jo?
1: Nechápu, jaká chemická reakce tam mohla vzniknout tím, že jsi to jako do toho řezal, jako jo. Ale prostě potom to ještě chvilku šlo. Takže všichni vyndavali z těch Walkmanů ty omlácené baterky. Prostě to byla neuvěřitelná doba. Kaleny Circle. To je taky kapela, která tenkrát udělala obrovský jako kariéru, bych řekl možná. Fungují do dneška vůbec?
2: No, už nehrají, ale já jsem té kapele chtěl říct, že jsem na ně natrefil opravdu na začátku jejich dráhy. To znamená kolem roku, nebo kolem roku. V roce 95 vyšlo jejich demo Love Lorn a to je vlastně ještě takový, skoro bych řekl, doom death metal a já jsem si to opravdu s nimi spojil a to byla doba, kdy já jsem v tom Doom Deathu jako hodně jel, že jsem kupoval vlastně všechno.
1: Mm-hmm.
2: No a pak jsem o té kaple dlouho neslyšel, nebo dlouho. Když už pak vydali svoji druhou nebo třetí desku, tak já jsem zjistil, jak se posunuli, že hráli vlastně takový melodický a už mnohem tvrdší death metal, že jo?
1: Mm-hmm.
2: A docela jako se dostali daleko.
1: Právě jako ty udělali tenkrát jako docela kariéru.
2: No, ale já jsem opravdu teďko, pustíme si dvě ukázky z toho prvního dema, možná, že posluchači... jestli tu starou tvorbu úplně neznají, tak budou koukat.

0: Co si budeme vyprávět? Naše díly se stávají pozitivnějšími v momentě, kdy vzpomínáme. My máme samozřejmě radost, že si to ještě pamatujeme. To je první věc. Druhá věc je, my vzpomínáme rádi, protože to byla doba, kdy nás nic nebolelo. Rozumí? Nic nás netrápilo. Jo, prostě byla to doba toho našeho mládí a dospívání, která vlastně byla prostě nádherná. Nebo já jsem aspoň nádherný dospívání měl. Žádný traumata, prostě jako doma nic, prostě bylo to příjemný, hltal si jenom muziku, zajímala tě vlastně jenom muzika, všechno se točilo kolem muziky. Vlastně i ty holky, jako pokud to nebylo na koncertě, tak si vlastně ani neměl kde potkat. Protože prostě ses nevyskytoval nikde jinde než u kytary, nebo někde ve zkušebnách, nebo někde na koncertech prostě. A do toho ty vzpomínky na to přetáčení, jako na to bouchání těch tuškových baterií, jo.
1: No
0: já na to nespomněl snad jako 30 let.
1: A mě třeba jako fascinuje i to, jak ještě nebyl internet, tak se nám ta, nebo aspoň mně se ta scéna zdála mnohem jako menší. Mm-hmm. To znamená, že v podstatě člověk skoro všechno měl a měl jako maximální přehled. To znamená, že když jako něco vyšlo...
0: Tak si věděl, že to vyjde.
1: Tak prostě člověk potom hned šel a hned si to koupil a hned se na to... Nebo i těšil se na to, že si to koupí.
0: Jako takhle, jo. Byla v distrech spousta věcí, hlavně těch kazetových, který se jako fakt tradovali.
1: Jo, to jo.
0: Který se jako... Tam si úplně jako neproniknul, jo. Ale vždycky je pravda, že prostě ty výprodeje, když byly za těch 30 korun, tak já jsem si třeba nabral jako 10 těch kazet. Jo, jasně, zaujeli tě z toho potom dvě, protože zbytek byl noisecore, to ještě tenkrát jelo, že jo. Noisecore, ty brutální grindcore prostě a ten Braigl, když to řeknu takhle. Ale vždycky z těch 10, třeba 4-5 bylo jako super. A dneska si říkáš, to byly zásadní nahrávky, ale přitom to byl ten xeroxovaný obal, že jo. Ale už 158. kopie, jako jo, prostě. Do toho ta nahraná kazeta. A to jsou tak krásné nostalgické vzpomínky. Samozřejmě, že nás oslovovaly věci jako Dead Obituary, Cannibal. Jasně, to jsme jeli všichni, že jo. Ale k tomu jsem měl ještě tu přidanou hodnotu těch neznámých kapel, nebo mě to aspoň vždycky zajímalo a vím, že tebe taky. Objevovat vlastně něco nového. Pojďme na další. Já jsem si to doteďka nevšiml. Takže pojďme, co si dáme.
1: Tak zase návrat na Slovensko do roku 1997. A to byla doba, kdy Morgaine vydali svoje druhé demo, nebo druhé EPko, a já jsem bral hitovku Stairs, což je jako za mě totální hitovka, možná asi jedna z nejslavnějších písní tohleté kapely, která už nehraje. Mm-hmm. No a potom David Forgotten Silence z jejich prvního dema posléze alba.
0: Jasně. Vůbec jsem neviděl, že tam ty Forgotten jako prodal jsem si pleják, viděl jsem Bizarro Brutality, Kalinish Circle, jako jo, Maniac Butcher, ale vůbec jsem jako ty Forgotten Silence jsem úplně přehlíd.
1: Ale jako to, jako opravdu tohleto první demo poslouchat, vlastně jak Krusty udělal ten brutální vokál, to je prostě totální šílenost, jako.
0: Hele, prostě zaspomínám.
1: Pak už to nebylo, že jo?
0: Jasně, no. Tohle je prostě bomba. Takže Morgaine a Forgotten Silence.

0: Jdeme do finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Ale dneska jsi mi udělal opravdu radost, jako fakt radost. Kolikrát si člověk říká, víš, ani bys to jako vlastně nezařadil, protože kolikrát ty věci nemají tak dobrou zvukovou kvalitu, jako mají ty dneska, nebo v porovnání s dneškem. Není to tak, prostě ta doba je jinde, ta muzika se hrála prostě jiná, stavili se za sebe jiný tóny, prostě bylo to jiný. A mě udělá opravdu velkou radost, když to doneseš, nebo když já to vytáhnu a prostě dám to do toho vysílání a já pak sedím tady v tom studiu, když to hraje a vlastně se usmíváš, protože je to hrozně příjemný. Nový kapely jsou taky skvělý, ale tady k tomu se nám přesně vážou ty vzpomínky, takže děkuju ti moc, že jsme dneska mohli zaspomínat. A teď budeš vzpomínat, vlastně my si budeme dávat Maniac Butcher. A já jsem říkal, že si musím vytáhnout to jejich první demo, které ještě bylo death metalový, že jo.
1: Immortal Death, že jo.
0: No. A jsem říkal, že si ho vytáhnu. A že si ho fakt si pustím, protože někdo ho dával na Facebook, jakože fotku, že taky vzpomíná. Tak jsem říkal, ha, já musím taky. A my si zrovna Maniac Butcher teďko dáme na závěr dneska.
1: Alba Černá krev. Dejvi, už to bylo čtvrté CDčko, ale rok 1998.
0: A to tenkrát, takže oni to tam sypali, že jo, to bylo jako neskutečný.
1: No. Období Nagána.
0: Ano, období Nagána.
1: No a Eclipse, to je vlastně, nebo byl tehdy projekt dvou Finů. A to je v podstatě i to, co jsi ty zmiňoval, jo. Na nějakém festiáku jsem přišel a viděl jsem krásný zasněžený obal, tak jsem ukázal na tu kazetu, že si ji vezmu. Koupil jsem si kazetu úplně neznámý finský kapel Eclipse.
0: Aha, a dobrý, ne? Když ji po jako 30 letech nebo 20 letech tady jako vytáhneš jako do vysílání.
1: 96, no.
0: Ty jo, to je prostě jako 30 let, jako rozumíš, to je neskutečný.
1: Nic jiného nevydali.
0: Ale já ti děkuju za dnešní vzpomínkový pořad. Doufám, že se vám to líbilo. No a my se spolu uvidíme za 14 dnů, klasika. No a my se spolu, vážení posluchači, uslyšíme příští týden. Takže loučí se Al.
1: Čau, mějte se super.
0: A loučím se i já, tedy David.

Radio Beat, Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: still won't hear.
1: Radio B. Klasický rock.

0: Uniklo vám na Beatu?
1: Vzhledem ke vzniku Rybiček 48 a Rádia Beat, my jsme přibližně tak jako stejně starý.
2: Ano, ano.
1: Takže si vlastně můžeme tykat. jak to je v tom třeba tvým nebo vašem kapelním pohledu v tom skládání muziky? Samozřejmě, že tam jako muselo jít nějakému vývoji, ale furt je to ještě takový, jako že vás to tak jako baví jako v těch, já nevím, 16, nebo už jako jste museli zavést pravidla v podstatě profesionálního biznisu a přesně ve čtvrtek v 8 se dělá tohle?
2: Ne, tak my to máme, co se týče skládání ty muziky, tak to dělám jako z 99% já i texty. Mm-hmm. Jo, takže to se odvíjí u mě doma většinou nebo na chatě právě. A tak nějak to dávám dohromady. Teď jedinou změnu u této desky jsem udělal v tom, že já jsem to vždycky jako dělal sám a vlastně nikoho jsem do toho nenechal moc jako kecat. On se ani do toho nikdo moc nehrnul, jo, ale prostě nějak se to měl. A kolikrát se mi právě stalo, že jsem tam měl třeba, já nevím, větu nebo slovo, který se mi tam nelíbilo. Věděl jsem, že by to šlo líp, ale jak už jsem tomu byl dlouho zainteresovaný, tak už mi tam nešlo a byl jsem taky trošku línej, tak jsem si řekl, tak to takhle nechám, jo. No, ale to jsem u této desky nechtěl, takže jsem si k tomu vzal producenta na muziku, Filipa Vlčka, kamaráda, který ho znám od 13 let z Koblížku, že jo, šikovnej kluk, nebo bejval z Koblížku, tam se ho poznal. Tak spolu jsme dělali tu desku, kde já jsem přinesl ty písničky a mi třeba řekl, hele, tady ten akord je dobrý, ale zkus tam dát něco ne tak úplně jednoduchý, protože já jsem oproti němu skladatel jako nula, jo, minimálně znalostma. Takže jsme se takhle jako v tom pomáhali a hlavně co se týče textů, tak já jsem si na to pozval Jendu Vávru a na jednu písničku s toho mi pomáhal Pokáč a to bylo přesně ono. Já jsem třeba si, jsme jeli s Jendou Vávrou, který textuje Evu Farnou, Mraky Kaba, hrozně šikovný kluk. My jsme se do té doby neznali.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Toman. Fotograf, novinář, publicista a dobrodruh.
3: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré úterní ráno, jsou 4 minuty před 6 a jsou trable na D1 u Ostravy. Ve zúžení mezi 354. a 361. kilometrem uvíznul nadměrný náklad. Zablokoval tam mezi Rudnou a Přívozem oba směry. Zastavená je taky cesta z Českých Budějic na Třeboň 34 mezi odbočkou na Hůry a Lišovem. Musíte na objížďku na Adamovo v kamiony přes Rudolfov. A ještě jedna uzavřená silnice. Pojďme se podívat na okres Uherské Hradiště. Mezi obcemi Boršice a nájezdem na 50 boural kamion, tak tam ten úsek taky museli zastavit. I tak vám, víťáci, přeji dobrou jízdu a dobré ráno s datem 9. června 2026.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojedinělé na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat, teploty 17 až 22, na východě do 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Dánský cyklista Šarmik vyhrál i druhou etapu závodu Tour Auvergne-Rhône Alpes. V nejdelší části soutěže, která se dříve jmenovala Criterium du Dauphiné, dlouhé 234 kilometrů, zvítězil po úniku s náskokem 1,40 sekund. Státní zástupkyně navrhla obžalovat muže z vraždy ženy na Šumpersku. K činu se přiznala, hrozí mu až výjimečný trest. Vraždy se dopustil 3 týdny po propuštění z vězení, kde si odpykal trest za zabití jiné ženy. Hlučínská ulice v Ostravě Přívoze se od 17. června zhruba na rok uzavře kvůli opravě železničního mostu. Řidiči se do centra Ostravy dostanou přes Slezskou Ostravu nebo po Slovenské ulici od Mariánsko-Horské. Vícenáměstek ostravského primátora Břetislav Rigr.
2: Byli bychom strašně rádi, aby řidiči využili to záchytné parkoviště na Černém mostě, které v podstatě by nám mělo pomoci. Dneska ono je prázdnotou. Tím pádem, kdo může, ať ho využije, skrze tu stavbu bude projíždět autobusová doprava. Čili tam by nemělo být žádné omezení pro integrovaný záchranný systém a autobusovou dopravu. Čili kdo potřebuje do centra, bude toto nejjednodušší.
1: A nakonec, boti už ovládají většinu internetového provozu. Přijde asi o 57% webových požadavků. Nová generace AI agentů prochází stránky za lidi, což třeba vydavatelům zvyšuje zátěž serverů a snižuje skutečnou návštěvnost stránek. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 9. června 2026.

I tuhle hráli minulý týden na festivalu na jihu Švédska, kam Iron Maiden přijeli ve vypůjčeném tanku. Videodůkaz je na našem webu na stránce radiobeat.cz, zatímco na Facebooku Beatu je Mick Jagger, zpěvák kapely Rolling Stones, drandící po italském ostrově Stromboli ve farmářském trojkolém traktůrku Piaggio. Vy ať už jezdíte pod jakoukoliv značkou, klidně i na kole SK můžete předběhnout Iron Maiden a přijet k Hradci Králové. Oni tam budou hrát v neděli na Rock for People, my už ale zítra u Hradce rozbalíme další rockovou pumpu Beatu. Konkrétně v části Holohlavy, tedy kousíček od Hradce, tam je trotina. Loni jsme tam dělali beatovou pumpu, moc se nám to líbilo, takže to zopakujeme zítra od 11 do 17 hodin.

Nabídku Cat Stevens a jeho hořkosladká folkroková balada písnička, co napsal Milé místo dopisu na rozloučenou. My jsme na začátku úterý s datem 9. června 2026, dne, kdy se nabídku bude dít hodně zajímavého. Už od 9. se s ostatními býťáky můžete v rokové detektivce utkat o LPčko, tedy klasickou vinylovou desku, 13. studiové album liberecké metalové kapely Krucipis k desku Hovno zle. Mimochodem, deska, která tomu předcházela, Country Hell, dneska zazní na beatu úplně celá jako půlnoční album, tedy od 23. hodiny. Do té doby bude po 7. večerní v hledáčku Jirky Rogla zpěvák a kytarista Mára Rockdemon a do rokové zpovědnice k Danovi Kohoutovi dorazí Petr Toman. S tímto fotografem, novinářem, publicistou a dobrodruhem si bude Dan povídat od 20 do 23 hodin. Teď je 6.13. Dobré ráno i s Jirkou Schillingrem.

Ať se nám to líbí nebo ne, je před námi lehčí ochlazení. Dnešní odpolední teploty budou dosahovat na 17 až 22 stupňů a zítra bude jenom okolo 16 stupňů. S tím, že bude více oblačnosti, občas déšť, někde přehánky, ale někde dokonce i bouřky. No a když se podíváme potom na zbytek týdne, tak v úterý řešit už zbytek týdne, ale budiš, tak od čtvrtka ty teploty zase polezou pomaličku nahoru. Vypadá to, že o víkendu už by zase mohlo být místy i polojasno, i když občas s přeháňkami a teploty lehce nad hranicí dvacítky.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

American Woman. Velká americká tenistka Serena Williamsová se dneska vrací na okruh. Poslední ostrý zápas hrála na US Open před 4 lety. No a dneska svou aktuální formu prověří v Londýně v Queen's Clubu na travičce, kde bude hrát čtyřhru po boku Kanaďanky Mbokové a prvními soupeřkami této dvojice bude další Američanka Nicole Melichar Martinezová a Novozélanďanka Erin Ratliffová. Jejich utkání na centrálním dvorci začíná o 6:30 večer. Teď se blíží 6:30 raní. Od Sereny se nečeká nic jiného než velká řežba.

0: Vodáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 6:30, pojďme si společně dát kávu, ale ještě budu varovat býťáky před nepříjemnostma z

0: Bíškou na Adamov, kamionem přes Rudolfov. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Ahoj býťáci, tady je zde návřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Křešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplas.cz.
1: Tak maminko, vyskoč ven, bude krásný den.
2: Jseš normální? Víš, kolik je?
1: No právě, musíme si dát něco zdravého, třeba avokádo a klíčky. Pak ledovou sprchu. Já umiju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj, ať toho hodně stihneme.
2: To se nedá. Proč já jsem si brala muzikanta?
3: Je tento příběh skutečný? A co takový Mickey D, Bubeník Scorpions a Lex Legend? Myslíte, že opravdu vstává takto časně? Je tak produktivní, nebo je po ránu akorát na ránu? A celý příběh vznikl pouze v hlavách našich scénáristů. To už se brzy dozvíme. Rockerova rána. Už tento pátek od 9 hodin na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes má být oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojedinělé na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty 17 až 22, na východě do 27 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalisty Táborska povede staronový trenér Miloslav Brožek. Do klubu se vrací po angažmá v Lotyšsku a nahradí Radka Krondiáka. Tým v minulé sezóně padl v baráži s Baníkem a zůstal ve druhé lize. Astronaut Aleš Svoboda má jako první Čech zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS, a to ve druhé polovině roku 2027. Svobodovo zařazení do posádky ale ještě musí schválit partneři stanice. Vyhlídková loď s otevřenou horní palubou nedávno zahájila plavební sezonu v novém přístavišti v Brandýse nad Labem.
6: Plavidlo Svatý Václav pendluje s cestujícími mezi Brandýsem nad Labem, Probošskými jezery a Čelákovicemi. Během letních měsíců by se nabídka mohla ještě rozšířit o trasu směrem na Mělník nebo do Poděbrad. Luboš Dvořák, Polabí.
4: České turistky se koupaly nahé v chráněném plesu v Tatrách, kam se nesmí. Hrozí jim pokuta ve správním řízení až 83 tisíc korun. Ochránci přírody říkají, že pravidla ochrany neplatí bezdůvodně. A nakonec počítače v Evropském parlamentu přestali používat jako výchozí vyhledávač Google. Nahradil ho francouzský Quant, který klade důraz na ochranu soukromí a digitální suverenitu EU. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
3: Rádio Beat. Klasik rock.

Joker Steve Miller oslaví na podzim 83. narozeniny, a to kde jinde? Ano, na pódium. K nám na podzim přijedou Juriáši, v říjnu si je můžeme užít v Ostravě nebo v Praze a teď si je dáme na beatu s tím, že jejich frontman má dneska narozeniny. Mixbox se narodil před 79 lety a věřím, že má dneska dobrou náladu, kterou je pověstný. Od roku 1969 nese ten potrhaný prapor Uriah Heep a slouží jako hlavní kytarista, občasný skladatel, někdy i jako manažer a je jediným stálým členem této art metalové kapely. No a za tu dobu už s ním mimochodem u Uriášu hrálo 6 basáků a 7 bubeníků. Přestože v tom hudebním průmyslu 60 let nikdy nenahrál solové album a mimo Uriah Heep se objevil jenom na několika málo nahrávkách jiných umělců. Tak jsem přemýšlela, co v rámci dnešních narozenin Mika Boxe pustit a rozhodla jsem se nedat některý z časem prověřených hitů, ale naopak sáhnout po jejich desce zatím poslední z roku 2023 a tady je důkaz, že Mik nestrácí na síle ani tedy po těch 60 letech na scéně.

kapelou Uriah Heep jsme pozdravili východ sluníčka v den, kdy jejich frontman, kytarista Mick Box má 79. narozeniny. Plno letosti dneska dozrává vysílač beatu v Jablonci nad Nisou, který jsme spustili 9. června v roce 2008. No a Stanislavám v dosahu beatu k svátku posílám kapelu Creedence Clearwater Revival. Tuhletu speciální Midnight Special.

Stejně jako boj o české basketbalové krále nebude rozhodnut po čtyřech zápasech, tak obdobná situace je i v americké NBA. San Antonio dneska vyhrálo v New Yorkské Madison Square Garden nad Knicks a snížili tak stav série na 1-2 na zápasy. U nás Pardubice dokonce srovnali na 2-2, když i druhý domácí duel proti favoritům z Nymburka dokázali zase vyhrát. A zase to bylo jenom o bod, poté co pivot Luboš Kovář půl sekundy před koncem zápasu trefil trojku. No je to parádní dráma, které pokračuje v Nymburce ve čtvrtek a v Pardubicích se pak bude hrát v sobotu. A příští neděli přijede do Prahy Sting. Teď si ho dáme na beatu s kapelou Police. Dobré ráno!

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin na silnici mezi Budějicemi a Třeboní už pustili. V noci u Rudolfova auto srazilo chodce. Taky to vypadá, že už na mladoboleslavské dálnici za Brandýsem na 9. kilometru nehoda nepřekáží. Teď asi nejdelší kolona je v rámci ranní špičky v nájezdu z Benešovské trojky na D1 u Mirošovic. Do fronty se dostanete u sjezdu na Pišeli a Čtyřkoly. Před Šmejkalkou na D1 na Prahu je přerušovaný štrůdl od 30. kilometru. No a čerstvá nehoda je teď na příjezdu do Horních Počernic po Staré Poděbradské 611, tedy na Náchodské. Hned na začátku Počernic kousíček čerpačkou dvě osobní auta v sobě. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, zpočátku ojedinělé, během dne od západu na většině území občas zaprší, na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 stupňů. Vítr v přeháňkách a bouřkách zesílí v nárazech na 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenistka Karolína Plíšková postoupila v londýnském Queen's Clubu do druhého kola, kde ji čeká Emboková. Fruvirtová v Ilkli nevyužila 8 matchbolů a její zápas s Vidmanovou po dvou setech přerušili. Svrčina vypadl v prvním kole v Katolike, Samsonová naopak postoupila v Modeně. Lehečka v deblu s Mutetem zvítězili ve Stuttgartu nad párem Haze Francen. Ve čtvrtek začíná fotbalové mistrovství světa. Český tým už přímo v dějišti šampionátu prošel bezpečnostním školením. Podrobnosti Petr Plintovič.
2: Čeští fotbalisté mají základnu v Dallasu a třeba do výtahu smějí nastupovat minimálně ve dvou. V Americe jsou svěřenci trenéra Koubka nepřetržitě pod dohledem ochranky. Právě v Dallasu dokonce jejich autobus doprovázel i vrtulník. V Mexiku pak z bezpečnostních důvodů hráči nesmějí vycházet z hotelu.
1: Policie navrhla obžalovat pekárnu Zelená Louka z koncernu Agrofert a dva lidi. Je to kvůli 100 milionové dotaci na inovační linku na toustový chléb. Leteckým společnostem letos podle Mezinárodního sdružení leteckých dopravců klesnou zisky na polovinu. Důvodem jsou vyšší náklady způsobené růstem cen kerosínu. Celkový čistý zisk má být asi 500 miliard korun. A nakonec ChatGPT dostává vylepšenou paměť, která si lépe propojuje a aktualizuje informace z minulých konverzací. Nově pozná, že už události skončily a přizpůsobily rady aktuální situaci. Funkce se zatím spouští pro platící uživatele v USA, postupně prý ale dorazí i na bezplatné účty. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 9. června prožijete podle představ.
0: Classic rock.

Tuto písničku si Petr Kalandra vypůjčil od Američanky Tracy Chapman, která ji napsala pro svého dědečka o tom, jak se ke stáří musel smířit s úbytkem sil. Moc hezká je ta metafora o tom, jak kdysi dobrodružnému námořníkovi byla odebrána loď a byl odsunut na ostrov. A na souši on úplně šťasten nedokázal být. Tak doufám, že vám další song z beatu sedne do nálady. Je tu rocková smetánka Jack Ginger.

0: většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Česká ultramaratonská běžkyně Lenka Beruš vyhrála náročný horský ultramaraton Tihio Race v Řecku. Tráť dlouhou 250 kilometrů s převýšením 14 000 metrů zvládla za 57 hodin a 16 minut. Mezi ženami zvítězila a celkově doběhla šestá i v konkurenci mužů. Pardubičtí basketbalisté vyrovnali finále s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Doma otočili duel v poslední půl vteřině, když po koši kříže rozhodl vítěznou trojkou Kovář. Čeští windsurfaři uspěli na mistrovství světa Raceboard Masters na Balatonu. Radim Kamenský vybojoval bronz a Jiří Král skončil také třetí, ale v kategorii Grandmaster. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
0: Radio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

světového šampionátu ve fotbale. První český duel na mistrovství světa po dlouhých 20 letech bude v pátek nad ránem našeho času v mexické oblasti Guadalajara pískat proti Jižní Koreji egyptský sudí Amen Omar, kterému budou asistovat dva krajané a Korzejčan, a u systému VAR pak bude další Egypťan spolu s Američanem a Italem. Společně bych poprosila sestavit dopravní servis na 7:30. 7:30 za 4 minuty, číslo dobítu 210 32 33 34, nebo vzkazy můžete nechávat i v býťácké aplikaci.

0: Z nákladní je to nehoda přes dva pruhy, kolona je na Bíteštské od křižovatky s Jihlavskou a za chviličku to možná bude už z D1. A propo na brněnské dálnici směrem z Prahy, potom dál jako na Vyškov za křížení s 52, tedy Vídeňskou ulicí, nějaký nový drobnější ťukanec. Koukám, že nejtučnější kolona na příjezdu do Brna je dneska po bratislavské dálnici, kde se brzdí už od 7. kilometru. Jedete-li po D1 na Prahu, tak počítejte s tím, že před Šmejkalkou ztratíte asi 20 minut se zpomalením od Sázavy od 30. kilometru. Potom je na D1 před Prahou kolona od Průhonic. No a půlhodinové zdržení je na Benešovské trojce před napojením u Mirošovic na brněnskou dálnici kolona od Čtyřkol. Přeji vám dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Folk Team na konci světa.
4: Na konci světa.
3: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
5: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes oblačno až zataženo, zpočátku ojedinilé, během dne od západu na většině území občas zaprší, na jeho východě a východě místy i bousky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 stupňů. Vítr v přeháňkách a bouskách zesílí v nárazech na 15 metrů za sekundu.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Fotbalisté Francie vyhráli v generálce na mistrovství světa nad Severním Irskem 3-1. Úspěšní byli i fotbalisté Nizozemska, kteří v New Yorku porazili Uzbekistán 2-1. Deště zmírnily místy i extrémní půdní sucho. Vláha je teď hlavně v horní vrstvě půdy do 40 cm, hlubší části zůstávají suché. V neděli začne jezdit pravidelná autobusová linka z Tachova přes Bernau do Tirschenreuthu. Zajímavé je, že půjde o první veřejné spojení regionu od druhé světové války. Ceny nových bytů v Praze nadále rostou.
7: Na nákup nového bytu v Praze o 70 metrech čtverečních bylo v prvním čtvrtletí letošního roku třeba necelých 15,9 desetin roční mzdy. To bylo meziročně o 4 desetiny roční mzdy více. Oproti třetímu čtvrtletí loňského roku to pak bylo o více než 1,1 desetina roční mzdy. Podle developerů se tak pořízení vlastního bydlení v Praze opět stěžuje. Honza Navrátil, Praha.
6: A nakonec Vodafone dá neomezená data některým dětem a mladým do 26 let. Akce platí od června do konce srpna pro vybrané tarify. Noví zákazníci navíc dostanou lokátor za korunu a slevy na telefony. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Classic Rock.

Po ráno nabídku Ozy a večer návštěvy. V hledáčku Jirky Rogla bude od 19. hodiny zpěvák a kytarista Mára Rockdémon a následně do rokové zpovědnice k Danovi Kohoutovi přijde fotograf, novinář, prostě dobrodruh Petr Toman. Včera večer tu listoval v rokové kartotéce doktor Honza Podzimek a teď bude operovat Lemmy. A k bicím zasedne další z dnešních oslavenců Pete Gill. Založil saxon a pak na 3 roky odešel k Motorhead.

Opustili jsme ordinaci doktora Lemyho, co zpíval, že je rocker a ne filozof. A já nevím, jestli se náhodou nemám jako urazit s tou informací, že prý mám tělo jako zešsilovač od maršálu. I když na druhou stranu to jsou vlastně fajn mašinky. Na západě republiky už prší, teploty se teď momentálně pohybují od nějakých 15 do 21 stupňů. No a odpoledne to bude dost obdobné, čeká nás zatažené úterý s deštěm, přeháňkami, dokonce i bouřkami. Ty odpolední maxima budou dosahovat do 22 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 14, v Beskydech a Jeseníkách teplej, tam bude až 18 stupňů. Zítřek nejchladnější den tohoto týdne i v nížinách, jenom kolem 16, a pak se zase bude lehce oteplovat a víkend by měl být pod polojasnou oblohou, i když občas s přeháňkami a s teplotami kolem 20.

Ve čtvrtek hrají olympici v Uničově, v pátek v Brně a v sobotu v Karviné. Dneska si v pražské Malostranské besedě můžete vychutnat trio Ivana Hlase. A býťáci už se taky těší na 30. červen, ano, konce měsíce přijede na plzeňský zimák Elie

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8 a po zprávách si dáme titulní skladbu z desky, která vyšla před rovnými 40 lety. Skoro před 2 hodinami se na městském okruhu v Brně stala nehoda, která tam stále překáží. Na Bauerově ulici směrem na Královo pole se za tunelem Hlinky srazil nákladák a osobák. Kolona je přes celý Pisárecký tunel až z Bíteřské od křížení s Jihlavskou. Jo, dneska hodně lidí koukám, jede do Brna po bratislavské dálnici, která je v koloně v obou pruzích už od 7. kilometru a po D1 ztratíte 20 minut. A protože někteří zkoušejí objížďku přes Rajhrad, tak se více přicpává i nájezd do Brna od Mikulova po 52. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, postupně od západu na většině území občas zaprší, na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 stupňů. Zítra zataženo až oblačno, občas zaprší, na severozápadě zpočátku srážky jen výjimečně, teploty 14 až 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Česko má znovu hostit mistrovství světa v hokeji. Šampionát by se prý měl uskutečnit v roce 2031, což navazuje na dřívější vyjádření vedení Mezinárodní federace. Definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo. Český reprezentační dres pro fotbalové mistrovství světa čelí ostré kritice. Americký deník The New York Times ho zařadil na 46. místo z 48 a označil ho za nezajímavý a fádní. Nejlépe hodnocený má Ghana. Prezident Pavel do jednání vlády 22. června nepodá k ústavnímu soudu žalobu kvůli summitu NATO. Jestli na vládní sraz půjde, se teprve rozhodne. Vybraní žáci si budou moci znovu vyzkoušet stav bez tíže ve speciálním letounu mise Zero G. Výběrové řízení začne letos v září, oznámil ministr školství. A nakonec, na sobotu se chystá motocyklová akce Skútr Šňůra. Dopoledne se na nádvořích Valdštejnského paláce sjedou skútry a motocykly, v 10 vyrazí kolona na zhruba 40-kilometrovou spanilou jízdu Prahou. Dále se pojede směrem na Slapy, jak říká organizátor Václav Nerad.
2: Skútr Šňůra pojede z Valdštejnského paláce protisměrem na Klárov, pak na Evropskou, Korunovační, Smetanovo nábřeží, Jermenkova a víceméně končí v Branišovské ulici v Modřanech. Jede se do obce Buš, kde bude kulturní program, budou tam koncerty a tam budeme i řešit charitu, protože letosní ročník je pod barven výzdou pro Emičku a Lauru se sanitkou Naděje. Podrobnosti můžou najít zájemci na Facebooku, na stránkách skutršňura.cz.
1: To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Genesis.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Titulní skladba ze 13. alba kapely Genesis Invisible Touch. Zapřísáhlí rockeři tenkrát spílali Philu Collinsovi a spol, že zvuk odklonili více na poprokovou kolej. Nicméně jde o komerčně nejprodávanější desku v historii Genesis s tím, že z 5 singlů se postupně probojovalo do nejlepší pětky hitparády Billboard. Původní obal LPčka s neviditelným dotekem byl embosovaný, tedy ona ruka byla taková jako vystouplá. Tak, hodinky na mé levačce ukazují 8.10, je 9. června a jak jsme se před chvílí ze zpráv na Beatu dozvěděli, podle módní policie nebudou naši na letosním mistrovství světa za největší fešáky. No tak ale bude stačit, když dají nejhezčí gól, že jo? Ať se nedržíme při zemi, tak nejhezčí ve finále. Dobře, tak zpátky na zem a k muzice na Beatu. Dáme si Lynyrd Skynyrd. Užívejme úterý, než nám odletí s větrem. Teda spíše dneska odplave z deště. Tuesday's gone.

0: 8 hodin a 18 minut posloucháte rádio Beat po songu o údělu muzikantů na cestách daleko od domova, jedna z aktuálního provozu z Velkého pražského okruhu. Směrem z D1 na letiště se mezi Slivencem a Ořechem na 18. kilometru srazil nákladák s osobákem. Pozor, kolona od Lochkovského tunelu, mám obavu, že nám ho zavřou.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: V Pardubicích se konal další ročník prestižního triatlonu Checkman. Ženský závod ovládla už po čtvrté Barbora Besperát, mezi muži zvítězil Janek Stol, druhý doběhl český triatlonista Lukáš Kočař. Pátý závod českého poháru v cyklistice v Orlických horách vyhrál Polák Piotr Pekala. Nejlepším Čechem byl druhý Michal Kukrle, který ovládl spurt pro následovatelů. Závod byl součástí Vyšegrád for Grand Prix. Australští plochodrážníci ovládli dva závody Speedway Grand Prix v britském Manchesteru. Jan Kvěch tam zajel skvělé jízdy, když byl blízko finále. Do závěrečné fáze soutěže ale nepostoupil. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Mick Jagger je momentálně na italském ostrově Stromboli, kde dotočil s italskou režisérkou Alice Horvacher snímek Tři incestní sestry, kde zpěvák Rolling Stones hraje roli strážce majáku. Na našem Facebooku si můžete prohlédnout video z místa činu. Jsou tam uličky příliš úzké pro běžná auta, tak i velké rockové hvězdy tam jezdí v maličké trojkolce Piaggio. Na našem webu na stránce radiobeat.cz je zase video z příjezdu frontmana Iron Maiden na švédský festival, kde si od tamní armády vypůjčil tank. Apropo, Iron Maiden se chystají na festival Rock for People. V neděli je máme v Hradci Králové, kousíček od Hradce, ale už zítra bude beatová pumpa. Připomínám, obec Holohlavy, zítra od 11. do 17. hodiny.

0: dálnici, tak jsou úplně plné Heršpická i Vídeňská, skoro od Rajhradu na 52 od Mikulova se zaseknete. V Litomyšli tam to budou mít krásné, zrovna teď tam pracují na zeleni, no a stáhli průjezd městem s tím, že kolona před Litomyšlí na 35 od Svitav na Hradec je od Janova a ztratíte tam minimálně 20 minut. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Miláčku, pojď sem.
4: Ale když já nevím.
3: Neboj, nikdo tady není.
5: A víš co? Předtím to bylo lepší.
1: Přesně. Mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Depozitář Popmuzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Popmuzea.
7: Housňák houští tlouště krájí, pipák mi z vás obolá.
8: A všude už mu taky nenalejou.
1: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Popmuzea s Radkem Dieslerem už tento čtvrtek od 7 večer na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
9: Dnes má být oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat, teploty 17 až 22, na východě do 27 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Fotbalisty Táborska povede staronový trenér Miloslav Brožek. Do klubu se vrací po angažmá v Lotyšsku a nahradí Radka Krondiáka. Tým v minulé sezóně padl v baráži s Baníkem a zůstal ve druhé lize. Astronaut Aleš Svoboda má jako první Čech zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS, a to ve druhé polovině roku 2027. Svobodovo zařazení do posádky ale ještě musí schválit partneři stanice. Vyhlídková loď s otevřenou horní palubou nedávno zahájila plavební sezonu v novém přístavišti v Brandýse nad Labem.
10: Plavidlo Svatý Václav pendluje s cestujícími mezi Brandýsem nad Labem, Probošskými jezery a Čelákovicemi. Během letních měsíců by se nabídka mohla ještě rozšířit o trasu směrem na Mělník nebo do Poděbrad. Luboš Dvořák, Polabí.
9: České turistky se koupaly nahé v chráněném plesu v Tatrách, kam se nesmí. Hrozí jim pokuta ve správním řízení až 83 tisíc korun. Ochránci přírody říkají, že pravidla ochrany neplatí bezdůvodně. A nakonec počítače v Evropském parlamentu přestali používat jako výchozí vyhledávač Google. Nahradil ho francouzský Quant, který klade důraz na ochranu soukromí a digitální suverenitu EU. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.

Koukám, že Mayu v trpajzlik porazil toho, co do aukce věnoval David Beckham. Konala se charitativní aukce sádrových hlídačů zahrad. Ty vybarvili sami ti, kteří ty trpaslíky věnovali. A trpaslíček s kytarou, který se jmenuje Billy Bedex a kterého takto vyzdobil Brian May, tak ten byl vydražen za 3700 liber. Zatímco ten, který byl vyroben Davidem Beckhamem, tak ten nakonec byl prodán za 1650 liber. Zajímavý je taky souboj na našem webu na stránce radiobeat.cz, kde vybíráme dvě desky pro příští týden, co si pustíme jako půlnoční alba. Takže jsou to všechno desky z roku 2020. V tom si jsou rovni, ale některé mají více hlasů, některé méně. Jsou tady značky jako Goodheart, nebo Deep Purple, nebo AC/DC, nebo Vysací zámek. Hlas můžete dát i Bruce Springsteenovi nebo Bobu Dylanovi. Dvě desky, které dostanou nejvíce hlasů, si příští týden pustíme celé. Jednu v úterý, jednu ve čtvrtek. A protože je dneska úterý, tak vám prozradím, že si dáme desku od Krucipisku Country Hell. A následné album Hovno zle, jo, tak tuhle tu 13 od Krucipisku na LPčku na klasickém vinilu můžete vyhrát už v příští hodině v rokové detektivce u Vejvodáka.

O tom, že holky mají rytmus, se přesvědčili včera v americkém Inglewoodu v Kalifornii, kde kapela Rush odehrála první plnohodnotné vystoupení se svojí bubenicí Anikou. Geddy, Alex, Anika chystají se taky do Evropy, možná, že už jste si pořídili vstupenky, těšme se na to. Dneska se třeba můžete vypravit do pražské Malostranské besedy, kde bude hrát trio Ivana Hlase. A pak mi přišlo od Davida, ahoj Bíťáci, dneska všechny zvu na koncert kapely Absolutní neklid do Zachspabu. Začínáme ve 20 hodin, pršet už nebude, tak doražte na pivko u Karla na zahrádce, je vždycky dobře, těšíme se na vás.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude 9 hodin. Na příjezdu do Žatce od D7 u Velichova je nehoda se zraněním. Co se té D7 týče, tak na obchvatu Slaného, tam jak je to omezení, tak směrem na Prahu v tuto chvíli kolona od Lotouše. Už 2 kilometry před Litomyšlí začíná kolona ze Svitav na Hradec Králové, a to z toho důvodu, že v Litomyšli pracují na zelení a je tam omezení. Už je tady vejvodák, přeju hodně zdaru v rokové detektivce a pěkné úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkohol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
3: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotovej finish. Festool je srdcovka.
2: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
3: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
2: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
3: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
4: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
5: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
6: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
5: Říká se baby.
6: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Dnes oblačno až zataženo, postupně od západu na většině území občas zaprší, na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 stupňů. Zítra zataženo až oblačno, občas zaprší, na severozápadě zpočátku srážky jen výjimečně, teploty 14 až 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Dánský cyklista Šarmik vyhrál i druhou etapu závodu Tour Auvergne Rhône Alpes. V nejdelší části soutěže, která se dříve jmenovala Critérium du Dauphiné, dlouhé 234 kilometrů, zvítězil po úniku s náskokem 1,40 sekund. V pražském Klementinu meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Teplota tam neklesla pod 20 a dosáhla o desetinu výš. Hlučínská ulice v Ostravě Přívoze se od 17. června zhruba na rok uzavře kvůli opravě železničního mostu. Řidiči se do centra Ostravy dostanou přes Slezskou Ostravu nebo po Slovenské ulici od Mariánskohorské. Více náměstek ostravského primátora Břetislav Rigr.
8: Byli bychom strašně rádi, aby řidiči využili to záchytné parkoviště na Černém mostě, které v podstatě by nám mělo pomoci. Dneska ono je prázdnotou. Tím pádem, kdo může, ať ho využije, skrze tu stavbu bude projíždět autobusová doprava. Čili tam by nemělo být žádné omezení pro integrovaný záchranný systém a autobusovou dopravu. Čili kdo potřebuje do centra, bude toto nejjednodušší.
7: A nakonec, žebříček nejvlivnějších žen v Česku vede znovu majitelka PPF Renáta Kellnerová. Druhá podle magazínu Forbes skončila nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
9: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje.

0: Detektivka na Rádiu B.
1: Já jsem Vývodák, přeju vám hezký den. Detektivka úterní bych řekl, protože úterý startuje. Děkujeme tato skupině Nazaret za úvodní skladbu do úterní detektivky. Je tady LPčko, už včera jsem vám ho představoval. Je to LPčko, tedy gramofonová deska skupiny Krucipisk. Je to LPčko s názvem Nic se nestalo, tedy hovno zlé, nic se neděje. Tak se ta deska jmenuje takhle i pojmenovali kluci ze skupiny Krucipisk. Kdo byste chtěli tohle LPčko anebo vyzkoušet si, zdali byste jenom tak podle nápově dokázali poznat kapelu, tak můžete se do toho pustit. Já mám připravenou hned první nápovědu pro všechny, kdo by chtěli v detektivce na beatu uspět. Možná, že poznáte, kdo to zpívá a z kterého je to seriálu.
2: Jo, tak prej tady v tom lokále je jedno prkno a tři fleky od

0: se držel pant.
1: Držel pant, tak je to správný.
0: No to bych řekl, oni už tak moc ví od práskačů a obojetnejch kostí. Nad městem plula ruka zákona.
1: Jo, plula.
0: Bez těla ruka plula si jen plula.
1: Jo, plula.
0: A hledala, koho by odkrouhnula.
2: Odkrouhnula, tady si myslím, že bychom to mohli stopnout, že tady, nebo dosud, nebo odsud, už by nám to jako spíš dělalo Braigl v tom. Ta nápověda byla dostatečně jasná, i když, říkám si, jako hodně, hodně těžká. Ale zase na druhou stranu, proč si to neudělat těžký, když máme lehký život, že jo? 210, 32, 33...

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: Ale toho jednoho vítěze zatím nemáme. 210, 32, 33, 34. První nápověda byla ke slyšení. Teď jdeme na první telefonáty. Rádio, prosím.
4: Ahoj, Vojáku, Jarda.
3: Nazar, Jardo.
4: Tři sestry.
3: Takže typuješ, ne že jako to víš, ale prostě jenom si jako říkáš, zkusím tři Netka sestry.
4: Od boku to spálí.
3: Tak od boku je to blbě, tři sestry to nejsou. Je to jiná kapela, taková úplně, nevadí. Ale naprosto jiná, si říkám. Jo?
4: Dobře, nevadí.
3: Nevadí, přesně. Ahoj, čau, nazdar.
4: Čau.
3: Tak to byl první takový tří sesterský špatný typ. Kdo je druhý? Rádio Beat, prosím.
5: Jirka, čau.
3: Jirko, neboj se, bude líp, ale nebuď tak smutný.
5: Jo. Dobrý je to, no, já jsem šťastný, že to vím, že na té hlavě.
3: Jo, takhle, tak to tě zklamu, protože ty to nevíš.
5: Ale jo, bolí to jsou, chlupatý jsou
3: policí. Ano, to je vlastně pravda, kvůli chlupatým držel se pant a to je správný. Nejsou to polís, nejsou.
5: No, tak
3: jo. Napadlo mě, že by někoho mohlo napadnout, že když tam zpívá, a propos, věděl jsi nebo víš, kdo to zpíval?
5: Ale to byl Suchý, ne?
3: To nebyl Suchý právě.
5: Nebyl, to jo, nebyl. Nebo ten druhý.
3: Mm-mm.
5: Depa. Tak nevím.
3: No. Je to ten, co bránil princeznu Jasnou, jak si pro ní přišel Kazi svět. Víš, kerej?
5: Aha,
3: Šermovali potom spolu, no. No hele, takhle. Máš to od začátku až sem, máš to celý blbě, takže zatím.
5: Teď jsem smutnej,
3: ale děkuju. Čau, Jirko, ahoj.
5: Čau,
3: jsem rád, že konečně nikdo není rozveselen při poslechu rádia, ale smutnej, tak to má být, to je princip. Rádio Beat, kdo je teď na telefonu? Halo.
6: Ahoj. Pivoďáku, tady Honza, slyšíš mě?
3: Já tě slyším nádherně, Honzo, tak mi řekni, koho teda?
6: Protože posledně jsem se nedovolal, když jsme hledali Krausberry, já jsem to věděl.
3: Jo.
6: Dovolal, ale neslyšel z mě.
3: Aha.
6: Ale tak dneska hledáme asi, já bych se typnul, že dneska hledáme Def Leppard.
3: Jo, proč?
6: Já nevím, ta jedna ruka.
3: Zpívalo se tam něco o jedné ruce, já si teda vím, něco málo z toho textu si pamatuju, ale mě tam spíš šlo o název toho seriálu, jo.
6: To, že
3: to byl Josef Zíma, jo, Pepíček Zíma, který zpíval skladbu Tři fleky krve z roku 69, tak to je jako mimo, ale ten název toho seriálu, jo, tam o tom jde, protože to se dá promítnout do tvorby té kapely, kterou dneska hledáme, no. A to je všechno, víc pro tebe nemám.
6: No, já taky, hlavně, že jsme nehledali Halloween. Tak ahoj.
3: Ne, čau, ahoj. Ano, někteří antikvíni a antihalloweenisti tady existují. Kdo je teď na telefonu? Rádio, prosím.
7: No, tady Jardo ze Fratky, ahoj.
3: Tak Jardo, hovoř, posloucháme tě.
7: No, hovořím. Pakliže hledáme zpěváka, tak by to mohl být Johnny Winter.
3: Tak i prd, není to Johnny Winter a nehledáme zpěváka dneska. My hledáme kompletně celou kapelu a přiblížíme si ji další jakoby takovou, já nevím, jak to říct, prostě je to nápověda, ve které se skrývá další název desky, jo, kterou ta kapela vydala. Jo.
7: Takže kapelu hledáme.
3: Kapelu dneska, no.
7: Dobrý, tak díky, měj se.
3: Taky, čau, poslouchej.
8: Představte si místo tak děsivé, že bylo postaveno jen proto, aby zastavilo temné síly. Hrad Houska. Záhadná pevnost nad propastí, o níž se říká, že je branou do pekla. Co se zde skrývá? Proč se mu vyhýbaly armády, ale přitahoval německé vojáky za druhé světové války? Na rozdíl od jiných hradů nestojí na strategickém místě. Nenachází se u obchodních cest ani na hranicích. Proč tedy vznikl právě zde? Podle legendy byl hrad postaven přímo nad přírodní propastí, kterou místní obyvatelé považovali za bránu do pekla. Propast byla údajně tak hluboká, že nebylo možné vidět její dno.
3: Je to těžký dneska, těžký to je, skutečně. Neobvykle, nezvykle těžký. 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: No uvidíme, 210, 32, 33, 34, kapelu hledáme, to už víme. Rádio Beat, prosím.
3: Ahoj, tady je Pavel.
2: A zdar, ty jsi se nenechal teda odradit tím, že říkám, je to těžký, jo? I přesto teda si myslíš,
3: no,
2: že to
3: ta
2: víš.
3: Druhá nápověda mi tam úplně zatím nesedí, ale podle té první, to byly samozřejmě hříšní lidé města pražského.
2: Ano.
3: Ono, hřích je v nějakém názvu, teda rokové skladby nebo desky, a tak bych zkusil Judas Priest,
2: To ne, Hergo, teď říkám, že to je těžký, tak mi to nemůžeš přece uhodnout. Ano. A proč ti tam nesedí teda ta druhá indicie, ta druhá nápověda?
3: Ne, to už jsem volal a neměl jsem moc čas nad tím přemýšlet.
2: A slyšel jsi aspoň kousek, nebo...
3: Jo, kousek jsem slyšel.
2: Jo, takže to byl Hrad Houska, jo? Mm-hmm. Tajemná brána do pekel. To se ví, že jo, že Hrad Houska, že tam je vstup do pekla. A ty tví Judas, jak natočili album Sin After Sin v roce 77, tak chvilku později, v roce 81, natočili desku Point of Entry, tedy bod vstupu. A ten je právě na tom Hradě Houska, jo, aby si se dostal do pekla, musíš skrze Váhousku. No a ani ta... No jasně, no. A třetí indicie, ani se mi nepoužil, farář Otík, který chudák přišel v Overcajk málem na tom elektrickém ohradníku. Farář je kněz, takže Judas Priest, ano, správně, dneska jsou to Judas. Já jsem vlastně i rád, jakože jsi to uhod takhle brzy. Na jednu stranu, jako dobře, říkal jsem, že to je těžký, ale ty si podle hříšních lidí, kde šel hřích za hříkem, pardon, jako hřích za hříchem, tedy Sin After Sin, jako se jmenuje deska, Judas Priest na to přišel, ale zase bude to krásná, skoro 40-minutovka z Judas, a to je úterní ráno, si myslím, co?
3: No, to bude pěkné, to si užijem.
2: Ano, máš tady CDčko, pardon, já se omlouvám, není to CDčko, ale LPčko, tedy gramofonová deska skupiny Krucipisk, jmenuje se to celé Hovno zlé, posíláme ti a budeme hrát tedy Judas. Děkuju, gratuluju, jdeme na to.
3: Tak, díky, ahoj.

0: Myslel jsem si, že dneska to bude delší, ale nakonec se opět vlastně ukázalo, že jste chytrý, jste bystrý, po druhé nápovědě jste věděli, nebo aspoň jeden z vás tedy, že jsou to Judas Priest. Až do 10. hodiny je budeme hrát, jenže předtím ještě Petr Šimáček s krátkými zprávami a také já s dopravními informacemi.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na Karlovarsku, jedete-li z Ostrova směrem na Stráž nad Ohří po 13. je tam převrácené osobní auto na místě všechny složky integrovaného záchranného systému. Ve Zlíně v Dlouhé ulici trefilo nákladní auto troleje, tady se nikomu nic nestalo, policisté jsou už na místě. V Chomutově v Pražské ulici se srazila dvě nákladní auta, v Českých Budějovicích ve Skuherského ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků a na Mělníku v Bezručově se srazil autobus s osobákem.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, zpočátku ojedinělé, během dne od západu na většině území občas zaprší, na jeho východě a východě místy i bousky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 stupňů. Vítr v přeháňkách a bouskách zesílí v nárazech na 15 metrů za sekundu.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Francie vyhráli v generálce na mistrovství světa nad Severním Irskem 3-1. Úspěšní byli i fotbalisté Nizozemska, kteří v New Yorku porazili Uzbekistán 2-1. Deště zmírnily místy i extrémní půdní sucho. Vláha je teď hlavně v horní vrstvě půdy do 40 cm, hlubší části zůstávají suché. V neděli začne jezdit pravidelná autobusová linka z Tachova přes Bernau do Tirschenreuthu. Zajímavé je, že půjde o první veřejné spojení regionu od druhé světové války. Ceny nových bytů v Praze nadále rostou.
4: Na nákup nového bytu v Praze o 70 metrech čtverečních bylo v prvním čtvrtletí letošního roku třeba necelých 15,9 desetin roční mzdy. To bylo meziročně o 4 desetiny roční mzdy více. Oproti třetímu čtvrtletí loňského roku to pak bylo o více než 1,1 desetina roční mzdy. Podle developerů se tak pořízení vlastního bydlení v Praze opět stěžuje. Honza Navrátil, Praha.
3: A nakonec

0: Detektiv se na beatu hledali Judasy a našli jsme je. První indicie, Josef Zíma zpíval Tři fleky krve z roku 69 z 10. dílu seriálu Hříšní lidé města pražského, kde v tom seriálu nebyla nouze o hříchy, šel tam hřích za hříchem, stejně tak, jako se jmenuje album Sin After Sin kapely Judas Priest z roku 1977, tedy Hřích za hříchem. Druhá indicie, popis hradu Houska, Temná brána do pekel, stejně jako Point of Entry, album z roku 1981, tedy Bod vstupu, myšleno tedy do pekla. Třetí indicie, taková ta farářská, když Judas Priest, tedy Jidášův kněz, tak ta nakonec nemusela padnout, ale určitě znáte scénku faráře Otíka ve Slunce seno, jak obkročí ten elektrický ohradník. To je ona.
1: Pro boha, vypijete mě, pomoct!
2: Lidi, sudejte mě!
3: Vládnosti!
0: To byl farář Otík, nebo taky kněz Otík, tedy Judas Priest, Jidášův kněz. Každý farář je kněz, ale pozor, ne každý kněz je farář. Ale to vy samozřejmě dobře víte. Judas aktuálně připravují, jsou ve finále příprav jejich aktuálního turné. Fate Keepers Tour začne 25. července v německém Sparkassen Parku v Mönchengladbachu. Hned pátý koncert v rámci tohoto turné bude 2. srpna v Ostravar Aréně v Ostravě a dva dny na to hrají Judas ještě na stadionu Ondřeje Nepely v Bratislavě. Jinak všechny ty koncerty, jejich turné tady po Evropě jsou na dojezdu, hrají v Holandsku, ve Francii, ve Španělsku, v Chorvatsku, v Srbsku, v Bulharsku, v Maďarsku, v Itálii, Švýcarsku, ve Francii, v Belgii taky. Spousta z vás letos Judas uvidí a uslyší na vlastní oči a uši. Between the Hammer and the Anvil. Tady jsou Judas Priest na beatu.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: Tak ještě tedy Night Cloud jako poslední věc, co se týče dnešní detektivky na beatu. Judas Priest nám tady, jak jsem říkal, skoro 40 minut pěkně vyplnili prostor v dobrém slova smyslu. Zítra je středa, čeká vás středeční detektivka, ale pozor, zítra je zároveň další v pořadí druhá beatová pumpa. Jedeme do Lholav, tedy mezi Hradec Králové a Jaroměř. Detektivku zítra obhospodařuje Kachna a tato samozřejmě bude mít daleko těžší, než jste to měli dneska. A nebo to bude zase na druhou stranu lehčí.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Mě se tady lepí rty k sobě. Tak dopravní informace, pozor na D55 na exitu 32, to je na 32. kilometru. Je to nájezd ve směru na D1. Je tam bouračka nákladního auta s rozsypaným nákladem. Na místě už jsou policisté. Jestli to budou překládat oni nebo někdo jiný, zjistíte, až pojedete okolo. Pozor si dávejte na Karlovarsku na 13C u ostrova z ostrova směrem na Stráž nad Ohří. Je tam převrácené auto, i tady už jsou policisté. Na Praze východ na 9C u Líbeznic se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. U této dopravní nehody zasahují všichni z integrovaného záchranného systému. Pozor si dávejte také v Třeboni. Je to 24, která jede skrz Třeboň, Jiráskova ulice. Je tam pomalý provoz kvůli bouračce dvou osobních aut. V Liberci v Sosnové se řeší bouračka osobního auta. V České Lípě, která je u Sosnové v Liberecké ulici, se řeší bouračka dvou osobáků. A pozor, v Ústí nad Labem v Přístavní ulici, tam se srazila dodávka s osobákem.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, postupně od západu na většině území občas zaprší, na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 stupňů. Zítra zataženo až oblačno, občas zaprší, na severozápadě zpočátku srážky jen výjimečně, teploty 14 až 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Karolína Plíšková postoupila v londýnském Queen's Clubu do druhého kola, kde ji čeká Emboková. Lehečka v deblu s Moutetem zvítězili ve Stuttgartu nad párem Haase Franzén. Ve čtvrtek začíná fotbalové mistrovství světa. Český tým už přímo v dějišti šampionátu prošel bezpečnostním školením. Podrobnosti Petr Plintovič.
2: Čeští fotbalisté mají základnu v Dallasu a třeba do výtahu smějí nastupovat minimálně ve dvou. V Americe jsou svěřenci trenéra Koubka nepřetržitě pod dohledem ochranky. Právě v Dallasu dokonce jejich autobus doprovázel i vrtulník. V Mexiku pak z bezpečnostních důvodů hráči nesmějí vycházet z hotelu.
1: Bývalí sociální demokraté kolem Vladimíra Špidly chtějí zaregistrovat stranu Nová sociální demokracie. Cílí na levicové voliče nespokojené se spoluprací socdemů s komunisty a hnutím Stačilo. Prosazovat chtějí sociální spravedlnost, dostupné bydlení a silné veřejné služby. Nehoda při nelegálním pouličním závodu v Bulharsku, kterou způsobili dva Bulhaři s českými řidičáky, si vyžádala už 4 oběti. Nepřežili dva Indové z autobusu a spolujezdci z aut. Jedno z vozů jedoucích rychlostí přes 150 km v hodině narazilo do autobusu, který se převrátil. 8 ze 17 raněných zůstává v nemocnici. A nakonec, boti už ovládají většinu internetového provozu. Přijde asi o 57% webových požadavků. Nová generace AI agentů prochází stránky za lidi, což třeba vydavatelům zvyšuje zátěž serverů a snižuje skutečnou návštěvnost stránek. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si ji pustíme.
0: Radio B. Klasik.

byli jsme povzbuzeni právě teď. Come on baby, Spencer Davis Group, Keep on Running. Teď je 10 minut před půl jedenáctou dopoledne. Jenom doplním informace k Judas Priest. Ty jsme dneska hledali v detektivce. Krásně jsme si užili skoro 38 minut muziky téhle legendy, tedy skupiny Judas Priest. Mají před sebou aktuální turné Faith Keepers. Tour začne 25. července, jak jsem říkal, v Mönchengladbachu ve Sparkassen Parku. Hned pátý koncert bude potom 2. srpna v Ostravě, v Ostrava Aréně. 4. srpna, a proto to říkám, tak hrají Judas na stadionu Ondřeje Nepeli v Bratislavě a jako předkapela vystoupí australští Urban. A to si myslím, že by byl celkem vkusný večírek. Do Bratislavy to trvá jen 20 minut autem, když jedete z Břeclavy teda. Ale je obrazně řečeno. A vidět vlastně během jednoho večera Judas a ještě Urban, tak si myslím, že by to mohlo být velmi příjemně strávený večer. A co víc, tak jede spoustu předkapel, třeba v Ostravě, před Judas hrají Bastard Sons, ale kdo byste třeba vyrazili do španělské Valencie 20. srpna na Judas Priest, tak před nimi bude hrát Udo Dirkschneider. A stejně tak Udo Dirkschneider vystoupí i v německém hale před Judas Priest. Mají to celkem dobře zmáknuté hoši a věřím tomu, že spousta z vás, co se teďko slyšíme, tak na nějaký koncert v rámci jejich Faith Keepers Tour kapely Judas Priest vyrazí. My máme teď úplně jiný hudební sud, zvolníme hru z Deep Purple, Soldier of Fortune.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení. When you're talking to yourself.

0: To byly opět tedy dlouhé samohlásky od Axla, Guns N' Roses na beatu, 3,5 minuty po 11:30 dopoledne. Za okamžik uslyšíte další autorské čtení z knihy 30 svíček na dortu od skupiny Vohnout, budeme hrát také Gangu, taky třeba The Fifth Dimensions, Led Zeppelin, ale to je všechno, nebo to vše přijde až potom, co tady Petr Šimáček, který už je teď ve studiu, až potom, co spáchá menšinové sporty. Pozor, naše běžkyně Lenka Beruš naprosto dominovala mezi ženami na horském ultramaratonu, ale porazila i většinu mužů a propos všechno vám teď řekne Petr Šimáček.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Česká ultramaratonská běžkyně Lenka Beruš vyhrála náročný horský ultramaraton Tihio Race v Řecku. Tráť dlouhou 250 km s převýšením 14 000 metrů zvládla za 57 hodin a 16 minut. Mezi ženami zvítězila a celkově doběhla šestá i v konkurenci mužů. Pardubičtí basketbalisté vyrovnali finále s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Doma otočili duel v poslední půl vteřině, když po koši kříže rozhodl vítěznou trojkou Kovář. Čeští windsurfaři uspěli na mistrovství světa Raceboard Masters na Balatonu. Radim Kamenský vybojoval bronz a Jiří Král skončil také třetí, ale v kategorii Grandmaster. V Pardubicích se konal další ročník prestižního triatlonu Checkman. Ženský závod ovládla už po čtvrté Barbora Besperát, mezi muži zvítězil Janek Stol, druhý doběhl český triatlonista Lukáš Kočař. Pátý závod českého poháru v cyklistice v Orlických horách vyhrál Polák Piotr Pekala. Nejlepším Čechem byl druhý Michal Kukrle, který ovládl spurt pro následovatelů. Závod byl součástí Vyšegrád for Grand Prix. Australští plochodrážníci ovládli dva závody Speedway Grand Prix v britském Manchesteru. Jan Kvěch tam zajel skvělé jízdy, když byl blízko finále. Do závěrečné fáze soutěže ale nepostoupil. Poslouchali jste menšinové sporty na beatu.
1: Rádio.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 3. Zjevení Zemánka. Rok 1985. Čte Matěj.
2: Když Honza nastoupil do 5. ročníku, tak do třídy vešla učitelka s nějakým cizím chlapcem. Držela ho kolem ramen a řekla: děti, tohle je váš nový spolužák Jirka Zeman. Pamětníci jako já věděli, že na naší základku chodil jeho brácha Dan. Byl o 3 roky starší než já a pověst měl zhruba jako Horáček s Pažoutem a Mažňákem dohromady. Byl to grázl na Entou ve škole Kapody Tuty, před kterým měli respekt i mnohem větší děti. A teď tady před překvapenou třídou stála jeho malá kopie. Černovlasá, rozcuchaná a zakulacená, s vytahaným podolkem a školní brašnou ledabile hozenou přes rameno. Malej Zeman, Zemánek. V oku měl jiskru značící, že s ním nikdy nebude nuda, že všechny pobaví svými kousky, že přijde průser a že na setkání s ním nikdo nezapomene. Ta jiskra je tam dodnes, i když ten kluk už je vysoký a pravidelně si meje vlasy. Přijměte ho mezi sebe a buďte na něj hodný. Ano, dodala učitelka a vybrala novýmu žákovi místo. Zemánek mrknul na třídu, řekl: tě péro. Učitelka radši něco polkla a koukala na něj, jak se jakoby schválně pajdavým krokem sune do lavice. Zemánek se narodil částečně do muzikantské rodiny. Jeho táta hrál na basu v orchestru Karla Vlacha, ale nežil s nima, ani se o Jirku moc nezajímal, i když v genech teda patrně něco předal. Výchovu obou bratrů měla na starosti máma, která projevila velkou otrlost a měla by být blahořečená, protože zvláště ten starší zatápěl stejně jako všem vokolo. Doma s nima žil ještě děda, ale ani ten nevládnul autoritou potřebnou ke skrocení 2 ze řetězu utržených psů. Zemánka přeřadili z jiný školy proto, že už tam nemohli trpět dál lotroviny party, který on byl součástí. Takže ty kluky roztrhli a rozprskli po okolních školách, protože všechny ostatní postupy selhaly. Rodina Zemanů bydlela o 2 ulice vedle a Jirka se poměrně rychle zblížil s Honzou. Byli často u nás doma a trávili spolu i letní prázdniny, protože Zemanovi měli chatu u řeky Sázavy, což bylo kousek od tý naší Věvanech. Když byli u nás, docházelo k tragikomickým situacím, neboť naše babička Zemánka měla za většího lumpa, než byl, a neustále ho podezřívala, že v chatě něco krade, i když nebylo co. Líčila na něj proto všude po prostoru mince a lesklý předměty a čekala, až se straka chytne. Straka ale nebyla blbá, ani zlodějka, maximálně tak drzá, takže babička byla pořád zklamaná a měla pocit, že Jirka nekrade naschvál. A když byli kluci u Zemanů, stanovali pod chatou u řeky, kde díky trampům a hlavně trampkám zažívali už od 12 let to, co jiní zažívají mnohem pozdějiš. U nás na škole se Zemánek ujmul místa vrchního školního grázla, který po odchodu jeho bratra na učňák zůstalo neobsazený. Usadil se na trůnu a udával tempo. Byl to stroj na vymýšlení hovadin. Mezi vrcholní akce patří ozbrojený přepadení, kdy si s pár kamarády v pauze před odpoledním vyučování přetáhli punčocháče přes hlavy a s dětskou replikou pistole vtrhli do trafiky vedle školy se slovy: všechny 4 lístky na stůl! Prodavačka tenkrát bohužel nezachovala ducha přítomnost a začala ječet, načež kluci se smíchem opustili prostor. Jenže za 15 minut přistálo před školou několik policejních aut a skončilo to neslavně, i když zase ne tak úplně nejhůř. Zemánek po výslechu na škole zůstal a nějaká o pár stupňů snížená známka schování mu nemohla bránit v provozování dalších vylomenin.
3: Možná, že tenhle pán byl manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu, zeptal se tak

Něco jako Black Sabbath, ale spíš se dosili tanga a pila rakie, ganga, vohnouti, 30 svíček na dortu, knížka a také audioknížka, kterou namluvili všichni čtyři členové skupiny Vohnout a postupně ji tady čteme od začátku až úplně do konce. Je to taková četba na pokračování v éteru Rádia Beat a docela vkusná četba na pokračování. Je 51, před námi je muzika od skupiny Cheap Trick, jmenuje se If You Want My Love. Já doplňuji, pokud jí skutečně chceš, musíš vytahovat každou neděli štrůdl z trouby a necukrovat. Cukr 24, to je celkem hodně.

0: Jsou YouTube na beatu, minutu a půl před 11. hodinou dopoledne, za chviličku David Bowie, Stone anebo Bon Jovi. A taky doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8 na exitu 1, tedy na prvním kilometru, je to vlastně nájezd od Zdib směrem na D8. Ve směru na Prahu je tam bouračka dodávky a osobního auta. Na Chrudimsku jedete-li z Hrochova Týnce na Vysoké Mýto. Po 17. tak u Chroustovic řeší havárka dvou osobáků. V Plzni, v ulici Na Sudech u Hornáta se srazila dodávka a osobní auto. Na Děčínsku v Rumburku, řekni Rumburg, schrábe. Ve Dvořákovce v jednosměrce je k řešení havárka dvou osobáků a v Kroměříži v Moravské ulici je vážná dopravní nehoda, dodávky a osobního vozu je se zraněním. Na místě už zasahuje rychlá. Býťáci, prosím, buďte tam opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Už ve čtvrtek v trafikách.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
3: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
0: Radio B. Počasí.
4: Dnes oblačno až zataženo, postupně od západu na většině území občas zaprší, na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině ustávat. Teploty 17 až 22, na východě i 27 stupňů. Zítra zataženo až oblačno, občas zaprší, na severozápadě zpočátku srážky jen výjimečně, teploty 14 až 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Česko má znovu hostit mistrovství světa v hokeji. Šampionát by se prý měl uskutečnit v roce 2031, což navazuje na dřívější vyjádření Mezinárodní federace. Definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo. Český reprezentační dres pro fotbalové mistrovství světa čelí ostré kritice. Americký deník The New York Times ho zařadil na 46. místo z 48 a označil ho za nezajímavý a fádní. Nejlépe hodnocený Mark Hanna. Ministr kultury v pondělí předloží zákon rušící poplatky pro ČT a ČRO. Dnes to uvedl premiér Babiš. O částce, kterou dostanou místo toho, bude vláda diskutovat. Brněnského piráta Škerleho prý chytil na sousedském setkání místostarosta Folprecht z ODS pod krkem. Deníken mluvil i se svědkyní. Folprecht agresi popírá. A nakonec, na sobotu se chystá motocyklová akce Skútr šňůra. Dopoledne se na nádvoří Valštejnského paláce sjedou skútry a motocykly, v 10 vyrazí kolona na zhruba 40-kilometrovou spanilou jízdu Prahou a pak ještě dále. Pojede se směrem na Slapy, jak říká organizátor Václav Nerad.
5: Skútr šňůra pojede z Valštejnského paláce proti směrem na Klárov, pak na Evropskou korunovační Smetanovo nábřeží Jermenkova a více méně končí v Branišovské ulici v Modřanech. Jede se do obce Buš, kde bude kulturní program, budou tam koncerty a tam budeme i řešit charitu, protože letosní ročník je podbarven jízdou pro Emičku a Lauru se sanitkou Naděje. Podrobnosti můžou najít zájemci na Facebooku na stránkách skutršňura.cz.
4: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým.

Je to přesně, jak zpívá David Bowie, tedy Rebel, Rebel, živá verze téhle skladby od Davida Bowieho v programu Rádia Beat, přesně minutu po 11:15 dopoledne. Zítra jedeme druhou v pořadí býťáckou pumpu, jedeme do Holohlav, do Trotina Eko, ekologická likvidace vozidel. Na mapě je to kousek nad Hradcem Králové, je to hned vedle D11 mezi Hradcem a Jaroměří. Trefíte tam, protože když tam trefíme my, tak tam musíte trefit i vy. Už jsme tam byli jednou, já jsem ale nevím a teď si nespomenu, z jakého důvodu jsem nebyl na téhle býťácké pumpě, takže tuhle destinaci býťáci znají, ale já tam jdu poprvé, takže si tu vlastně lokaci s těmi, co tam taktéž zítra vyráží, na poprvé užiju. Co se týče předpovědi počasí, prosím vás, venkovní akci, když svítí slunce a je sucho a všechno je tak, jak má být, umí udělat každý, kdo má dvě díry do nosu. Ale když je předpověď počasí jedna z nejhorších, jaká může být, co se týče deště a bouřek a větru a tohle, tak to už skutečně vyžaduje trošku srdce. A my, srdcaři, býťáci, tedy ensemble Rádia Beat, vyrážíme zítra v plné zbroji s naším mobilním studiem přímo do Holohlav. Tam odsud budeme vysílat živě celou tu šestihodinovku od 11 až do 17. Kdo přijede, může si poručit muziku na přání. My mu ji zahrajeme a v celé České republice ji uslyší. Stříkání lok na mokrý auta je to nejlepší, co může být. Takže kdo zítra přijede, může si nechat nastříkat logo našeho rádia na svůj nebo klidně i půjčený automobil, dodávkový, osobní nebo nákladní. No a pochopitelně máme připraveno spoustu propriet a dárků od Rádia Beat. Těšíme se na vás zítra Holohlavy mezi Hradcem a Jaroměří hned vedle D11 mezi 11. a 17. hodinou. Tahle skladba od skupiny Pink Floyd se jmenuje Wish You Were Here. Jak sami Floydi říkají, Wish You Were Here.

V kapela Queen na beatu je 11:30 dopoledne. Rychlá informace před Jura Heap je pro ty, co se chystají, že pojedou po Pražském okruhu mezi dálnicemi D1 a D5 nebo D1 a letištěm Václava Havla. Je to tak, že když sjedete z D1 u Modletic a napojíte se na Pražský okruh, tak vás čeká souprava nesouvislých kolon v celém úseku vlastně až do Chrášťan. To celkové zdržení je někde kolem 20 minut, ale jede to. Takže pokud si chcete užít ty úseky Jesenice, Zbraslav, Lochkov, Ořech a Chrášťany, tak jeďte, ale počítejte s tím, že tudle vám budete stát 8 minut, tudle 4, tady budete 2 minuty stát na místě, dohromady vám to udělá takovou, ne teda příjemnou, ale celkem ještě solidně vydržující, nebo dá se to vydržet, dohromady 20 minut, tedy zdržení, vy co pojede takhle, osobním autem samozřejmě, s kamionem můžete ten Pražský okruh ve spíru od D1 k D5 absolvovat ještě s daleko větším, nebo s daleko větší sekirkou, než pouze 20 minut. Ale i tak jede to, nemá smysl se tomu nějakým způsobem vyhýbat, protože i ty okolní silnice kolem Pražského okruhu tak jsou celkem slušně ucpané. To byla informace tedy pro řidiče, kteří najíždějí anebo chtějí najet na Pražský okruh. Vy, co nás posloucháte třeba v Kroměříži, anebo já nevím, třeba v Tachově, tak pro vás to pochopitelně nebylo. Pro vás je tahle muzika od Jura Heap, Tears in My Eyes.

0: si krok.
1: Live with sense.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

kdy se stalo, že by Janis Joplin tuhle skladbu dospívala ve stoje, vždycky v kleči na zemi, Down on Me a Janis Joplin na beatu ve 11:45, stále ještě dopoledne. Zítra detektivku dělá Kachna, protože my jsme s Oťasem a s ansamblem Rádia Beat v Holohlavech na beatové pumpě, ve druhé beatové pumpě v pořadí, takže zítra tedy detektivka jako taková v prodloužené verzi, protože Kachna tady s vámi bude od 6, v 9 hodin pokračuje její kontinuální vysílání, protože po 9. hodině obhospodařuje i detektivku. Nevím, jaká kapela nebo jaký interpret bude zítra hledán, po kom bude pátráno, ale vím, že Kachně tady nechávám cenu pro nejrychlejšího detektiva, pro toho, kdo jí to zítra uhodne jako první, knížku Ivana Burdy, která se jmenuje Pláču smích. Nikoli Pláču smíchy, ale Pláču smích. Ivan Burda tuhle knížku i podepsal. Je tam tedy Bíťákovi, vinčuje pohodu Ivan, ale klidně i Bíťačka to pochopitelně může zítra vyhrát. Ale knížka, my jsme už tady jednou dávali v detektivce, je to knížka o takovém střeštěném staříkovi, který miluje život, víno, Myšíka poslouchá a rockovou muziku jako takovou tak má v krvi. Sice jde dolů věkem, jak tady zpívala Janis Joplin před chviličkou v přeneseném slova smyslu, ale nastavil si ten pohled na svět tak, jak jako má být správně. Kdo máte chuť na tuhle knihu, poslouchejte a hlavně uhodněte tedy zítřejší detektivku Kachně. Třeba se vám to povede a budete mít knížku, která se hezky, skutečně hezky čte. Flynn Lizzy za chviličku, teď je tady Jirka Růžek se sovama a s veteránama studené války.

0: byly tedy Thin Lizzy, ty jsme se slíbili za 5,5 minuty, ani ne, tak bude 12 hodin, Pepa Labus má připravené zprávy, po zprávách potom Johnny Lang jako bluesová dvanáctka. Máte rádi AC/DC nebo Stinga nebo Beatles nebo Jasnou páku, tak po té 12. hodině to s nimi otevřeme.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Rychle doprava na dálnici D4 na 25. kilometru ve směru na Prahu, je to mezi Dobříží a Mníškem pod Brdy, je tam osobní auto ve svodidlech. Pozor na Vsetíně v Jasenické ulici, tam policisté vyšetřují bouračku autobusu a osobního vozu. V Liberci v Řeznické ulici se srazila dvě osobní auta a pozor na Chebsku v Aši v Mánesovce, právě teď vyšetřují havárku dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přeplutím hotový finish.
2: Festool je srdcovka.
3: Koupím ještě jednu.
2: Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
2: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
4: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
6: Zlato.
5: Jedeš ve zlatě?
6: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
5: Říká se baby.
6: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio Beat. Počasí.
7: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a místy i s bouřkami. Postupně budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 23, ve východní polovině území až 28 stupňů. Zítra se ochladí na 14 až 18, bude převážně zataženo s občasným deštěm.
8: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Tenistka Karolina Plíšková postoupila v londýnském Queen's Clubu do druhého kola. Lehečka v deblu s motetem zvítězil ve Stuttgartu nad párem Háze Francen. Fotbalisté Francie vyhráli v generálce na mistrovství světa nad Severním Irskem 3-1. Úspěšní byli i fotbalisté Nizozemska, kteří v New Yorku porazili Uzbekistán 2-1. Prezident Pavel do jednání vlády 22. června nepodá k ústavnímu soudu žalobu kvůli summitu NATO. Jestli na vládní sraz půjde, se teprve rozhodne. Bývalí sociální demokraté kolem Vladimíra Špidly chtějí zaregistrovat stranu Nová sociální demokracie. Cílí na levicové voliče nespokojené se spoluprací socdem s komunisty a hnutím Stačilo. Prosazovat chtějí sociální spravedlnost, dostupné bydlení a silné veřejné služby. Astronaut Aleš Svoboda má jako první Čech zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS, a to v druhé půlce roku 2027. Jeho zařazení do posádky ale ještě musí schválit partneři stanice. Deště zmírnily místy i extrémní půdní sucho. Vláha je teď hlavně v horní vrstvě půdy do 40 cm. Hlubší části zůstávají suché. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Já se tedy přiznám, že tuhle od Stinga mám velmi rád. Let Your Soul Be Your Pilot. Sting na beatu v programu. Teď přesně asi ve čtvrt na jednu. Ono to není úplně přesně, ale za nějakých 8 vteřin. Dneska, protože je 9. června, tak Stanislavy, všechny stání mají dneska svoje jmeniny, svůj svátek. Já když tady koukám do našeho kalendáře myslivosti, tak u 9. června tak je napsáno, že je Mezinárodní den archivů. Tedy pokud nás posloucháte někde v archivu, anebo se zrovna probíráte svým archivem, ať už jakýmkoliv, tak můžete si připomenout, že právě ten váš archiv dneska slaví svůj den. Je taky Mezinárodní den bezpečnosti vysokozdvižných vozíků, výborně, Světový den kačera Donalda a den, kdybyste se neměli stydět za svoji menstruaci. No dobře, nestydím se. Přiznávám. To je teda svátek dneska, panečku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Hey, y'all wanna go down to Double Gate Drive? Yeah!

0: to je naše kamarádka, nechci říkat stará známá, ale proto říkám právě kamarádka, Suzy Quatro, píseň Devil Gate Drive, za chvilečku Kings, taky na sever od kabátu, anebo Just Want You, I Just Want You, tak se to jmenuje, od Ozzyho Osborna, ale tomu všemu bude předcházet tady výstup Pepy Lábuse v Beatoskopu. Začínáme právě teď.
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na unikátní podívanou.
3: Na letiště v Mladé Boleslavi se v sobotu 13. června uskuteční jubilejní 15. historical air show Letecký den, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků z celé České republiky, tak i ze zahraničí. Doprava v okolí letiště může kolabovat. Už od 9 hodin bude areál otevřen pro diváky. Hlavní program začne ve 13 hodin.
1: Beatoskop.
2: Netflix hodlá s pomocí umělé inteligence zlepšit uživatelský zážitek a díky tomu lépe konkurovat YouTube. Reaguje na frustraci svých zákazníků, kteří se cítí přehlceni množstvím nabízeného obsahu. Vyvíjí nástroj umělé inteligence, který má uživatelům pomoci s výběrem pořadů ke sledování, má jim umožnit lépe se zorientovat v množství obsahu.
1: Beatoskop.
2: Umělá inteligence je dnes využívána v mnoha oborech. Vědecký tým z britské univerzity v Cambridge tvrdí, že AI byla využita i k vývoji úplně nové a přelomové vakcíny, ta by prý mohla chránit proti celé řadě virů a zabraňovat velkým pandemiím. Výsledky z první fáze testování jsou nadějné. Podle odborníků je to vůbec poprvé, kdy byla klíčová složka nové vakcíny kompletně vyrobena umělou inteligencí. Tolik z Beatoskopu, po něm si vychotnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat.

Samozřejmě, že fajnšmeksi ví, že jsou i řeky na jihu, které jsou plné ryb, ale tady je to zpíváno nebo nařčeno, nebo ne nařčeno, navrženo, že máte jet na sever pro to, abyste tu řeku plnou ryb našli. Na sever Kabáti. Kabáti, to letošní turné 2026 začínají 22. září v Chomutově, pak je Ústí, Liberec, Vary, Plzeň, Budějovice, Jihlava. Na začátku října potom dva koncerty v Brně. V polovině října Kabáti přijedou na Slovensko, kde hrají v Bratislavě, v Trenčíně, ve Zvoleně, Zvolenu, Košice a Poprad. A pak zase přesun zpátky, Zlín, Ostrava, Prostějov, Hradec, Pardubice, Boleslav, až ke dvou koncertům v O2 aréně 10. listopadu první a 11. listopadu o den později druhý. Máte-li stupenky? Výborně. Nemáte-li stupenky? Můžete zakupovat, protože určitě to bude stát za to. Tohle jsou Jet Routal. Jejich nejbližší koncert můžete vidět teď 27. června v německém Butzbachu, kdyby někdo chtěl, může si tam zajet na Jet Routal.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Toman. Fotograf, novinář, publicista a dobrodruh.
4: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Red Hot Chili Peppers na beatu, 3 minuty před 13. hodinou, těsně před Pepou, tedy před Pepou Lábusem, ten už má porychtované zprávy, uslyšíte záhy. Po zprávách Aerosmith, taky Van Halen, Frank Zappa, anebo Katapult.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na Příbramsku, v Sedlčanech ve Votické ulici zasahuje policie u havárky nákladního a osobního auta. Praha 6, Davidský tunel, v pravém pruhu neprojedete, je tam bouračka osobáku, je to ve směru k Barandovskému mostu. V Ústí nad Labem v Přístavní ulici vyšetřují bouračku osobního a nákladního auta. V Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády se srazila 2 osobní auta a ve Frýdku Místku v Křižíkovce se řeší bouračka motorkáře, na místě záchranka, hasiči i policisté, buďte tam opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a místy i s bouřkami. Postupně budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 23, ve východní polovině území až 28 stupňů. Zítra se ochladí na 14 až 18, bude převážně zataženo s občasným deštěm.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Na mistrovství světa ve fotbale od čtvrtka v Americe, Kanadě a Mexiku bude v platnosti i jedno staronové pravidlo. Poprvé od roku 2006 bude rozhodovat o pořadí ve skupině vzájemný zápas. Na čtyřech předchozích rozhodovalo skóre. Na to dodnes vzpomínají v Polsku. Lewandowski a spol v Kataru postoupili na úkor Mexika právě díky lepšímu rozdílu ve skóre, přestože vzájemný duel Poláci prohráli 0-2. Vládní koalice chtěla platy politiku zmrazit už letos. Záměr se ale opakovaně odsouvá. Pokud sněmovna věc včas neprojedná, hrozí, že platy poslanců, ministrů nebo senátorů znovu vzrostou i od ledna 2027. Od začátku letošního roku se v poslanecké sněmovně opakuje stejný scénář. Na program schůze je zařazen návrh na zmrazení platů politiku až do roku 2030 a na jeho projednání nedojde a odsouvá se na neurčito. V pražské zoologické zahradě se podle auditu vnitřních vztahů a prověření pracovního prostředí dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžováním a také s finančním podhodnocením části pracovníků. Zoo proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Amerického prezidenta Trumpa včera v aréně Madison Square Garden vybučali na třetím utkání finálové série basketbalové NBA mezi domácími New York Knicks a San Antonio Spurs. Trump se zároveň stal prvním úřadujícím americkým prezidentem, který se v publiku finálového utkání NBA kdy objevil. Dnes to napsali Novinky.cz. To byly zprávy, po nich si poslechněte Aerosmith na Rádiu Beat.

0: Tohle byla skupina Queen, Heaven for Everyone. V programu Rádia Beat jste tuhle skladbu slyšeli teď, kdy asi za 3 minuty a kousíček bude 2:30 odpoledne. Před námi je muzika od kapely Deep Purple. Mimochodem, a vy to teda už asi víte, že Purple vyjde deska 3. července. Ta deska se jmenuje Splet, jako cákanec nebo stříkanec. Je to v pořadí 24. studiovka skupiny Deep Purple. A teď aktuálně Purplové vydali videoklip ke skladbě Diablo. A ten videoklip je takový jako do červeno-žlutě laděný. A co je tam super, že Ianovi Gillenovi v tom videoklipu, jak zpívá malký brejličky, tak svítí oči zeleně. Je to tady díky správnému odrazu světel, ale vypadá to nádherně. V některé vždycky vteřinu mihne a Ian Gillen má zelený oči. Pes baskervilský by se styděl, kdyby to viděl na vlastní oči, jak Ianovi Gillenovi svítí oči zeleně. Vy si můžete vlastně ten videoklip pustit, je to na našich webových stránkách radiobeat.cz. Celý ten videoklip ke skladbě Diabolo je tam ke shlédnutí. Kdo byste nechtěli se dívat na videoklip z roku 2026, tak si můžete poslechnout kapelu Deep Purple, jak jim to hrálo v roce 1973. To totiž vyšel single, který se jmenuje Woman from Tokyo, a ten si, ale pozor, ale předtím ještě já jsem koukal na Forvo, tak super jako webový stránky, kde rodilí mluvčí vlastně vyslovují různá jména v různých jazycích. Jak se řekne japonsky Tokio, jo? Úplně jinak než normálně, jako Tokyo. Tokyo.
1: Tokyo.
0: Tokyo.
1: Tokyo.
0: Nebo něco dalšího tadyhle?
1: Tokyo Kokuritskindai Bijutsukan.
0: Přesně tak, anebo tohle, hele.
1: Tokyo Shouken Torihikijo.
0: Richtyjo, hele, to rychle, ano.
1: Tokyo Shouken Torihikijo.
0: Ano, Richtyjo, přesně tak. Tak Richtyjo, Woman from Tokyo, Deep Purple, hudba z roku 1973.

0: Tohle jsou Svíti a Ballroom Blitz z programu Rádia Beat za 3 minuty, no spíš za 3,5 minuty, bude 3:15 odpoledne. Teď jsme akorát s Otou Semanem tady ve studiu řešili, jak je to zítra s odjezdem a kolik má pršet a kolik naprší milimetrů a všechno se to motká kolem nějakého deště. Přitom já si myslím, že zítra vůbec pršet nebude a kdo dorazí na Býťánskou pumpu do Holohlav vedle dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, tak bude naprosto v suchu, stejně jako budeme my. Jo, to je...
1: Kdyby jsme byli country, tak bychom řekli, že ani mráz, ani déšť na fešáky neplatí.
0: Ano, ale... to samozřejmě by takhle bylo, mohlo být řečeno. Ale já bych se z toho deště jako nějak zvlášť neto. Nelehal bych si z toho do lůže. Jo. S tím souvisí i věc, kterou vám chci říct, že zítra detektivku dělá Kachna. Já jí tedy nechávám knížku Ivana Burdy i s podpisem Ivana Burdy. Ta kniha se jmenuje Pláču smích. A nebo, a to už někam na Kachně, mám tady ještě CDčko Restart od Oldy Veselého a jeho E-bandu. Je to Restart, který Olda Veselý vydal v roce 2011 a tyhle dvě ceny tady nechám v Kachně v podstatě jako na výběr, buď bude hrát o knížku anebo o CDčko a to, co zbyde, tak o to budu hrát potom já ve čtvrtek, až se vrátím, co se týče detektivky. Zítra Kachní detektivka kontinuálně pokračuje, od 6 do 9 vysílá Kachna a pak si lajzne právě ještě detektivku s nápovědami, velmi obtížnými, ne tak lehkými, jako bylo dneska. Jo, dneska to bylo, myslím si, hodně jednoduchý, zítra to budete mít daleko těžší. To jsou Stouni na beatu.

0: Ode mne tedy úplně poslední muzika před 14. hodinou Extreme a Modern Words. Už mě bude střídat za chviličku Ota Seman. Ten má připravenou hodinu tupláku, první tuplák od skupiny Led Zeppelin. A do slovo dostane taky Pepa Lábus a zprávy za okamžik. Teď dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte opatrní na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k dálnici D1. Za sjezdem na Ořech a Řeporie je bouračka v levém jízdním pruhu, srazila se tam dvě osobní auta, zdržení kolem 10 minut, ale horší je to v opačném směru Pražského okruhu, tedy od letiště kolem D5 a dál potom směrem k tunelům mezi 27. a 18. kilometrem. Na 18. je bouračka a zdržení přes 25 minut. Na Pelhřimovsku v Kamenici nad Lipou v ulici Na Rybníčku je dopravní nehoda, je to havárka se zraněním, počítejte s komplikacemi. V Ostravě v ulici Ivana Sekaniny se srazila dvě osobní auta a je to velmi obtížně průjezdné. Na Chebsku v Mariánských Lázních v Chebské ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků a na Praze 1 v ulici 17. listopadu se srazil osobák s cyklistou. Opatrně i tudy. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Vít.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
2: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
1: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
2: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
1: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
2: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
3: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
4: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede alkohol. Valda Gang, Desmond, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy i s bouřkami. Postupně budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 23, ve východní polovině území až 28 stupňů. Zítra se ochladí na 14 až 18, bude převážně zataženo s občasným deštěm.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu a postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojenými státy. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. Datum tak lépe zapadne do kalendáře zámořské soutěže PVHL. Hlavním dějištěm turnaje bude Herning, kde se uskuteční zápasy skupiny B i boje o medaile. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila rozpis turnaje na svém oficiálním webu. Minister spravedlnosti Tejc vyzval veřejnost, aby aktivně upozorňovala jeho úřad na vadnou činnost soudních znalců. Kdokoliv se domnívá, že v důsledku výstupu znalce skončila konkrétní trestní věc nezákonným soudním rozhodnutím, může zaslat ministerstvu podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Tejc zmínil aktuální články médií o zmanipulované a účelové činnosti některých znalců, hlavně z oboru zdravotnictví. Po víc než 70 letech se vrátil z České republiky do Německa obraz Venuše u mrtvoly Adonise ztracený koncem druhé světové války. Býval v majetku sbírek Štátliše Kunstsammlungen Dresden, odkud zmizel s příchodem Rudé armády. Dlouhodobě byl nezvěstný. Eskalace na Ukrajině nezmění skutečnost, že Kreml nemůže dosáhnout žádného ze svých cílů na frontě, prohlásil to americký zástupce v OSN Dan Negrea. Podle něj proto válka musí skončit hned teď. Spojené státy jsou dál znepokojeny eskalací války na Ukrajině. Podle agentury Unian zmínil hlavně ruské údery, které minulý týden zabily víc než 20 civilistů. Tolik ze zpráv. Teď už se vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu.

0: Pěkné úterní odpoledne, Víťáci, máme 9. června, no a je to trošičku plačtivé úterní odpoledne, ale muzikou si tu náladu určitě spravíme, vylepšíme a konec konců ona ta vláha je taky docela potřebná, takže všechno vlastně fajn a v Richtiku už jsme to tady s Vejvodákem probírali, že zítra se trošku pokropíme určitě i na té beatové pumpě, k tomu se dneska odpoledne dostanu, teď se věnujeme tuplákům, to je přítomnost a otevření těch dnešních tupláků, tak to zajistili Led Zeppelin. Písněmi Rock and Roll, to byla ta první, která tady zazněla, je z roku 1971 ze čtyřky. No a vlastně už to napovídá, že je založena na té nejpopulárnější struktuře rock and rollu, na té 12-taktové bluesové progresy v A-dur. No a ten termín byl hodně používaný právě bluesovými hudebníky a znamenal, řekněme, i v určitých obdobích tvorby těch písní, řekněme, sexuální podtext určitý. A tady toho Led Zeppelin taky využili. In the Evening byla druhá, kterou jsme si poslechli, připomínka tedy jejich tvorby z roku 79. No a my popojedeme dál, mám pro vás Birds a jejich Turn, Turn, Turn, to bude první kousek, rok 1965. A pak si dáme ještě Bells of Rimini, to je píseň, která je vlastně o rok mladší. Píťáci, tady jsou Birds, no a já jsem Ota Semana, přeji příjemný poslech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: To byla letmá připomínka 60. let, pojďme do let 80., konkrétně do roku 1984, kdy vznikla píseň Heaven's on Fire skupiny Kiss a napsal ji zpěvák a kytarista Paul Stanley a skladatel Desmond Child. O tom už tady párkrát byla řeč, je to chlapík, který skutečně je velkým hitmakerem, pomohl spoustě kapel a spoustě interpretů k tomu, aby se dostali k těm svým úplně top hitům a dostali se do žebříčků. Takže Kisákům samozřejmě tu svoji tvůrčí aktivitu poskytl v jistém období taky. Teď nás tedy čeká Heaven's on Fire. Na úvod je tam takovýto hlasový rozcvičování, kdy to bylo omylem nahraný. Paul Stanley si prostě jenom tak si rozcvičoval hlasivky a původně to v té písni vůbec nemělo být, ale když už to bylo nahraný a potom tedy začali míchat, tak říkali, hele, tohle by se hodilo, kdyby se to na ten začátek tam pěkně napasovalo. A ono se to tam fakt hodí, takže to uslyšíme za malou chvíli. Druhá věc, kterou si od Kisáku dáme, je Heart of Chrome. Takže tady jsou Kiss a jejich dva kousky do dnešních tupláků.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.

0: Proč ta růže uvadá a kdo přijde po mně? To jsou dvě otázky, které si tady v následujícím tupláku položí Vladimír Mišík. Každou zvlášť samozřejmě, protože každá ta otázka zvlášť patří jedné písni. Tedy proč ta růže uvadá bude první a kdo přijde po mně bude druhá. Vladimír Mišík.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

Carlos Santana přišel v roce 1999 na trh s poměrně přelomovou a velmi, řekl bych, výživnou deskou. Co se týče jeho tvorby, tak to bylo docela zajímavé v tom, že přizval na tvorbu téhleté desky hodně zajímavé pěvecké osobnosti z světa showbiznisu. Jedním z těch skutečně dobrých zpěváků, ono to u Carlose Santany vždycky bylo tak, že kytara byla naprosto famózní, ale s těmi zpěváky to ne vždycky úplně klaplo, jo? Nebylo to vždycky úplně top, ale tady na té desce, na desce Supernatural, tam musím říct, že to opravdu byla trefa. Je to směsice skutečně skvělých zpěváků, který si pozval na tu spolupráci. Jedním z těch, který s ním spolupracoval, byl muzikant, zpěvák, který si

0: říká Everlast vlastním jménem Eric Francis Shorty. Je to zpěvák, který se věnuje vlastně různým hudebním žánrům, od hip-hopu přes blues až po rock. A tady to tak nějak jako hodně pěkně zvládl. Je to píseň, kterou tedy uslyšíme jako první v následujícím tupláku, Put Your Lights On. Je tedy z roku 1999 a vy určitě velmi dobře znáte. Bude to ta první, Nomad bude druhá, kterou si dáme a připomeneme si tak desku Shapeshifter, což bylo 22. studiové album, celkově vlastně už 36. album Carlose Santany, on jich vydával různý další, jako ať už kompilace, neuživáky a tak. A vyšlo v roce 2012, takže tuhle desku si připomeneme druhou písní Nomad. Tady je Carlos Santana.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Toman. Fotograf, novinář, publicista a dobrodruh.
3: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu.

0: To byl Carlos Santana, závěr dnešních tupláků obstarají Fleetwood Mac. Jdi svou vlastní cestou, Go Your Own Way byl single, který v 77. na desce Rumours napsal Lindsey Buckingham pro Stevie Nicks, tedy vlastně své dlouholeté přítelkyni. On ten rozchod, a už jsem tady o tom mluvil, bylo to tehdy trošku složitější, Stevie to nechtěla zpívat, nakonec to všechno rozhodl šéf kapely Mick Fleetwood, který rozhodl, že to takhle bude, a bylo to dobře, protože tenhle single se skutečně stal opravdu skvělou peckou, vyšplhal se vysoko v žebříčku. Mimochodem, na té desce je 11 písní a z toho 4 se dostali do top 10, což tedy opravdu už samo o sobě svědčí, že ta deska byla nabitá jednou peckou vedle druhý. Go Your Own Way jako první, rok 1977, deska Rumours, a i ta druhá bude z téže placky. You Make Lovin' Fun je ta druhá, byl to vlastně čtvrtý single, který se dostal do zmíněného žebříčku nejlepších 10 písní.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Budou zprávy, říkal Pepek. No jasně, Pepa Labus dorazí a zprávy na 15. hodinu má prý hotový. Metallica, Doors a nebo Slade, nabídka muziky na příští hodinu, teď si dáme dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8, což je tedy ta drážďanská, tak pozor, na druhém kilometru na příjezdu do Prahy přijedete do kolony, budete poskakovat v podstatě až do Lugblance, takže to je zpráva z Národního dopravně informačního centra. Na D3 na 121. kilometru trasy Mezno Kaplice stojí odstavený porouchaný osobák. Osobák do svodidel naboural na Strakonické na D4 na 25. kilometru ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte, býťáci, no a pozor také ve Vysokém Mýtu na Ústecko-Orlicku v Litomyšlské ulici vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo s občasným deštěm. V severozápadní polovině Čech místy přijdou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 15 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Sára Bejlek vypadla na trávě v Hertogenboši v prvním kole. S Dánou Jastremskou z Ukrajiny šestá nasazená hráčka prohrála 1-6 a 2-6. Do střední Evropy začal proudit chladný oceánský vzduch, který v příštích dnech srazí teploty výrazně pod dlouhodobý průměr. Nejchladněji bude v polovině týdne, kdy se maxima většinou nedostanou nad 20 stupňů. Příští týden by se mělo začít oteplovat. Spor mezi ministerstvem financí a deníkem Referendum kvůli výrokům premiéra Babiše bude pokračovat. Babiš se rvenářka ze lži a označil ho za novinářskou žumpu. S verdiktem na jeho základě má stát zaplatit médiu 200 000 korun jako náhradu za nemajetkovou újmu nesouhlasí ani jedna ze stran. Babiš se výroku dopustil v roce 2020 v reakci na článek informující o podezření, že společnost Deza z holdingu Agrofert by mohla být odpovědná za otravu Bečvy. Evropská komise navrhla nový 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se na energetiku, obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise von der Leyenová. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam přibýt víc než 30 ruských bank. Evropská komise také vůbec poprvé navrhuje zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo sloužil v ruské armádě od začátku války na Ukrajině. A je po zprávách, po nich přichází Metallica na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Úterní 9. červnové odpoledne na Beatu, kdy svátek má Stanislava, dospělo k 18. minutě po 15. hodině. Takhle je to s časem, tady u nás na hodinách, u vás to bude stejný. Stanislav vám patří, gratulace všem Stáňám. Znáte-li Stáňu, určitě s ní dnes můžete vyrazit na nějakou tu oslavu, protože svátek stojí za to, aby se oslavil, že jo, patřičně, to je jasný. Volal mi Kuba z D8, týkalo se to nějakého upřesnění dopravy, tak si ho poslechněte.
1: Hlásili jste D8 do Prahy od 2. kilometru kolona. Ta kolona je od zdip, nikoli od 2. kilometru. A na druhou stranu u sjezdu na Novou Ves, tak se kolona dělá od nějakého 13. Teď tady stojím, čili máš úplně aktuální informace.
0: Tak, od Kuby máme úplně aktuální informace a Kuba říkal, že je to směroplatný. Tak, budeme tomu věřit a teď jsou tady Scorpions. Já jsem Ota Semana, přeji pohodový poslech.

0: Jimi Hendrix, Hey Joe, muzika, která právě teď na beatu dozněla, zítra jedeme do Holohlav. Myslím, že bych se měl na to ostříhat nebo oholit si hlavu, abych byl stylovej. Uvidím, ještě to večer zvážím, ale každopádně vy, býťáci, když tam zítra dorazíte, já to dělám samozřejmě proto, aby mi nezmokly vlasy, to je jasný. Ale vy, když tam zítra dorazíte, vemte si sebou když tak nějaký deštníky, prší pláště, protože kdo ví, mají být přehánky, nebudeme si to samozřejmě kazit ničím, to je jasný. Užijeme si to, ať už je počasí jakýkoliv, to jsme se tady s vejvodákem shodli. Ale každopádně kousek od Hradce jsou Holohlavy, tam v areálu Trotina Eko, což je ekologická likvidace vozidel, se budeme nacházet, byli jsme tam už loni, je tam krásný plac, takový dvůr, bude tam určitě zase občerstvení, bude tam skvělá nálada, vezeme sebou mobilní vysílací studio, budeme pouštět muziku, vy si můžete samozřejmě přijet nějakou tu muziku poručit, vybrat a my vám ji zahrajeme. No a vezeme samolepky, vezeme nějaký suvenýry, nějaký dárky pro vás, vezeme samozřejmě i šablony a spreje, byť uvidíme, jak to bude s tím deštěm, no tak nějaký útěrky asi vezmeme, aby jsme usušili kapotu dřív, než se tam nastříká a pak uvidíme, jestli to stihne zaschnout, než zase sprchne. Ale třeba nakonec pršet vůbec nebude, prostě buďme připraveni na všechny varianty, všechny věci, které se můžou stát, protože připraveným přeje samozřejmě štěstí, to je jasný. Je to ve dvoře 3, Holohlavy, Trotina Eko, mapka, plánek, všechno je na našem webu, tak se tam klidně podívejte, ještě než zítra ráno vyrazíte. My tam budeme od 11 do 17 hodin a těšíme se na vás.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Tak maminko, vyskoč ven. Bude krásný den.
3: Jsi normální? Víš, kolik je?
2: No právě, musíme si dát něco zdravého, třeba avokádo a klíčky, pak ledovou sprchu. Já umiju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj, ať toho hodně stihneme.
3: To se nedá. Proč já jsem si brala muzikanta?
4: Je tento příběh skutečný?
5: A co takový Mickey D, bubeník Scorpions a Lex Legend?
4: Myslíte, že opravdu vstává takto časně? Je tak produktivní, nebo je po ránu akorát na ránu? A

Dnešek jsem velká Blue Effect, avignonské slečny z Pride, ale píseň se objevila na desce 33. Parádní záležitost, vůbec parádní celá ta deska. Opustíme teď Blue Effect, pojďme se podívat na náš web na www.radiobeat.cz. V pondělí se vždycky dívám, jak se vyvíjí hned na počátku naše beatácká anketa týkající se půlnočních alb, jenomže já tu včera nebyl, tak samozřejmě jsem to hned sledoval dneska, když jsem přišel do studia. No a koukám, že vysáči s deskou Anarchia Total Chaos jsou na prvním místě. Vašimi hlasy, těch je teď 326, tak zatím vedou a do nedělní půlnoci uvidíme, jestli tedy tuhle záležitost udrží, jestli se udrží tedy v čele té šestice nominovaných na to, aby šli do vysílání příští týden. Co budete chtít slyšet, to vybíráte samozřejmě vy. Druhá deska v tomhle případě, tedy pro dnešek, je zatím deska skupiny AC/DC Power Up, ale pozor, jenom o jeden hlas, zatím před Deep Purple Worst je ta deska, která jí velmi dobře šlape na paty. Pak je tam Bruce Springsteen, Bob Dylan a taky Godhard. Ale tam už je určitá ztráta. Do nedělní půlnoci, tedy po celý týden, máte příležitost ovlivnit tuhle anketu a potom my v úterý jednu a ve čtvrtek druhou vám pustíme, myslím tím, ty placky celý od začátku až do konce před půlnocí. Takže takhle to je. Je to tak každý týden a tento týden není výjimkou. Podívejte se na náš web a přidávejte svoje hlasy těm deskám, který máte rádi a budete je chtít slyšet.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak tahle nálož TNT z dílny AC/DC nám přišla s australskou značkou a přivedla nás až k 16. hodině. Na tu 16. už je tu zase Pepa Lábus se zprávami. Queenie, Prince nebo Syncopy, nabídka těch, kteří tady budou hned na úvod té hodiny příští, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Praze ve Střelničné ulici vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Bouralo se taky v Táboře v Soběslavské ulici. Tady stojí jeden osobák, je tam teď odstavený. Na D8 mezi 14. a 17. kilometrem ve směru na Německo počítejte s tvorbou kolony vozidel před dopravním omezením. Zpráva z Národního dopravně informačního centra. A tentý zdroj informoval také o tom, že na D35 na 198. kilometru ve směru na Hradec Králové byla dálnice uzavřena z důvodu nehody osobáku. Na místě byly složky IZS, ale už je to v provozu. Ten provoz byl před chvílí obnoven jedním nebo spíš odstavným pruhem a kolona vozidel, která narostla asi na nějakých 4 až 5 kilometrů, tak už se dává pomalu, ale jistě do pohybu. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Už ve čtvrtek v trafikách.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
3: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo s občasným deštěm. V severozápadní polovině Čech místy přijdou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustili do Spojených států, na mistrovství světa pískat nebude. Informovala o tom Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Somálský sudí měl přitom podle médií rozhodovat páteční zápas skupiny A mezi českou reprezentací a Koreou. Zamítli mu vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Německo se na české muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur. Dnes to při setkání se svým českým protějškem Zunou řekl německý ministr obrany Pistorius. Dál oznámil, že Německo v České republice nakoupí asi 200 000 pistolí pro Bundeswehr. Zakázka má hodnotu 56 milionů eur. Pistorius českou muniční iniciativu považuje za důležitý nástroj pro podporu Ukrajiny. Poděkoval České republice, že v ní pokračuje. Dozorčí i správní rada knihovny Václava Havla je usnášení schopná. Dagmar Havlová před svým odstoupením od dohody o spolupráci na projektu knihovny jmenovala do dozorčí rady knihovny Tomáše Šídla, kde o bývalého výkonného ředitele této instituce. Pořád ale nejsou vyřešena práva k pokračování knihovny. Uhynulá velryba známá jako Timy skončí jako bionafta a biomasa. Potvrdila to dánská společnost, která má na starosti ostatky tohoto zvířete. Některé kosti keporkaka skončí v přírodovědném muzeu v Kodani. Po pitvě byla velryba rozřezána a z pláže ji bagr přemístil do kontejneru, které se převezly na pevninu. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Queen na Rádiu Beat.

No i takovýhle věci můžou vznikat v Brně. Válka je vůl, synkopy, pecka, kterou jsme si právě teď na beatu poslechli 16 minut po 16. hodině. Připomínám, že dnes je úterý 9. června, 9. červen. No, pojďme se podívat do rockové historie. Podíváme se na Beatles, protože si je za chvíli pustíme, dáme si Let It Be. Tak představte si, že Beatles hráli 9. června roku 1963 poslední koncert svého turné tehdy s Royem Orbisonem, hráli v King's George's Hall v Blackburnu. To je v Anglii v Lancashire, tedy v té provincii Lancashire, nebo já nevím, jak se to tam říká, jestli je to okres nebo co. Každopádně během toho turné tak se stalo to, že po Beatles házeli jejich fanoušci bonbony, želé, normálně malý bonbony. Nevím, jestli to tenkrát byli už medvíci, ale prostě byly to taky jako figurky želé, protože v televizní show, kde tedy v té době hostovali a vystupovali Beatles taky, tak tam nějak pronesli poznámku něco ve stylu, že k George Harrisonovi, že strašně rád má tyhle bonbony, právě tyhle ty želé bonbony. A tak se stalo, že během toho turné se to stupňovalo a fanoušci je po nich na každém tom koncertě docela slušně házeli. Dokonce jsem slyšel, že snad tu noc, ten poslední koncert toho 9. června, tak je skoro na tom pódiu těma bonbonama zasypali. Jak moc to je nebo není pravda, no nevím, jenom jsem to četl, nebyl jsem u toho, přeci jenom 63. rok, to mě tak trošičku minulo, těsně, ale minulo. Tak tady jsou Beatles, Let It Be, já jsem Otasem a napřeji pohodový poslech.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tavlu, vlastně taková nezapomenutelná skladba ze solového alba Davea Gilmora už z roku 1984. Je neuvěřitelný, jak strašně ten čas letí. Ta deska měla název Boatface. Takže to byla Out of Blue od Davea Gilmora a já jsem mezi tím, zatímco tady Dave takhle krásně hrál, melancholicky by se dalo říct, tak jsem se díval, co tu vejvodák nechal pro Kachnu, protože Kachna se zítra ujme režie detektivky, předpokládám, že už ji má připravenou, ale je to pořád velkým tajemstvím i pro mě, koho budete hledat. My si to asi s vejvodákem pustíme v autě, až pojedeme směrem na Holohlavy, protože tam bude zítra bítová pumpa, takže budeme po cestě poslouchat, jakže budete úspěšní. Držet palce budeme samozřejmě všem, ale vyhrát může jenom jeden a zůstala tady co by cena kniha Pláču smích Ivana Burdy, je i s podpisem osobním věnováním pro bíťáka, který bude zítra úspěšný. No a jako bonus je tu ještě CDčko Restart Oldy Veselýho a Ebandu, takže tohle CDčko může dostat jako bonus ještě ten, kdo bude zítra tedy úspěšný v detektivce. Držím palce a po té 9. hodině buďte připraveni, abyste slyšeli hned první indicii. A jak říkám, bude se toho zítra muset zhostit Kachna, protože my budeme s vejvodákem někde na cestách. A kde, to už víte.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Rádio.

69, zdánlivě vzpomínka na mládí Briana Adamse, jak se to tam zpívá, stáli jsme na verandě tvojí mámy a říkala si, že to bude trvat věčně, když si držela moji ruku, nebo držela jsi mě za ruku a věděl jsem, že to bude teď nebo nikdy, byly to nejlepší dny mýho života. Mimochodem, nejlepší dny mýho života, vlastně to byl původní název téhletý písně, jo? Best Days of My Life, tam se někde začal ten příběh odvíjet, nakonec to dostalo ovšem název Summer of 69, přestože spíš tedy to nějakým způsobem svádělo k těm nejlepším dnům. Co se tedy toho nějakého zamilovaného příběhu týče, tak řekněme si na rovinu, Bradu Adamsovi bylo v 69. roce 10, jo? Takže s tou láskou to bylo trošku jinak. On pak někde v nějakém rozhovoru říkal, že spíš šlo o jeho první erotický sen, než o nějakou extra lásku. Nicméně byl vlastně tím létem nějakým způsobem zasažen, protože si sáhl prvně na kytaru, pozor, ne na ženskou, na kytaru, a nějakým způsobem ho to k té muzice prostě táhlo a přivedlo. A tak tahle píseň spatřila světlo světa a vlastně otevřela Brianu Adamsovi i do toho velkého světa dveře, protože do té doby sice nějaký takový jako hity byly, ale tenhle Kanaďan ještě nebyl úplně, řekněme, zralý k tomu, aby dobil svět, ale pak přišla právě deska Reckless v roce 1984 a kromě toho tohle hitu obsahovala ještě spoustu dalších pecek, prostě jedna za druhou. Já tedy musím říct, že ta deska skutečně byla přelomovou a že přinesla takový hity, že prostě Brian Adams se vepsal okamžitě do duší a srdcí všech fanoušků rockový a řekněme i přelomutý popový muziky, protože oslovil opravdu strašně široký spektrum posluchačů a od té doby už prostě pak měl to jméno natolik slavný a dobrý, že vlastně co dalšího udělal, tak to už tak nějak jelo samospádem. Každopádně Summer of 69 byla ta, kterou jsme si teď připomněli, rok 1984. To byl Brian Adams a tady jsou Marcias.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Toman. Fotograf, novinář, publicista a dobrodruh.
4: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Black Sabbath a jejich přístup k nebi a peklu. Heaven and Hell, Black Sabbath na beatu dozněli, 17. hodina se blíží a to znamená, že to tady převezme Standa Rubáš, ten nám pustí na úvod příští hodiny ZZ Top, Pepa Lábus přinese zprávy, ode mě uslyšíte ještě dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tři osobáky bourali na jižní spojce ve směru na Černý most na křížení s Průmyslovou a Černokosteleckou, respektive na tom podjezdu, tak tam počítejte s vyšetřováním a že se to tam bude určitě přicpávat. Na Novopetrovické v Praze vyšetřují dopravní nehodu osobáků s autobusem na D5 na 8. kilometru trasy Rozvadov Praha. Dávejte pozor, protože tam se tvoří kolona vozidel, která velmi rychle narůstá, takže počítejte se zdržením. Na D0 na Velkém Pražském okruhu na 20. kilometru ve směru od Ruzině na Modletice stojí odstavené porouchané vozidlo. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo s občasným deštěm. V severozápadní polovině Čech místy přijdou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Čerstvá česká rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová by ráda příští týden na Zlaté tretře v Ostravě před domácím publikem prolomila na nejkratší sprinterské distanci hranici 11 sekund. 22letá atletka to dnes řekla v Ostravě novinářům. Ve startovní listině bude mít několik soupeřek, které už to dokázaly. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,40 a nafta za 39,91 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 41,50 za litr benzinu a 40 korun a 5 haléřů za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech snížily. Německo se letos ujme prestižní role speciálního partnerského státu dnů NATO v Ostravě a dnů vzdušných sil armády České republiky. Po společném setkání v Berlíně to oznámili ministři obrany Zuna a Pistorius. Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě láká každoročně 100 tisíce diváků. Mohou se těšit na rozsáhlé představení německých obranných a bezpečnostních složek a také na několik premiér. Rusko chce v příštím roce uvést do provozu vlastní satelitní internetovou síť. Má představovat menší alternativu k systému Starlink americké společnosti SpaceX miliardáře Ilona Muska. O projektu informoval podle agentury Reuters Alexej Šalobkov, šéf firmy, která na jeho vývoji pracuje. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte ZZ Top na Rádiu Beat.
3: Classic rock.
6: Are you ready?

to takový temný příběh. Jako Garda, když šla za Kájem, šel Ota Seman před mnou chvilku ze studia Rádia Beat. Protože udeřila 17. Dneska je to typický den, nikoliv netypický, takže se střídáme tak, jak máme. No a teď už tady vládnu já, tady Standa Rubáš. Přeju vám býťáci příjemné úterý. Stanislavám přeju všechno nejlepší. To samozřejmě především, protože to tak nějaké jméno, ke kterému mám takový jistý citový vztah. Tak všem Stáňám pustíme za malou chvilku Led Zeppelin, no a pokud slavíte cokoliv jiného, tak to rovnou vnímejte, že hrajou i vám, jenom vás nemám napsaný v kalendáři, ale myslím na vás pochopitelně taky. Vymyslete nabíťáky za vámi na cestě, pokud jste zrovna někde právě za volantem či řidítky a pokud máte postřehy k dopravě, tak jim dejte vědět, kudy ano a kudy ne, třeba tím, že zavoláte na číslo 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ano, doktor za námi, doprava před námi, Pardubice na drážce, tam počítejte s nehodou osobního auta. To mi hlásíte takhle při začátku odpolední špičky, to je pozdě odpolední. Na D1 hlásíte 219. kilometr, jakože směr na Prahu, no ono tady v tom bodě je to teda ještě na Brno, zkrátka ze zhora dolů. Tak tady je odstavený náklaďák pro defekt, kolem něj nějaký ten pohyb, oprava či odtah, projíždějte opatrně. To je brněnská Hradecká na 30. kilometru ve směru z Prahy pryč, odstavený osobák a vlastně velmi podobná situace. To je další jedno místo, které mi hlásíte, no a pak už tady jsou to informace mimo dálniční. Třeba z 232 na příjezdu do obce Březina od Rokycan, tam se řeší nehoda nákladního a osobního auta, ale hned je tady dodáno, že je bez zranění, což je skvělá zpráva, takže se pouze se píšou ty pomačkané plechy a pojede se dál. Co se týká špuntů a kolon na tradičních místech, je to dneska nějaký lepší při pohledu na dopravu mapy, než to bývá v jiných dnech, ale počítejte, že třeba Pražský okruh vás nesklame. Tam je to tutovka, jedete-li od Plzně, tak stojíte už někde za Loděnicí, nebo od Řep po D0 až k Ořechu z opačné strany přes tunely od Jesenice. Tady máme poměrně hustý provoz. No a ten je taky na dálnici D2 směrem na Brno už od Velkých Němčic, se to tak jako zpomaluje a rozhodně to není na 130. Počítejte, že tady pojedete pomaleji. Není to ale zatím žádná stojící nehybná kolona. To je taky potřeba dodat, zatímco včera jsme tady sjížděli a objížděli, dneska bych jenom řekl, vyražte s časovou rezervou, protože na Brno to i když pomaleji, ale jede.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Kufry?
4: V autě.
3: Pasy?
4: V autě.
3: Bítě?
4: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
2: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
5: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
6: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
7: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
6: Nám je v hledáčku.
7: Tak to zmáčkni.
6: A mám je.
7: Orle, co tam sakra?
8: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne, to si buďte jistí. Tentokrát si do svého hnízda pozval Máru Rock Demona, zpěváka, kytaristu a skladatele kapel Regen, Manuál a Doktor Viktor. Hledáček Jirky Rogla dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.
0: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
9: Česká ultramaratonská běžkyně Lenka Beruš vyhrála náročný horský ultramaraton Tihio Race v Řecku. Tráť dlouhou 250 km s převýšením 14 000 metrů zvládla za 57 hodin a 16 minut. Mezi ženami zvítězila a celkově doběhla šestá i v konkurenci mužů. Pardubičtí basketbalisté vyrovnali finále s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Doma otočili duel v poslední půl vteřině, když po koši kříže rozhodl vítěznou trojkou Kovář. Čeští windsurfaři uspěli na mistrovství světa Raceboard Masters na Balatonu. Radim Kamenský vybojoval bronz a Jiří Král skončil také třetí, ale v kategorii Grandmaster. V Pardubicích se konal další ročník prestižního triatlonu Checkman. Ženský závod ovládla už po čtvrté Barbora Besperát, mezi muži zvítězil Janek Stol, druhý doběhl český triatlonista Lukáš Kočas. Pátý závod českého poháru v cyklistice v Orlických horách vyhrál Polák Piotr Pekala. Nejlepším Čechem byl druhý Michal Kukrle, který ovládl spurt pro následovatelů. Závod byl součástí Vyšegrad for Grand Prix. Australští plochodrážníci ovládli dva závody Speedway Grand Prix v britském Manchesteru. Jan Kvěch tam zajel skvělé jízdy, když byl blízko finále. Do závěrečné fáze soutěže ale nepostoupil. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
0: Beat, beat, beat, u nás. Rádio

0: pověstnil zhruba jako horáček s pažoutem a mažňákem dohromady. Byl to grázl na entou ve škole Kapody Tuty, před kterým měli respekt i mnohem větší děti. A teď tady před překvapenou třídou stála jeho malá kopie. Černovlasá, rozcuchaná a zakulacená, s vytahaným podolkem a školní brašnou ledabile hozenou přes rameno. Malej Zeman, Zemánek. V oku měl jiskru značící, že s ním nikdy nebude nuda, že všechny pobaví svými kousky, že přijde průser a že na setkání s ním nikdo nezapomene. Ta jiskra je tam dodnes, i když ten kluk už je vysoký a pravidelně si meje vlasy. Přijměte ho mezi sebe a buďte na něj hodný. Ano, dodala učitelka a vybrala novýmu žákovi místo. Zemánek mrknul na třídu, řekl tě péro, učitelka radši něco polkla a koukala na něj, jak se jakoby schválně pajdavým krokem sune do lavice. Zemánek se narodil částečně do muzikantské rodiny, jeho táta hrál na basu v orchestru Karla Vlacha, ale nežil s nima, ani se o Jirku moc nezajímal, i když v genech teda patrně něco předal. Výchovu obou bratrů měla na starosti máma, která projevila velkou otrlost a měla by být blahořečená, protože zvláště ten starší zatápěl stejně jako všem vokolo. Doma s nima žil ještě děda, ale ani ten nevládnul autoritou potřebnou ke skrocení dvou ze řetězu utržených psů. Zemánka přeřadili z jiný školy proto, že už tam nemohli trpět dál lotroviny party, který on byl součástí. Takže ty kluky roztrhli a rozprskli po okolních školách, protože všechny ostatní postupy selhaly. Rodina Zemanů bydlela o dvě ulice vedle a Jirka se poměrně rychle zblížil s Honzou. Byli často u nás doma a trávili spolu i letní prázdniny, protože Zemanovi měli chatu u řeky Sázavy, což bylo kousek od tý naší Věvanech. Když byli u nás, docházelo k tragikomickým situacím, neboť naše babička Zemánka měla za většího lumpa, než byl, a neustále ho podezřívala, že v chatě něco krade, i když nebylo co. Líčila na něj proto všude po prostoru mince a lesklý předměty a čekala, až se straka chytne. Straka ale nebyla blbá, ani zlodějka, maximálně tak drzá, takže babička byla pořád zklamaná a měla pocit, že Jirka nekrade na schvál. A když byli kluci u Zemanů, stanovali pod chatou u řeky, kde díky trampům a hlavně trampkám zažívali už od 12 let to, co jiní zažívají mnohem pozdějiš. U nás na škole se Zemánek ujmul místa vrchního školního grázla, který po odchodu jeho bratra na učňák zůstalo neobsazený. Usadil se na trůnu a udával tempo. Byl to stroj na vymýšlení hovadin. Mezi vrcholní akce patří ozbrojený přepadení, kdy si s pár kamarády v pauze před odpoledním vyučováním přetáhli punčocháče přes hlavy a s dětskou replikou pistole vtrhli do trafiky vedle školy se slovy "Všechny štyřlístky na stůl!" Prodavačka tenkrát bohužel nezachovala ducha přítomnost a začala ječet, načež kluci se smíchem opustili prostor. Jenže za čtvrt hodiny přistálo před školou několik policejních aut a skončilo to neslavně, i když zase ne tak úplně nejhůř. Zemánek po výslechu na škole zůstal a nějaká o pár stupňů snížená známka schování mu nemohla bránit v provozování dalších vylomenin.
1: Možná, že tenhle pán byl manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu, zeptal se tak,

Krásně mi to tak jako vychází mezi sebe, když si půjčím názvy těch písní, která dohrála, kde se zpívalo o tom tanci někde v šeru a ve tmě, a té, která je před námi, která zase pojednává o tom, jak jsme všichni tak nějak si rovni a spojeni, protože nám jde o jednu věc. Tak je to takový dvojoslý most, kam úplně bez problému narvu to, o čem už tady před nějakými pár dny či týdny byla několikrát řeč, a to je tradiční Indian Riders Fest. Ten, který se koná v Lipně nad Vltavou 18. až 21. června, tedy příští týden, kde, když se podívám na nejnovější informace, bylo třeba odtajněno to, jaký motocykl bude letos hlavní cenou v tombole, a pokud jste sběratelé a obdivovatelé takových těch motorek, který nevypadají, jako když vyjeli z fabriky, ale někdo se na nich vyřádil, tak v tomhle případě zrovna to bude určitě něco, co by vás mohlo zaujmout, když ne teda k výhře, tak alespoň k tomu, abyste se na tu motorku podívali, protože ona tak nějak vzácně připomíná leckomu takovou tu motorku jinou, která je víc spojena s Československem či s Českou republikou, protože je to laděný do červena, je to takový vošoupaný umělecky a podobně, přesto je to nový stroj, který přijíždí ze zahraničí, tak to je třeba jedna z těch věcí, která okolo Indian Riders Fest je teď aktuální informací. A mluvím o tom, protože se tam za prvý chystám, za druhý se tam na vás těším a za třetí tady mám dva lupeny na Indian Riders Fest na příští týden, na celý festival od začátku do konce, od čtvrtka až do neděle. Stačí, když se mě ozvete sem do bítu SMS-kou na číslo 720 001 222. Napíšete mi, kdeže se v České republice koná Indian Riders Fest. Kdo pozorně poslouchal, ví, že jsem to před malou chvilkou řekl, takže je to velmi jednoduchá soutěžní otázka. No a protože to celé začíná příští týden 18. odpočítám tedy 18. SMS-ku a na tu volám zpátky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Míťáci na čtyřech kolech.
1: Konec legrace, míťáci, pojďme se podívat na aktuální dopravu, než nám sem vběhne ten náš rozhlasový komik. Tak, co mi hlásíte, je příjezd do Vyšních Lhot, nebo Vyšní Lhoty od Frýdku Místku, vlastně nevím, jak se to vůbec skloňuje. No tak zkrátka místní vědí, kde to je. Tam předtím, než vjedete do tohoto místa či města, se vyhýbáte nehodě dvou osobních aut. D8 na 67. ve směru na Prahu, tam mi hlásíte taky nějaký havarovaný auták, ten by ale neměl překážet, ne, možná, že může překážet ještě víc. Z nich pruzích podle té další SMSky, tak tam buďte velmi opatrní. Pořád platí D1 na 202 ve směru, jakože z Brna dál nahoru na Ostravu či Olomouc, chcete-li, zkrátka nahoru na sever, tam je hlášen havarovaný nákladák a pohyb kolem něj. A velmi podobně to vypadá na D46 na 20. kilometru ve směru z Vyškova na Olomouc. I tady se řeší porouchaný nákladní auták, tak jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo s občasným deštěm. V severozápadní polovině Čech místy přijdou přeháňky. Maximální teploty dosáhnou 18 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Rychl Bruslář Metoděj Dílek získal cenu Jiřího Kuta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbrnou medaili na trati 10 000 metrů a připsal si premiérová dílčí vítězství ve světovém poháru. Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, je nyní ekonomicky nejsilnější ve své historii, řekl to dnes vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Havlíček členům sněmovního výboru pro obranu. Stát uvažuje o prodeji firmy, ale podle Havlíčka se teď státní podnik neprodává a vláda zatím jen vyhodnocuje obdržené nabídky. Dřív uvedl, že zájemců je zhruba 6 a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok. Českou republiku zítra a ve čtvrtek navštíví vůdkyně běloruské opozice Cichanouská. V programu má setkání s prezidentem Pavlem, předsedou senátu Vystrčelem i ministrem zahraničí Macinkou. V tiskové zprávě o tom dnes informovala kancelář demokratických sil Běloruska v České republice. Nákup použitých amerických ponorek s jaderným pohonem bude vyšetřovat komise vedená zpěvákem kapely Midnight Oil a bývalým australským ministrem životního prostředí Peterem Garrettem. Peníze na vyšetřování byly získány pomocí crowdfundingové kampaně. Rozhodnutí koupit ponorky s jaderným pohonem padlo poté, co Spojené státy, Británie a Austrálie uzavřely vojenský pakt. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Rolling Stones na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

0: Chris Montez na rádiu Beat Let's Dance, předtím BJ Thomas a jeho slavná Raindrops Keep Falling On My Head a předtím jsme si dali Stony, o kterých i Pepek mluvil, Mantest Little Helper, takový byl v kostce náš Six O'Clock Rock tady na Beatu, tady v úterý s datem 9. června. Předtím taky byla ale řeč o tom, co se chystá na příští týden, tedy Indian Riders Fest v Lipně nad Vltavou, to už teď můžu říct, protože to zároveň byla ta soutěžní otázka. Tady taky ahoj, Standa s Beatou, čau Pavle.
1: Pane, zdravím tě.
0: Vy a tebe taky. Vím, že jsi Pavel, protože si krom správné odpovědi napsal ještě, že jsi Pavel. Ale jaká že byla ta správná odpověď? Sválně, pojď mi to říct veřejně.
1: Bylo to Lipno.
0: Ano, Lipno, v tom případě Lipno NV, a nebo tady někdo psal Lipno nad Vltavou, všechny varianty samozřejmě bych býval uznával, ale řeklo se, že 18. SMS-ka bude vítězná a to může být jenom jedna. Což teď už víme, že je ta tvoje, takže ty máš na příští týden poměrně jasný plán, dva lupeny a pozvánku právě na výlet do Lipna nad Vltavou. Můžeš být součástí toho všeho, co se tam chystá a je toho docela dost, tak já to teď nechci všechno tady vyjmenovávat, protože to bychom tady byli ještě týden, ale na webu se to samozřejmě vyčíst dá a mluvit se o tom taky ještě bude. Jak seš na tom ty, motorkář či nemotorkář?
1: Nemotorkář.
0: Nemotorkář, takže přijdeš mrknout na motorky, na muziku, na něco dobrého a tak dál, je to tak.
1: Hrozně rád.
0: A byl jsi už někdy, nebo to bude premiéra?
1: Tohle bude premiéra, moc se na Indian těším.
0: Super, my na tebe taky, když budeš pozorně koukat, ono to nebude úplně těžký, najdeš tam i beatový stánek, tam tě rádi uvidíme, pokecáme, třeba ti dáme nějakou ptákovinku na památku.
1: Tak já moc děkuju, měl jsem teďka dva těžký dny, tak teď se to snad otočí všechno.
0: No tak, to je super. Vydrž mi na drátě, domluvíme předání.
1: Díky.
0: To bychom měli Pavla, kdo bude pozorně poslouchat dál, získá k Indian Riders Festu spoustu dalších informací, ale taky třeba ještě nějaký ty lupeny, protože můj kouzelný šuplík ještě nějaké ty lupeny na Lipno právě na příští týden tak jakože obsahuje. A já jsem dobrák, takže se rád podělím.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Přesně, jak to zpívá Chris Rea v této písni, aby ta vaše cesta nevedla do pekel, je tady naše pravidelná beatová rubrika Kudy ne.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: A já děkuji za vaše příspěvky do ní. Třeba teď hlásí D8, a to je fakt nepříjemná situace na 45. kilometru vesmíru Těšín Rybí. Tak tady přímo v levém pruhu, zopakuju ještě, že to je 45. kilometr, v levém pruhu se válí nějaký kus plechu, tam projíždějte velmi opatrně. Pražský okruh je D0, 22. kilometr vesmíru Modletice Ruzině, čerstvá nehoda dvou osobních aut, probíhá vyšetřování a překážení pochopitelně taky. Na D5C na 102. kilometru ve směru Praha-Rozvadov tak je porouchaná dodávka. Na 403 u Žadce, to jsme kousek od Jihlavy, u tohohle toho Žadce je tam havárie osobního auta hlášena. To je další jedno místo, které mi tady takhle jako pozdě odpoledne vyskakuje ve vašich zprávách. Ale abych to nebylo furt jenom o špatných zprávách, situace se lepší tady na tom pražském okruhu v rámci příjezdu po D5. Ta kolona, která tam byla tradičně odpoledne, je výrazně kratší a výrazně rychlejší. 130 dojedete až někam k Rudné, teprve pak to zpomalí a není to úplně tak, že by to non-stop stálo, posouváte se jenom pomalej k Ořechu, za Ořechem zase jedete dál už v podstatě k D1 a po ní dál bez omezení. Tak jezděte opatrně, ať nám to vydrží, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20. června u toho.
5: Country Hell, to je 12. studiovka skupiny Krucipisk z roku 2019. Jde o první album v nové sestavě, k jejíž změně došlo v roce 2017. Od té doby je v kapele Tomáš Hájíček dvakrát. Jde taky o třetí desku, na které se v některých písních objevily dechové nástroje. Kritika nešetřila chválou, a to zejména kvůli výrazným melodiím v porovnání s několika předchozími nahrávkami. Fungující rytmika, hutné kytarové riffy a kousavě vtipné texty. To se líbí kritice i holkám a klukům. Dnes o půlnoci dáme kontrolní poslech celé desky.
1: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Rádiu Beat. Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
6: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na unikátní podívanou.
7: Na letišti v Mladé Boleslavi se v sobotu 13. června uskuteční jubilejní 15. historical air show Letecký den, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků z celé České republiky, tak i ze zahraničí. Doprava v okolí letiště může kolabovat. Už od 9 hodin bude areál otevřen pro diváky. Hlavní program začne ve 13 hodin.
1: Beatoskop.
6: Netflix hodlá s pomocí umělé inteligence zlepšit uživatelský zážitek a díky tomu lépe konkurovat YouTube. Reaguje na frustraci svých zákazníků, kteří se cítí přehlceni množstvím nabízeného obsahu. Vyvíjí nástroj umělé inteligence, který má uživatelům pomoci s výběrem pořadů ke sledování, má jim umožnit lépe se zorientovat v množství obsahu.
1: Beatoskop.
6: Umělá inteligence je dnes využívána v mnoha oborech. Vědecký tým z britské univerzity v Cambridge tvrdí, že AI byla využita i k vývoji úplně nové a přelomové vakcíny. Ta by prý mohla chránit proti celé řadě virů a zabraňovat velkým pandemiím. Výsledky z první fáze testování jsou nadějné. Podle odborníků je to vůbec poprvé, kdy byla klíčová složka nové vakcíny kompletně vyrobena umělou inteligencí. Tolik z Beatoskopu, po něm si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat.

Iron Maiden na rádiu Beat Afraid to Shoot Strangers, za námi, před námi ještě něco málo muziky, kterou pustím já, ale za malou chvilku už si předáme stráže a muziku bude pouštět někdo úplně jiný. A tím se myslí tedy Jirka Rogl, spolu s ním také jeho dnešní host v hledáčku Mára Rock Demon, tedy zpěvák, kytarista, skladatel, člen mnoha kapel, ze kterých si ho můžete pamatovat jako Regen, Manuál, Doktor Viktor a dalších. Tihle ti dva mají studio zarezervováno na příští hodinu, tu přes příští a další si zase rezervoval Dan Kohout. Bude tady roková zpovědnice. U toho Dan chybět nemůže a chybět nebude ani Petr Toman, fotograf, novinář, publicista, dobrodruh. Těch různých přízvisek k jeho jménu by se dalo vymyslet podstatně víc. No a všechny probereme mezi 8 a 11. Po 11. to zakončíme se Strejdou Tomášem, tady dáme si Krucipis a celé album Country Hell.

na Rádiu Beat. Jako poslední píseň odpoledního vysílání tady u nás dohrávají přesně v 18.05 a pane, to je tak akorát čas, abych se rozloučil, popřál vám čistý signál, dobrý poslech a příjemnou zábavu ve zbytku úterního vysílání našeho beatového, kdy si předáme to kormidlo přesně podle toho, jak jsme si před malou chvilkou říkali. S tím, že já se loučím, zítra se uslyšíme, už po 11. budu ve studiu, abych tak jako podpořil ten výjezd našeho mobilního studia směrem k Rokové Pípě, do Holohlav, do Trotina Eko. Tam jste všichni zváni býťáci za Vejvodákem a za Otou Semanem. No a společně si tady budeme užívat ten zbytek celého toho zítřejšího dne. Máme toho před sebou hromadu. Tak ty základní body jsem snad řekl, teď už přeju jenom pěkné úterý a jdu se chystat na zítřek.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish.
2: Festool je srdcovka.
3: Koupím ještě jednu.
2: Teď se to fakt vyplatí.
4: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
5: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
6: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
7: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
9: Hledáčku Jirky Rogla na Radio B.
10: Krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a přímo naproti mě, tady u nás v tom našem studiu rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích, usedl jako můj host, zpěvák, kytarista, baskytarista, skladatel, občasný dabér, jak sám říká, jeden z menšiny rockerů pijící mléko místo alkoholu, Mára Rock Démon. Ahoj Máro.
11: Ahoj, zdravím všechny býťáky.
10: No a protože ty jsi k nám do studia dorazil až z Lanškrouna, že jestli se nemýlím, což je nějakých 200 kilometrů, tak se ptám, jakou jsi měl cestu, povídej.
11: Cesta byla, řekl bych, úplně v pořádku na to, že jsem měl vlakem a většinou jsem vždycky musel čekat nějaký zpoždění a takhle. Tak dneska to vyšlo úplně krásně, že to bylo všechno na minutu hezky vyšlo.
10: A ty jsi říkal, že to vlastně v Praze znáš, že jo, že jsi tady udělal procházku.
11: Jo, tady už to mám prochozený.
10: Hele, když si dáme nějakou první muziku, ještě by mě zajímalo, co si můžeme představit pod tím pojmem občasný dabér.
11: Občasný dabér, no abych to správně definoval, tak jsem takovým dabérem pro lidi, kteří tvoří třeba u počítačových her nějaké audiopovídky nebo třeba i překlady do právě tady těch her, jako nějaký dabéry, nějaký postavy, že tam dabuji, takže tohle, do toho bych to tak jakoby zakomponoval. Není to nic, jako čím bych si vydělával, to spíš prostě, že lidi si nějak rozkřikli jakoby v tom herním průmyslu, že se jim líbí třeba můj hlas, tak mě nabídli právě, jestli by se jim nadoboval tuhle postavu nebo tady tu audiopovídku nebo nějaký fanouškovský filmy třeba ze světa jakoby těch her.
10: No, znělo to jako for, ale takhle, když to říkáš, tak to zní velice jako solidně.
11: Přesvědčivě.
10: Ano, ano. A když už jsme tedy u toho představování, ještě by mě zajímalo asi nejen mě, jak jsi přišel k tomu, nebudu říkat k přezdívce, ale můžeme říkat klidně uměleckému jménu.
11: Můžeme.
10: Mára Rock Démon, říkají tě taky doma.
11: Doma mě jako říkají normálně jakoby jménem, ale...
10: Jako Marek seš teda.
11: Ne, to je právě moje příjmení. Já jsem jinak Ondřej.
10: Ondřej Marek. Jasný.
11: No, ale vlastně už od první třídy jakoby základky, tak mě všichni říkali Mára, takže mě to zůstalo. A ten Rock Démon, tak to jsem si vysloužil, jakmile jsem začal koncertovat s rockovou kapelou nějaký rok 2014, tak vlastně... Tím, jak jsem se jakoby pohyboval po pódiu a vlastně hrál jsem třeba i 3 koncerty denně, tak lidi už pak jako na mě pořvali, že jsem úplně rockový démon, jako, že to je šílený, kde to beru tu energii. Tak jsem si to teda takhle už nechal.
10: No, tak to jsem z posluchači zvědav, co jako správnej rockový démon vybereš za muziku. Je to tady, ty to asi znáš, že buď to můžeš vybírat svoji muziku, na který ses podílel, nebo nějaký tvoje vzory, oblíbence, nebo to namíchat. Je to na tobě a něco dáme jako první kousek.
11: Tak v tom případě rád bych jsem dal... kapelu, která je prostě moje úplně největší top, díky které jsem se mohl rozprostřít po dalších kapelách, a to je kapela Beatles, skladba Helter Skelter, což je největší nářez, dám to schválně pro všechny ty beatáky, kteří si řeknou, že kapela Beatles je prostě taková vata, jako nic jako nářezovýho, ale když jako uslyšejí tuhle a nevědí, že to je právě od Beatles, tak si myslím, že je to příjemně překvapí. A pokud se podaří tuto skladbu tam nechat až úplně do konce, až tam zařve i Ringo krabicíma.
10: No, ona je tam, to stichne.
11: No, stichne, to pak se to vrátí, ale to stichne a pak tam zařve Ringo.
10: Já to tak hlídám, no.
11: Jo, no, tak pokud se to takhle podaří, tak tím pádem bych to chtěl věnovat právě svému synovi Ringovi, kterého jsem pojmenoval právě po Ringo Starovi.
10: A on je Richard, no Ringo.
11: A on je přímo Ringo. Takhle, má jméno ještě Theodor, jako předtím, dali jsme mu ještě Ringo. No, já jsem si právě říkal, že bych ho pojmenoval Richard, ale to se zase přítelkyni moc nelíbilo tady to jméno. A nakonec jsme zjistili, že vlastně ono se už v dnešní době,
10: je to jedno,
11: no, že už se můžou dávat i jako přezdívky jako jméno.
10: To tady zjistili, že někdo chtěl Lemiho, nebo chtěl dokonce holku jako Lemi, a ještě to nešlo a už tady byl Kuba Ryba z Rybiček a ten už má Lemiho syna. Jako,
11: jo, hezky.
10: No, už to šlo.
11: No.
10: A dokonce ty mají člověče, jako oni se jmenujou, mají holku a to se jmenuje Lennon druhým jménem, jako křesní má Lennon.
11: Jo.
10: Ale to vlastně se nám hodí Lennon k Helter Skelter, že jo, vlastně. Taký tam šoupne.
11: Tak jo.

0: Lemon je mým hostem na rádiu Beat, no a já jsem na začátku záměrně nejmenoval ty kapely, ve kterých si působil, nebo naopak v nich funguješ v současnosti, ale Beatáci by tě, myslím, mohli znát především díky působení ve stále populárnějších a populárnějších Doktor Viktor, tak nám řekni, jak jsi s ním dostal, co jsi s nima zažil a jak dlouho jsi vůbec s Vojtou Burešem v kapele hrál.
1: Stalo se to teď, tuším, rok 2022, co jsem u nich hrál. Trošku se mi to Michal...
0: Takže po covidu nějak.
1: No, bylo to nějak vlastně jakoby v těch časech, kdy vlastně, aby se člověk mohl vycestovat, tak musel mít tu injekci a tak. Takové jako obstrukce byly. No a vlastně... To mě napsal právě Vojta, jestli by jsem nechtěl přijet jako jen tak si zadžemovat třeba jako na zkoušku, a tak jsem si říkal, a zatím určitě něco bude jako víc, jako, protože vlastně my jsme se znali, poprvé jsme se viděli v roce 2016, kdy jsme společně hráli jako s mojí kapelou a právě s nimi. A tam jsme jako se dali nějak tak do řeči, jako jo, bylo to příjemné všechno. A pak vlastně jsme se jenom tak asi sledovali na Facebooku, nepsali jsme si nějak maximálně jako nějaký přání třeba k narozeninám. No a pak mě právě takhle oslovil, tak já jsem teda přijel, že si teda zadžemujeme. No, tak jsme si brnknuli pár nějakých tónů a on pak na mě, jestli by jsem nechtěl dělat basáka.
0: Yeah.
1: A tak já jsem říkal, no jasně, jako rád si zahraju, jako a v té době teda jsem vůbec jako basák nebo na basovou kytaru nehrál, jo. Takže to mě trochu překvapilo, že právě jako si vybral kytaristu, aby mu dělal basáka. No a vlastně od té doby pak vlastně dva měsíce asi na to už jsem naskočil jako přímo do kapely a začali jsme koncertovat turné po Německu třeba s kapelou Thundermother.
0: To jsou holky, no, můžem doporučit Beatákům, skvělá.
1: Jo, ty byli výborní, no, fakt jako skvělý. Dokonce jsme si i v jednom městě, já si to nebudu pamatovat, ty německý města, to se omlouvám, ale dokonce jsme si dali i takový jakoby speciální jam na pódiu právě s kytaristkou Filipou, která právě je hlavní kapelnicí.
0: Ona pak i nějak vyměnila sestavu a oni hrajou bez ní zase.
1: No. To bylo vlastně víceméně, jak skončilo to jejich turné, tak pak se takhle nějak asi rozkmotřili. No.
0: Takže tohle si absolvoval, protože ten, že jo, Doktor Viktor hrál s kdekým, tak jsem jenom chtěl si to časově jako zařadit, jo, když tam zrovna. To se nám i stalo, můžem říct Beatákům, že já jsem ti posílal fotku, že jsem si myslel, že seš to ty a to byl tvůj předchůdce, že byl jako Mánička, veď.
1: Vlastně jako spousta lidí právě si říkalo, že už tam jsem od toho roku, já jsem říkal, že to nejsem jako já. Že
0: no, ale jste si podobný trochu, s těma vlasama.
1: No, on právě to Vojta využil i díky tomu takhle, že on měl pojmenovaný právě přezdívkou toho mýho předchůdce jakoby různě komba a takhle prostě a aparaturu, kde se jakoby má jakoby co zvučit přímo toho člověka, tak vlastně nechal to jméno, protože jsem mu byl podobný a vlastně on měl něco na mě taky přezdívku Mark, myslím, takže mě to taky jakoby nechal takhle, takže nemusel nic předělávat a zůstalo to vlastně jako kdyby se víceméně nikdo nevyměnil.
0: A pak hrál s tím Jackem Whiteem a to tam měl najednou krátkovlasýho basáka.
1: Ano.
0: A teď tam má zase takový Máničku.
1: No, to vlastně byl koncert, který jsem měl ještě hrát s Jackem Whiteem, to mě teda hodně mrzelo. To už bylo takový, jakoby, vlastně už jsem se mu jakoby nehodil, Vojtovi, když to řeknu jako takhle kulantně, protože měl jsem jakoby svoji nějakou, když to řeknu, osobitost, jakoby, co se týče toho, jak jsem třeba se choval na pódiu a tak, tak vlastně už jsme se pak neshodli na nějakých jakoby názorech věcí, takže pak vlastně, ačkoliv jsem jakoby počítal už ještě s tímhletím koncertem, tak už jsem bohužel si ho nezahrál.
0: No, tak na druhou stranu máš zase svoje kapely, projekty, to bys teďka mohl tím pádem nějak zmínit, jaká byla třeba tvoje první kapela a jaká je naopak ta současná, všechno nám takhle klidně řekni, představ to.
1: Dobře. Tak vlastně, když to vezmu úplně jakoby striktně, tak první kapela byla kapela, která furt funguje, která je moje, jmenuje se Regen. Ačkoliv jsme začínali nějakým koncem 2012 roku, tak se jednalo spíš jenom o takový táborákový jako hraní někde prostě po folkových festivalech na portách a tak. Pak jsme přibrali ještě basáka, který jsem přesvědčil k tomu, aby byl basákem díky tomu, že když si nechá narůst dlouhý vlasy, tak já ho naučím na basu a vezmu ho do kapely. Takže takhle jsme pak jako vznikli jako trio folkový Regen. No a nakonec se z nás stala teda úplně jako hardrocková lomeno metalová kapela. Úplně jako rozdíl. Tak to vlastně bylo úplně ta moje první taková kapela, ale co se týče právě té rockový, ještě než se Regen stal rockovou kapelou, tak to byla kapela Chupacabra, kam jsem naskočil v roce 2013, koncem roku. Byli to kluci, kteří spolu hráli v 90. letech, a už starší páni, když to takhle řeknu, jako oproti mě, už to byli jako 40-tníci a vejš. Mně v té době bylo nějakých 15-16 let. No, tak vlastně jsem přišel na zkoušku a oni, ať zkusím teda zahrát nějaký solo třeba na kytaru, v té době já jsem vůbec neuměl jako solo, protože já jsem se učil jenom na akustickou kytaru a rychle jsem si koupil v nějakou elektriku. No, tak jsem tam zabrnkal nějakou tóninu prostě a hadurovou a oni řekli, jako nic falešného tam nebylo, tak mě berou. No a vlastně s tím jsem fungoval do roku 2019, kdy potom teda hlavní kapelník musel, nebo se přestěhoval do jiného města, do Hořic, takže přesunul kapelu tam.
0: Tam jsou trubičky.
1: No, tam mají dobrý trubičky, takže tomu trochu jsem mu záviděl. No, nicméně jsem vlastně s ním pár dní zpátky psal, tak vlastně Chupacabra už skončila nějak loni, takže vlastně bylo po nich jedno album, který jsme nahráli teda ještě se mnou, takže pokud pak bude možno, tak bych rád pustil z něho jednu píseň.
0: Tak můžeme hned něco tam
1: dát. Tak v tom případě.
0: Tak vyber něco, řekni.
1: Dobře, vyberu skladbu Letec RAF, se kterou nám pomohl i Pavel Škarpa, což byl tehdejší zpěvák kapely Bastard. Tak ten tam vlastně vymyslel kytarové solo, které teda hraju já, ale vlastně tu aranž udělal on.
0: Dobře, tak jí tam šouplem.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Takže Mára, nebo Mára Rock Démon, jak jsme říkali, je mým hostem na Beatu. Tohle byla skladba jeho kapely, teď mi to jenom připomeň, jaký?
2: Chupacabra.
1: Ano, Chupacabra. A já jsem koukal, Máro, na nějaký ty tvoje videa, třeba na YouTube, a ty tam hraješ a zpíváš nám všem dobře známou klasiku, třeba Vládi Mišíka, Blue Effectu a tak podobně. Kdo tě k takovýhle muzice přivedl? Máš to z domova, nebo kdo to zažehnul, ten oheň, takhle?
2: Já bych řekl, že to zažehnul hlavně asi můj táta, který vlastně už odmala mě bral na různý takový folkový festivaly, porty a různý folkový kvítky, ale zároveň i na rockový jako festivaly a kapely, takže a doma jsme to vlastně poslouchali jako pořád, ať rádio, nebo i z magneťáku, co měl ještě starý, co si nahrával ještě kdysi za komunistů.
1: No jasně.
2: Tak vlastně to jsem to všechno slyšel z toho. A pak pro mě bylo vlastně v úžasu, když už jsem začal být v nějaký ty pubertě a začaly jakoby ty počítače v té době, ještě jako moc ty počítače jsme neměli kolem sebe a začaly se objevovat a prostě to YouTube a teď já jsem tam našel ty písničky, které jsem slyšel na tom starém magneťáku, kde to prostě praskalo, jako nebylo to pořádně slyšet a teprve pak jsem vlastně začal objevovat ty kapely, že se takhle jmenujou a tohle to vydali a strašně mě to zaujalo a začal jsem v tom víc a víc laborovat a zajímala mě historie všech těch kapel, takže jsem začal víceméně studovat takhle tu hudbu.
1: No, jasně,
2: takže za to vděčím určitě mýmu tátovi, tak tím ho vlastně i zdravím, ten určitě bude poslouchat.
1: Zdraví, ano.
2: A vlastně, když si to tak vezmu k hudbě celkově, jakoby, co mě přivedlo, tak bych si dovolil tvrdit, že to byl asi film Desperado.
1: Jo, to je pecka.
2: To mě pouštili.
1: Taky se zamiloval do Salmy Hájek.
2: To taky, ta byla pěkná, i když já jsem na to koukal už možná od svých 4 letech. To si pamatuju, právě to jsme měli na VHS, ano. Tak na to jsem koukal snad každý den, jsem si to pustil prostě jednoho. A byl jsem fakt unešený, že z toho Antonia Banderase, že měl dlouhý vlasy a kytaru, jako vždycky nosil v tom futrálu, tak to mě strašně bavilo. No a to jsem si, od té doby jsem si říkal, že tohle co chci taky zažít, jako mít takhle futrál s kytarou, dlouhý vlasy a no a pak už to šlo dál a dál. No.
1: Tam je celý ten soundtrack super, že? On to dělal Rodriguez, ale Tarantino tam hraje v tom baru, že jo, je tam ten, jak říká, ten vtip, a pak zase celý.
2: Jo, to je neskvělej, no. Hlavně taky je tam úžasná ta kapela, tam vlastně hraje ten nějaký pomocník toho barmana, nebo či co, teď nevím, jak moc se jmenuje, ale má kapelu Tito a Tarantula.
1: No tak jo, ty občas tady hrávají. Jako,
2: jo, no, koukal jsem právě, no, ty bych rád zažil taky jako na život.
1: Pak jsou tam i Gypsy Kings v tom soundtracku taky a Dire Straits je tam jedna věc, jako instrumentál, myslím, že jo, no, to je pecka, no, tak to máš dobrý vkus, to se mi líbí. No ale a sleduješ jenom takhle muziku třeba toho staršího data, jak jsi říkal, že třeba i studuješ a tak, což jako já kvituju vyloženě, to se mi líbí, ale na druhou stranu, líbí se ti třeba muzika současná, sleduješ nějaký mladý kolegy, ať už u nás, nebo v zahraničí?
2: Sleduju, musím se přiznat, že ne až tak jako pečlivě jako tu starší hudbu, která je mi furt takový blíž, ale když to vezmu z těch novějších kapel, které mě opravdu zaujaly a líbí se mi, tak vezmu třeba Greta Van Fleet, to je skvělá, nebo Dirty Honey jsem teďka nedávno slyšel.
1: Ty hráli před Kiss.
2: No, ty jsou taky jako výborný. Zaujala mě ještě Rival Sons, se to jmenuje, nevím, jestli to vyslovuju správně.
1: A ty už jsou hráli jako letito, oni už jsou taky.
2: No, ale pro mě to bylo vlastně úplná novinka. Vlastně
1: oni se mi loni v tom před
2: jo, to je pravda, že? Tam taky hráli. No. Já jsem je slyšel vlastně na Rock for People loni a výborný, jako, to jsem byl úplně unešený. No, to úplně evokoval Jima Morrisona tím vzhledem, ale jako fakt parádní. Takže jako poslouchám i ty novější kapely nebo i novou tvorbu prostě, kterou vydávají jak starší, tak i ty novější třeba kapely. Jo, jak říkám, jako je to trošku míň, co se týče jako vyloženě těch jasný. Úplně nových. Z těch českých kapel musím jako přiznat, že vlastně moc nemám přehled. Hmm. Vím, že třeba existují ty kapely, ale když mě někdo řekne jako třeba o nějaký písničce nebo tak, tak zas tak moc jako nevím. No, už.
1: Tak já to třeba taky mám, že je znám ty tuzemský kapely a třeba se mi něco úplně až tak nelíbí, ale zase nechci jako vyloženě to ventilovat, tak to taky někdy nechám jako, jako bejt. No. Hele, dáme nějakou muziku, zase něco vyber. Zase
2: dobře, když jsme se teda bavili o té novější muzice, ačkoliv ono už to je víceméně taky stará muzika, tak bych dal od Tonyho Iommiho a Glenna Hughese skladbu Lay Down Too Easy. Teď nevím, jestli to správně je slovo.
1: To je takový to už 90-kový album, že?
2: No, je to 2001 rok.
1: No,
2: že... ona tady ta skladba tam vyšla jako bonusový na desce Fused, ale vlastně vyšla i v roce 2011 na desce Who Cares, která je vlastně spojená pod jménem
1: Ian Gillan. Ano.
2: No, vlastně jakoby s Glennem to tam nemá nic společného, tady ta skladba, ale je tam vlastně taky zařazená, no. A tu mám strašně rád, ta mě vlastně rozproudila úplně, protože on, Tony Iommi nedávno udělal nějaký remaster právě tady té desky, a jsem do té doby jsem vůbec nevěděl, že nějaká taková deska existuje. Tak jsem to začal poslouchat a strašně mě to jako nabudilo a vlastně mě to i hodně pak inspirovalo jako k tvorbě vlastně nových písní, kterých jsem začal pak psát. Právě tohle je jakoby jedna z těch, který mě fakt vždycky jakoby rozproudí a věřím, že i posluchače by mohla taky trošku škubnout.
1: A ono tam, že jo, oni spolu dělali původně na tom Seven Star, že jo, na tom albu, akorát, že Glenn Hughes tehdy měl alkoholový po období, takže po 7 koncertech ho musel z turné odvolat. Ano, ten Ray Gillan, že ho tam nahradil a pak v těch 90-kách, když Glenn přestal pak pít, tak se zase tak zaprvé vydali ten starý materiál nějak a natočili tohle. To je pecka, máš.
2: Jo, jako vkus, tohle spojení, to mám jako hodně rád toho Iommiho a přímo Hughese, protože Hughes má výborný hlas a Iommi jako tu řežbu jako gitarou, tak to je krásný spojení.
1: Ten kontrast a podladěná kytara s tím vysokým hlasem, no jdeme na to.

0: Mára, Mára Rock Démon je mým hostem tady na Beatu. No a Máro, ty jsi za první ročník 95, takže jsi v loni v říjnu oslavil kulatiny, že jo?
1: Ano.
0: A za druhý jsi, a ty už to tady zmínil, že jsi poměrně čerstvým otcem. Jak si tuhle roli užíváš? Cítíš, že je to nějaký životní zlom?
1: Abych byl úplně zcela upřímný, užívám si to teda, to za prvý, jako je to fakt paráda a hrozně se mě to líbí, ač jsem měl z toho jako zprvu hodně strach, jak to vlastně budu vnímat, ale upřímně vůbec si furt si to nedokážu jako uvědomit, že už jsem vlastně táta, že vlastně mám úplně jinačí teďkom jako titul. A furt, já se furt jako vycítím na těch 18 let, pořád takový jakoby mladík si připadám, i když už, jak si říkal, tak mě těch 30, ale jinak jako, co se týče té role otcovské, tak ta je fakt parádní, jako to je něco, co si prostě člověk musí fakt jako vyzkoušet, jinak jako to se nedá popsat, jako jaká to je paráda, jaký to jsou nervy, jaký to je prostě, jaká to je nevyspalost třeba.
0: A kolik je Ringovi
1: teďka? Teďko mu je 10 měsíců.
0: No vidíš, tak to. A povedeš ho k muzice asi,
1: určitě,
0: jo, ne?
1: Určitě. Úplně vlastně, je pravda, že se ve mně probudili takový otcovský pudy. To, co jsem zažíval vlastně s mým tátou, když jsme jezdili po festivalech, tak úplně strašně se těším, až on bude chodit, až bude vnímat víc jako by tu muziku, což už teda teď vnímá, už jako si trsá na tu hudbu, co pouštím, tak že ho prostě s ním procestují nějaký ty festivaly a různý
0: takové. Nejlepší jsou pak takový ty odpolední akce, viď, na městí a tak, aby to nebylo takový rachot.
1: Musíme začít poloučku.
0: Pak postupně se sluchátkama, no. No ale taky jsem koukal, že ho asi vedeš k lásce k přírodě, ne? Nemýlím se, tak jsem viděl fotky.
1: Jo, jako já rád cestuju, už vlastně od malička, tak vlastně táta, tak to je velký cestovatel, ten prostě procestoval svět, když si za komunistů nechtěl utíct z Česka, chtěl prostě jakoby furt tady být a aby prostě se měl kam vrátit vždycky, tak vlastně se stal takovým manažerem a řidičem z cirkusu Humberto, takže mohl takhle vycestovat aspoň a mohl procestovat svět. Náramně si to užíval, to jako nám furt jako říkal, že je úplně paráda. Pak vlastně později byl i kamionákem, takže ten furt cestoval a vlastně, když byla možnost, tak nás bral a my jsme jezdili jako s ním pořád někde. Takže já už to mám takový zarytý, jakože vlastně jakoby, proč se tě doma, když je venku krásně a můžu objevovat svět.
0: Hele, my jak jsme si psali tuhle nějak, tak ty jsi mi psal jeden moment, já to přečtu přímo, hned ti to napíšu, jen povypínám stroje v práci, odpíchnu a budu se ti zase věnovat. Čím se teda živíš, co děláš?
1: Já jsem CNC obraběč, mám tam víc takových funkcí, protože ona to je malá firmička a je nás tam asi pět lidí tam pracuje, takže já mám na starost jak CNC stroje, tak programování, kreslení výkresu a pak nějaké měření a takovéhle věci. Takže tohle je jako moje hlavní zaměstnání. Teď už to teda bude rok, ale ještě předtím tak jsem dělal brigádně asistenta autistickým dětem. To jsem dělal asi nějakých 6 let a to mě strašně naplňovalo, to, když jsem tam nastoupil, ono to je to jako náročný, musím říct, jako s těma dětma, to jako nezávidím vůbec těm rodičům a obdivuje, když to jakoby fakt jako zvládají, protože když jsem tam vlastně přišel, tak ty děti jako byly úplně vykulený, že tam je najednou chlap nějaký, jo, protože vždycky tam jsou samý holky, většinou ty asistentky, takže oni ke mně strašně přilnuli ty děcka. A pak vlastně jsem chodil i přímo k těm rodinám, že si mě jako fakt jako volali, jestli by jsem přišel a vzali někam na vejlet ty děti. Takže to bylo super, to bylo krásných jako 6 let, ačkoliv ten poslední rok už byl takový složitější, protože ty děti, když jsem tam přišel, byly malí a jak víc a víc vyrůstali, tak už přišli i do té puberty a teď autista a puberta dohromady, to bylo hrozný. No, to už bylo jako těžší, to už jsem si říkal, no to už vůbec nezávidím těm rodičům.
0: No jak to vidíš třeba do budoucna, to on každý, že jo, nemá štěstí se muzikou živit, jestli bys třeba jako i chtěl, nebo tě takhle jako vyhovuje to kombinovat?
1: No tak
0: jste v takovém tom věku, že ještě by to šlo.
1: No právě jako, já jsem si říkal už jako ze začátku, když jsme začínali, tak jsem byl takový plný ideálu, vlastně když jsem mluvil o té Čupakabře, že jsem k ním nastoupil, tak první, co bylo, tak to bylo paráda, teď budu jezdit po velkých festivalech, budu slavný a takový, měl jsem prostě ještě takovou tu naivitu, jasně, že vlastně to je jednoduchý, ale vůbec jako jednoduchý to samozřejmě není. A vlastně každým rokem, když jsem stárnul, tak jsem si říkal, sakra, tyjo, čím starší budu, tak tím méně se o mě bude jakoby, někdo jako zajímat. Tak jsem se snažil prostě co nejvíc hrát. Brali jsme potom fakt hrozně moc koncertů, že jsme třeba měli i za rok 60 koncertů, což teda bylo hodně.
0: Někdy, no to je dneska někdy, hodně.
1: No. No, někdy jsme měli třeba i 4 koncerty za den, nebo já jsem měl, když jsem hrál ještě s jinačíma kapelama. Byl to záhul, bavilo mě to teda, fakt jako muzika mě baví prostě pořád, i když jako jsem byl už fakt dočerpaný. No, ale pak jsme viděli, že tudy jakoby cesta nevede, protože to byly jako akce, kde jsme právě fakt všechno, všechny i hospodský nějaký hraní a tam jako, když pak třeba barman, který si nás tam pozve a pak nám řekne, jestli si můžeme nějak stlumit ty vící, že se hosti nemůžou bavit mezi sebou, tak no, to jsem si říkal, to už nikdy v životě takovýhle akce jako fakt brát nebudeme. No, takže bylo by pěkný se tím samozřejmě živit, trošku jsem jako za ty roky nahlídl, jak vlastně on to i funguje v té hudební branži, co jako je potřeba všechno jakoby udělat, jak moc člověk jakoby se musí jakoby vohnout, aby prostě mohl to a to. Takže nevím, jestli by jsem byl úplně z toho jako nadšený, jako jsem teď nadšený prostě s tím, že si jako zahraju každý, třeba o víkendu někde s kapelou, ale rád bych to třeba jako i zažil, to jo.
0: No hele, dáme nějakou muziku, teď bychom zas mohli nějakou tvojí, ne, asi něco?
1: Dobře, tak vybírám tedy písničku z naší nové desky, která přijde na svět další měsíc a to bude píseň Dítě ztracených let.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byla skupina Regen, kapela mého hosta, kterým je Mára. No a já jsem koukal, že ty jsi říkal, že máš jako koníčka cestování, dejme tomu, že třeba tu přírodu, muziku, a taky jsem tam viděl fotografování. Co fotíš třeba? Protože já taky trošku fotím. Ano, tak...
2: Jako na tvůj um to vůbec nemá, jo, ale já si tak to jako fotím jen tak jako pro radost právě třeba tu přírodu. Mm-hmm. To mám strašně rád hrady, zříceniny prostě hradu. Mm-hmm. Zajímala mě vždycky jakoby takhle třeba ta historie. Takže je to spíš jakoby tak jakoby pro sebe si fotím tu přírodu, případně třeba nějaký jako lidi, nějaký kamarády, třeba jako když jsme někde jeli a dejme tomu nějaký třeba festivaly jako ještě dříve, teď už to moc teda nedělám, tak jsem hodně jakoby točil třeba i nějaký jakoby videa, že jsem to pak spojil a posílal těm kapelám, aby měli třeba rádoby nějaký promo třeba, jo, z té akce. No, teď vlastně v poslední době, co se týče jakoby, když vezmu nějakou kameru nebo fotoaparát do ruky, tak je to spíš jakoby, že třeba točíme videoklip, protože většinou si je točíme sami ty videoklipy, ono to je větší sranda, člověk se víc uvolní.
1: Jakoby. A dneska už to jde, že?
2: No, právě, no, jako, když to vezmu tu dobu, když jsme natáčeli nějaký první jakoby klipy, tak jsme museli hledat co nejlepší prostě nějakou kameru nebo prostě fakt člověka, který má dobrou kameru nějakou, kterou by nás jako snímal v nejlepším rozlišení. A teď vlastně já mám prostě nějakého iPhone 14 a natočíme na 4Kčko jako všechno.
1: Ale to je úplně super.
2: No a vlastně už si takhle stočíme jakoby všechno sami, já to smíchám, mě to víc jako strašně baví a pak to dáme jako do éteru, no, takhle.
1: No my bychom měli asi, ještě jako máme čas, ale že bys mohl taky třeba nasměrovat býťáky někam zaprý, kde vás můžou vidět živě. Dneska je 9. se mi zdá června, takže něco, co bude. A pak taky, kde vás můžou třeba, kde si můžou pořídit tu vaši muziku, nějaký webové stránky a tak?
2: No na webových stránkách máme sice muziku, ale je to vlastně online muzika, která se dá koupit. Já nevím, teď jestli do nějakých přehrávačů, tak to tomu úplně jako nerozumím. Ale
1: máte i fyzický tam nosiče.
2: Samozřejmě máme,
1: že býťáci chtějí CDčko, desku, já nevím, jak to
2: je. Určitě takhle fyzicky to máme. Stačí si vlastně napsat buď prostě přímo na naše stránky,

0: taky, buď facebookový nebo instagramový, kde nás najdou, anebo na jakýchkoliv koncertech, tak my to tam vždycky sebou máme. CDčka, trička, placky a takovýhle věci, všechno ohledně merče. Takže to, když se nám prostě kdokoliv přijde, nemusí se vůbec bát, tak my mu prostě prodáme, co bude chtít z toho merče. A jsou kolikrát lidi, kteří se jako bojí přijít, tak právě říkám tady Bíťák, vůbec se nebojte, normálně
1: přijďte. Tak zkrátka na web nebo na sociální sítě, na Facebook, no a teďka ty koncerty, nebo co?
0: No, ty koncerty, takže... Aby jsem
1: to vás... si to klidně najdi, to, no, to nevadí, musím tady, si to najít, to není soutěž.
0: Protože já už jsem, já vlastně hraju každý víkend, takže já už to mám trošku guláš.
1: No, ale ty taky posíláš pozvánky, nejdřív si je posílal v písemnou formou a pak jsem tě naučil je číst, že jo, jako do toho. Jo. No a já učil jsem tě, poprosil, aby si namluvil do té apky, to zní líp vždycky.
0: Jasně, no. Takže, jelikož máme 9., tak následuje 17.6. budeme hrát v Pardubicích s kapelou Manuál, což je druhá kapela, ve které taky účinkují. A hnedka den na to, 18.6. budeme hrát na Týdnu sportu od 18 hodin v České Třebové. No a kdyby náhodou to ještě někomu nestačilo v týdnu, tak zase další akce v týdnu je 22.6., kdy hrajeme v Hradci Králové na divadelním festivalu od 18 hodin. No a když by někdo chtěl ještě o víkendu, tak vás můžu nasměrovat na 27.6., kde v Bystřici nad Pernštejnem bude klubovka Beer Fest, který začíná od 3 hodin.
1: To je zrovna Youngblood, je ten den.
0: Je, no to je pravda. No tak...
1: Já jsem tě to nechtěl zkazit.
0: No tak dobře.
1: Já jsem
0: no,
1: v Londýně, tak... takže já neuvidím ani Youngblood, ani vás. A to nevadí. A před tím, a ty mejdni jsou kdy? To je nějak v půlce, že?
0: No, 17, ale to by jsme tak... neměli, to by jsme neměli hrát, to klidně můžete přijít na mejdny, to se nebojte, ne? Protože...
1: No tam je to ještě, že Iron Maiden, Saxon, no. Queenstrike, že tak jako nabitý.
0: No, tam se strašně mrzím, že jsem dlouho přemýšlel nad tím, jestli si to koupit, protože, abych byl zcela upřímný, tak já jsem vlastně nikdy jakoby Iron Maiden neměl úplně zažitý v krvi, na to, že to je jakoby už starší kapela, a přitom vlastně, když jsem hrál v té kapele Chupacabra, tak to byla víceméně taková hodně podobná tvorba právě Iron Maiden, protože basák byl úplně blázen jako do Maidenu, takže ten to všechno jel jako úplně přesně podle nich. Někdy to teda bylo už hodně okopírovaný, to jsem poznával až po tom časem, kdy jsem slyšel na jednou písničku od Maidenu a jsem si říkal, ty, to je od nás. A pak mi vlastně došlo, že jo, basák je vlastně ten fanda, no.
1: No dobře, hele, mohli bychom, já koukám na ten čas, my bychom to mohli udělat, aby jsme stihli těch písniček 6, že bys teďka vybral nějakou to jedno, třeba něco, můžeme teď dát něco, co jsme, co bylo naposled, tvoje nebo nějaká?
0: Naposled byl Regen.
1: Jo, takže bychom dali třeba nějakou třeba zahraniční nebo něco, můžeme. Co vybereš a na konci bychom dali ještě bys nám něco řekl a vybrali bychom něco z tvýho. Tak řekně, co teď budeme hrát.
0: Tak rád bych sem nechal zahrát, sice ty jsi říkal zahraniční, ale já bych rád dal českou tvorbu a to je písnička od Jiřího Schellingera, i když tuhle písničku už nestačil nahrát, takže by to bylo ze alba Zemětřesení. Buď jedničky nebo dvojky, to je jedno, kterou tam dáš, a je to písnička Cesta.
1: Jo, Cesta.
0: To je za mě moc krásná písnička, mám moc rád jak původní jakoby jedničku Zemětřesení, tak i tu dvojku s Mládenem Dielmem, kdy to zpíval, a je to fakt pecka, jako celý album, všechny ty písničky. Strašně mě mrzí, že se toho Jirka Schellinger nedožil, aby to nahrál, protože to by bylo fakt jako něco.
1: A ono teď vyšlo, jestli jsi to zaznamenal, takový to dělal Miloš Latislav, takový to Zemětřesení, jo. Že jsou ty různě, jak to třeba Jirka Hopna zpíval, nebo brácha, takhle.
0: On to se mnou právě Miloš konzultoval, on chtěl totiž původně ještě, aby dokonce i my s kapelou Regen jsme tam nahráli jako cover verzi jedné písničky, protože my jsme kdysi hráli píseň Galéra s Regenem. Tak on právě chtěl, jako, že by tam udělal pár ještě cover verzí pro tu desku, ale tu mu jako zamítli, jakože by se to tam nehodilo, což jako mě se taky jako do toho moc nechtělo, protože známe lidi, jako ty si to všechno budou spojovat s originálem a to pak jako nedělá kolikrát dobrotu. Takže jsem rád, že to dopadlo takhle, jak to dopadlo. A taky dobrý jako výběr.
1: To já vím, že i ten, i třeba Ringo Čech, že potom říkal, když se ho každý ptal na Jirku Schellingera, že mu pak nechyběl ani tak jako zpěvák, že třeba ten Jirka Hop zpíval taky dobře, ale víc daleko jako skladatel, že on vlastně měl na to takový jako, že málo kdo pak napsal takhle hezký písničky, jestli to takové.
0: To je opravdu jako škoda, no. A taky mě víceméně mrzí i ten Jirka Hop, že to vlastně jakoby se nerozjelo jakoby ještě nějak s ním, no. Protože vlastně udělali, že jo, jenom strážce majáku a zemětřesení naspíval a pak vlastně už se nepokračovalo dál.
1: Moc ne, oni hráli některé ty věci naživo a to už tam Ringo nebyl, že jo, v té kapele, to tam hrál, vlastně druhou kytaru hrál ten brácha jeho, Milan Schellinger, nebubnoval už Mamut, ale Havlíček, že jo. A já jsem jednou takhle viděl, byl ten nátěst, to bylo jako hrozný, to je škoda, no. A i dokonce třeba, co takhle, jsem taky čet, nebo to, že ten Jirka Schellinger, že hrozně se mu líbila, a to ono to vyšlo vlastně těsně před tou jeho smrtí, vyšlo Heaven and Hell, že jo, Black Sabbath, že najednou si je úplně, že to byl ten směr, kterým on pak to jako chtěl posouvat, což mohlo být zajímavý.
0: No, no to, jako, no. Ale tak ono i to trošku jako zní už celkově v těch písničkách, no.
1: A nebo naopak někdo říká, že kdo ví, proč on se jako tlačil, nebo někdo ho tlačil do pozice, jako že musí být jako metalovej nebo hardrockovej zpěvák, že vlastně mu krásně šlo jako bluesová muzika, nebo tak, že je to otázka, že na kdyby se nehraje, že tak teď by mu bylo 80 nebo kolik, ne? Tak by třeba dělal něco úplně jiného. Takže co jsme to vybrali od toho?
0: Písničku Cesta.

0: To byla krásná písnička Cesta, která byla ze zemětřesení. Původně jí měla zpívat Jirka Schellinger a bohužel už to, jak říkal můj host Mára, nestihl. No a protože nám už se to tak nějak pomalu, ale jistě blíží k závěru to naše povídání, Máro, já ti moc děkuji, jsi na nás udělal čas.
1: Bylo jo, děkuji, že jsi udělal ty na mě čas.
0: Za mě perfektní povídání. No a než vybereme nějakou muziku ještě na závěr, tak samozřejmě ti dám prostor, jestli jsem se třeba na něco nezeptal, nebo bys něco chtěl vzkázat světu, nebo vůbec jako tak, já tě teďka dám prostor a povídej si, co chceš.
1: Hej, tak to si mě úplně vytrhnul z kontextu teďko.
0: Ne, co jsme třeba mohli zapomenout, já jsem se nezeptal.
1: No, co bychom mohli zapomenout? Těžko říct, co bychom mohli zapomenout.
0: A nebo aspoň pozdrav všechny.
1: Tak dobře, já vás všechny moc zdravím. Buďte na sebe hodní všichni, protože já myslím, že ta rocková muzika a dejme tomu třeba i folková jako muzika, protože tu mám taky jako rád. A
0: se to prolíná.
1: Se to prolíná, no. A vlastně z těch klackovitých let, který já teda nepamatuju, tak vlastně tyhle ty dvě skupiny, jak folkový, tak rockový, tak to vlastně byly takový, dá se říct, rebelové, což se nelíbilo. Tak si myslím, že by se to dalo jakoby říct, že jsou na stejný lodi, takže tyhle si dvě odnože mám jakoby moc rád, že jak folkovou tvorbu, ke který třeba jako já rád se vracím, nebo i rád si jedu prostě na nějaký festival folkovej, tak i právě tu rokou, že prostě tam jsou ty lidi takový kamarádský všichni, tam prostě jsem vždycky jako rád.
0: Dobře, a teď vyber něco teda na závěr, nějakou muziku. Asi teď to bude tvoje, že jo, když jsme teďka hráli.
1: Jestli můžu, tak rád bych jsem věnoval takhle, když už jsme na závěru, rád bych věnoval písničku Totemy, která je z naší předešlé desky, která se jmenuje přímo i Totemy. Tak bych ji rád věnoval Nahoru do nebeských výšin našemu Cvrkymu bubeníkovi, který právě nahrál tuhle desku, byla to jeho poslední deska s námi. 10 let s námi hrál, ale nakonec deprese a stresy ho přemohly a dobrovolně ukončil svůj život. Ačkoliv se moc těšil na novou desku, kterou právě potom museli natočit už dva bubeníci, které jsme si jakoby našli a nakopírovali, nebo hodně, hodně dobře se naučili to, jak vlastně on to chtěl i nahrát tu desku. No, takže bych ji rád věnoval takhle Cvrkymu posmrtně, protože to byla jeho nejoblíbenější věc z naší tvorby a já si myslím, že se nám i, když to řeknu takhle zblbě, i hodně povedla. Tak doufám, že se bude líbit i ostatním býťákům a moc vám děkuji za pozvání a mějte se hezky, býťáci.
0: Mára Rock Démon byl dnes na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu B.
3: Přátelé, jak to říkám, vždycky v úterý po 20. hodině. Teď je 5 minut po 20. hodině úterý, tedy roková spovědnice. Dan Koudová zdraví od mikrofonu. Hosta jako vždycky představím až za pár minutek, jenom to téma, jak ho uchopit. No, budeme se, přátelé, bavit o fotografii, budeme se bavit o docela takový specifický žurnalistice, budeme se bavit i o časozběrných dokumentech, dá se říct, a co bychom se, jo, a taky o velice významných oceněních. A teď v tom máte bordel, co? Za chvíli vysvětlíme. Představím hosta. Tak jdeme na to, přátelé. Čím to uvedeme? No, nejlepší bude Ozzy Osbourne. Black Illusion. To se hodí k tématu, ano.

0: Beat. Roková spovědnice.
1: No a já teď konečně můžu prozradit jméno svého hosta, i když s anoncí na rádiu Beat ho mnozí z vás už znáte, to jméno samozřejmě. Ten zajímavý člověk, velice sympatický a jak sám prozradil, velmi ukecenej, což mám radost, dneska nebudu mlít jenom já, nebo převážně já, ale bude hodně mlít Petr Toman. Nazdar Petře, čau.
2: Ahoj Dané, ahoj všichni.
1: Já jsem tě uvedl, teda ne osobně, já jsem mluvil o tématu, který bude v podstatě provázet tady tu naši rokovou spovědnici. Tak jsem mluvil o fotce, mluvil jsem o žurnalistice, o časosběrných dokumentech, tak co je tvoje profese? Ty jsi chtěl, že budeš to říkat sám, tak prosím, máš prostor.
2: Já jsem nic takového neřekl, že to budu říkat sám.
1: Tak jsi naznačoval, dobře, no, trošku.
2: Ale já vlastně nevím, upřímně řečeno. Kolikrát jsem přemýšlel nad těma škatulkama, kam se jako zařadit, a ono mi nikdy nic moc jako nevyhovovalo. Hodit se do škatulky, že jsem fotograf, OK. Jsem fotograf, mám vystudovanou fotografii, dělal jsem ji jako spoustu let. Ale zároveň mám jako vystudovanou novinařinu, dělal jsem dlouho novinařinu, ale zároveň jsem dělal třeba editoriální jako design, grafický design. Takže vlastně jako co seš?
1: A co je to, prosím tě, editory, jak jsi to řekl?
2: editoriální design. Editoriální design časáky. Časáky. Já jsem dělal vlastně dlouho, ale možná 13 let, 12 let.
1: No časáky, tak už děláš tvar, jakoby, obrazový tvar toho časopisu. Jak ty obrázky tam mají být vedle sebe, nebo kde mají být, kde nemají být. Co to je? Vysvětli nám to. My jsme laici všichni, že jo?
2: Jo, jo, to je v pořádku. Hele, my jsme dělali časopis, který byl vlastně kultovní a stál tady, pokládal počátky obsahového marketingu v Čechách a to bylo Čili. Asi si možná pamatuješ. Vznikal shodou okolností tady v tom baráku, že jo? Tady byl Vodafone dřív.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Aha, Čili. No tak je Čili.
2: Ty si nepamatuješ Čili, jo?
1: Já si pamatuju takový Penthouse čas. A Playboy.
2: Dobře, OK.
1: Já jsem primitivnější, no trošku, no dobře.
2: Hele, Čili bylo vlastně, to bylo opravdu jako kultovní a myslím, že spousta lidí, kteří třeba ještě teď jako poslouchají, tak si na ně vzpomenou. A bylo to byla jako dobrá jízda, bylo to vlastně skvělý. A já jsem tam byl asi 12 let, jako na pozicích art directora, pak jsem končil jako kreativní ředitel toho. Dělali jsme to v Boomerangu, Boomerang Publishing tenkrát. A editoriální design...
1: Počkej, já se můžu ještě tě přerušit, jo? Čili. Tak kdybys mě řekl, že jsem dělal v časopise Čili, zase se teď budu, teď se vyjádřím jako totální idiot, tak já bych čekal nějaká pikantní asijská kuchyně nebo mexická.
2: To byl pouze název.
1: Byl
2: to takhle, hele, byl to název a byl to typ obsahu, který dokázal být jako krásně ostrý. V tom smyslu, že si jako nebral moc servítky. Jo.
1: A to bylo jako politicky zaměřený, nebo kulturně zaměřený, nebo jak?
2: Hele, to bylo jako lifestyleové časa, kdy vlastně fungovalo to, když říkám, že to dávalo počátky content marketingu, obsahový marketingu v Čechách, tak to znamená, že vlastně dvě třetiny toho časáku byla nějaká zábava. Jo, teď je jedno. A jedna třetina byla jako produktová, protože to platil Vodafone.
1: No jasně, takže z té jedné třetiny, třeba vždycky,
2: jasný, tak z té jedné třetiny si tam měl telefony, tarify a tak dále.
1: Jasně.
2: Ale ty dvě třetiny toho lifestylu, tak byla vlastně jako neskutečná zábava. Naprosto špičkový grafický design, za kterým stál Simon Brown, což je pořád mladý kluk. Tak to je vlastně jako britský designer, myslím, že několikanásobný jako designer dokonce jako roku.
1: A tam ty témata byly taky rozhovory s nějakými slovnými osobnostmi.
2: Byly tam byly tam jako rozhovory, prostě, které byly fakt jako skvěle dělané, byla tam výborná redakce. Jirka Holubec třeba dělal jako to byl kmenový novinář. Možná, že budeš znát Filipa Horáčka z hudby.
1: Toho znám.
2: No jasně, tak Filip dělal editora, že jo?
1: Jo, takhle.
2: Takže zdravím Filipa, který třeba poslouchá, nevím, to je jedno. A byl jako sen se dostat do Chile v tu dobu.
1: To bylo v kterých letech?
2: Tyjo.
1: To nebyly devadesátky.
2: Ne,
1: to bylo později.
2: To bylo, já nevím, jako nechci kecat, no, je to prostě, Tyjo, tak před 15 lety něco takové.
1: No to není tak dávno, no vidíš to. Hele, prosím tě, pojďme se vrátit zpátky k tobě, jo, ať nemluvíme
2: no, jasně.
1: O tom. To znamená, takže, to byly tvoje,
2: to tě staro.
1: Já nevím, ty se z toho dostal.
2: Jo, já jsem řekl editoriální design a ty se z toho chytil.
1: Vlastně, jo, editoriální.
2: Takže editoriální design je prostě, jako to není o tom, jestli jsou hezký obrázky a tak, jo, ale je to vlastně o tom, jakým způsobem vůbec ten časák jako funguje, ve smyslu toho podání té informace. Jo? Jak tam budeš mít, prostě samozřejmě jedna věc je zlom, to znamená jako grafický
1: co a jakým způsobem přináší, jasně, když to jasně. Řeknu.
2: A přesně ten Simon právě byl v tomhle tom jako úplně špičkový a jsem považuji jako za jednoho ze svých mentorů životních, protože on to dělal. Ty jsi prostě musel jako nakreslit nějaký layout toho časáku, prostě nějaký strany a tak dále. Vytisklo se to a přineslo se to Simonovi, když přiletěl, nebo se to dělalo v Londýně. A on se na to vždycky jakhle podíval. A ty se vůbec nepoznal, jako co si myslí. Je to dobrý, je to bullshit.
1: Takový
2: jako.
1: Lidi nesnáším.
2: No a já jsem je taky nesnášel a začal jsem milovat. A začal jsem dělat úplně to samý, protože ona je v tom strašná síla.
1: No to
2: a
1: je
2: on,
1: jasný.
2: On měl, on byl
1: ty
2: úplně jako...
1: toho chudáka, výtvarníka nebo umělce, prostě navrhovatele, tak zdrtíš tímhletím pohledem, že buď se připočurá smutkem nebo zklamáním, anebo se posleze teda možná připočurá radostí, ale je to hrozný pocit nejistoty, chápeš to? Buď taky trošku psycholog.
2: Nechápu to, já jsem si to zažíval, jo. No. Než jsem ale pochopil tu jako tu sílu to. A ta síla znamenala to, že prostě Simon byl takhle jako netečnej, fakt si z něj nepoznal vůbec nic, jo. A vlastně on se jenom zeptal, a proč jsi to udělal takhle? A když jsi to dokázal obhájit, že jsi to udělal takhle, jakože on věděl, že to máš jako odpřemýšlení, že tam je nějaká idea, nějaká myšlenka, z nějakého důvodu jsi to udělal takhle, tak potom řekl jako třeba, OK, jako není to úplně můj kopovtý, ale má tu myšlenku, stojí si za tím, super, prostě beru.
1: Dobře.
2: A toho já jsem si strašně vážil třeba.
1: Tak to byl takový jedna z tvých inspirací do tvý profese.
2: Jo.
1: O tý se budeme bavit, to mě hlavně zajímá ty fotky a ty časozběrný dokumenty, tak se tomu takhle říká, že jo, což jsou v podstatě příběhy jednoho člověka od nějakého bodu A do nějakého bodu až Z, že jo, co si budeme povídat. Ale to si budeme povídat za chviličku, protože tady taky pouštíme pecky a tvoje oblíbené pecky a jedna z nich, vybral si co na ten začátek, ta se jmenuje jak?
2: Massive Attack. Ano. Finish Sympathy.
1: Jo, to je ta velice interesantní černoška, jak jde tak jako bez cíle,
2: ano,
1: se toulá ulicemi. Ano, to je velice známý klip.
2: Já vůbec nevím, proč to mám rád, ale prostě mám to rád už jako strašně dlouho a vždycky to je, nějak mě to jako bere. Prostě.
1: Hele, já mám rád spoustu muziky a z velké části taky nedokážu říct, proč se mi to líbí nebo ne. Co si vůbec nic nedělej. Pouštím, jo? Massive Attack.

0: povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Tomán, mým dnešním hostem. Peťa začal těmi, no to nebyly začátky, ale v podstatě jedna etapa, epizoda tvojí práce, profesionálního života, takhle to řeknu. To znamená časopis Čili, já furt se nemůžu prostě, já když slyším název časopisu, tak já to mám jako takový ty časopisy o receptech. Ale no dobře.
2: Ale když jsem řekl tam Filip Horáček, tak už tě to...
1: To už je bylo jasný, jo, že to se nebude už rádle zastřelit.
2: Přesně tak.
1: Ano, ale pozor. Ty jsi vybral, začnu takhle. Ty jsi vybral jako druhou pecku, nebo druhou kapelu a pecku, kterou budeme hrát, kapelu Shelter. A skladbu Civilized Man, je to tak.
2: Je to tak.
1: A když jsme si to tady zkoušeli, jestli je to ona, ta pecka, tak to začínalo basou, takovou velice zajímavou. A najednou si tady začal vykřikovat, jak malé dítě, to jsem hrál na bubny! Ale bez kapely, jako sám. Tak jsem říkal, že Petr je jeden ze statečných bubeníků, kteří hrajou velice krásné písně, ale bohužel sami jenom na bicí, takže nikdo tu píseň nepozná, protože bohužel harmonie a melodie chybí. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Myslím, že to bylo dobře, jo? Že jsem to hrál sám.
1: Proč ne? Třeba
2: to zase tak to až takový zázrak nebyl.
1: Tak se ještě, hele, třeba teď, hele, třeba teď, až to pustíme, až budeš vyprávět, teď se dostaneme spíš k takový tý muzikálnější oblasti, jo, jo. Nebo do muzikálnější oblasti, tak se ti někdo ozve, že jo?
2: Ne, mě určitě ne, jako, hele, to se, já jsem mrtvej muž v tomhle stavu. Prostě, miluju bubny, bavili mě, rád jsem na ně hrál, ale je to jako uzavřená kapitola.
1: A ty bubny jsi prodal, nebo jsou někde ve sklepě teďka na půdě?
2: Ne, ty jsou prostě, jako to je, fakt se bavíme o před 30 lety.
1: Před 30 lety.
2: Jo, jo, jo. Takže teď mám jako doma, mám ještě, samozřejmě jsem to koupil synovi, který to, jako chvilku ho to bavilo, takže to skončilo u mě. To je něco, jako když koupí dítě ti psa, že jo, prostě klasik.
1: Chodíš ho venčet, jako, no, to je jasný.
2: Jo, ne, my nemáme psa, ale mám jako training pet prostě na bicí, tak jako si občas ještě bouchnu prostě jako paradidle si na to prostě blbnu, ale tím jsem jako skončil.
1: Takže do té muziky nepůjdeš mezi nás.
2: Ne, už ne, ale se vrátím k lítání, to vím, jako, protože na důchod budu lítat v Kanadě dělat bušpilota, to jako vím, ale do hudby už asi.
1: Lítání myslíš jako v letadle?
2: No jasně.
1: Bušpilot to je ten, co lítá nad pralesem, nebo co jako?
2: Ty vole, v Kanadě tam těch pralesů asi tolik není, že jo?
1: Zase. No tak nad lesem.
2: Jo.
1: No. Je to ono, jo?
2: No jak tam lítá, jak nějaký... zásobou, hele, vozí ty plechovky těm rybářům a tak prostě.
1: Takže
2: tak...
1: lítáš do takových těch prdelí strašných, kde
2: no, to
1: se jinak
2: to, jo, to je prostě, má to jediný háček, jo. A to nevím, jak to jako...
1: Musíš mít pilotní průkaz.
2: Ne, to já jsem měl, to já si jako udělám znova, prostě to je všechno v pohodě, jo. Prostě lítání jako opravdu, to byl jako můj dream, ne fotografie, prostě pro mě bylo jako to lítání. A, ale já jako prostě nevím, jaká je tam pozice mý ženy, jo, v tom, protože představa, že jako ona by šla se mnou na důchod jako do Kanady, abych já tam lítal prostě a žil si ten svůj sen, se úplně jako nekoreluje s tím jejím, jako s tou její představou, no, tak nevím, nějak tomu si nemyslím.
1: Můžu tě poradit, mám dnešní zkušenost, jestli chceš lítat
2: v Kanadě
1: se
2: jako
1: svou
2: ženou,
1: jestli chceš lítat.
2: No ona moc jako nemusí lítat.
1: No, tak já ti poradím, to je to úplně jednoduchý.
2: Jo?
1: Dneska jsem to zažil, já jsem byl otravený jako svině teda. Lítal jsem po úřadech se svou ženou, jo? Takže po úřadech to s tebou lítat bude, v letadle nevím. Hele, pojďme ještě zpátky. Ne, počkej. No už to zase jsme se dostali někam.
2: Dobrý, ne,
1: víš, jak to máš ten, taky máš ten starobní
2: důchod,
1: takový ten model, jak začneš nějakou myšlenka,
2: jo, jo.
1: Teď se ti tam naváže nějaká odbočka,
2: jo, jo.
1: Jo, protože to s tím souvisí, to je jasný. Ale dostaneš se do odbočky a co se stane? Neumíš se vrátit zpátky k té hlavní myšlence.
2: Jo, jo, ale mně přijde úplně skvělý, že jako ty seš tady moderátor, takže to je jako teď tvoje máslo. Víš co? A to se mi hrozně líbí, že já můžu utíkat kam chci a oni si všichni musí říkat potom, ty vole, on to tam jako vůbec nemoderoval.
1: Hele, podívej se, já ti řeknu jednu věc.
2: To, že se vidíme poprvé v životě, je to docela dobrý, ne?
1: No, to je dobrý. Já s každým se vidím poprvé v životě a není to brumla, takzvaný, víš, takový ten,
2: jo, jo.
1: Jak je takový zaražený, no tak každý jsme nějaký, někdo je introvert, jo, a tak někdo naopak. A co se týče mýho másla, na svý máslo já jsem zvyklý. Já po každý zpovědnici jdu do sprchy a umyju si hlavu, jo, jo. Protože mám takovýhle mastný tancoury. Hele, bubny, tím jsme začali.
2: Chceš to ukotvit, ty bubny? Teda?
1: Ne, ukotvíme to v dalším vstupu. Ukotvíme to v dalším vstupu, protože vím, že bychom zase dalších 10... Pustíme si Shelter.
2: Pošli tam Shelter. Jsme,
1: tvoje oblíbená písnička, ano, kterou si
2: dokonce dokázal zahrát.
1: Zahrát na bicí, tak si si sám po nocích hrával. Bez kapely.
2: Ještě v garáži, v klasický garáži.
1: Ale Peťo, no tak teď ti pustím, jak zní s kapelou, jo? Kdyby si s náhodou nepamatoval.

0: Všechny vás moc zdravím z naší Beskytské.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ty bicí jsou tam luxusní, teda, jako velmi těžký, teda musím říct. To jsi to hrál přesně tak, jak to bylo, nebo
1: no, já si myslím,
0: jak
1: že
0: je originál?
1: Jo. Já si myslím, že jo, ale možná právě proto jsem to hrál bez kapele, že jo.
0: Počkej, to je jako odpověď, že by, kdyby to hrál kapela, se nechytá, jo, protože hraje
1: ne, blbě. No, to, já bych se asi nechytal. Hele, já byl prostě špatný bubeník, co si budeme nalhávat.
0: No, jestli jsi to
1: ale
0: hrál
1: měl
0: jako...
1: jsem to rád prostě, no. Takže tohle to jsem se jako hrál, měl jsem to ve sluchátkách klasicky.
0: To já si taky říkám.
1: Jo, a měl vždycky. Jsem prostě vždycky pocit, jako, že tam ne. Jsem na té stage a že jsem vlastně... Jo, a dokonce Shelter vlastně to byly Hare Krishna, jo, ještě ke všemu. Kapela prostě, víš, jako. Tak já jsem si představil, že jsem Hare Krishna.
0: Takže takový buddhisti trošku, jo? Nebo?
1: Jo, jo, jo, to prostě mě to hrozně bavilo, no, to byla krásná hudba. Tak,
0: takže jsi měl taky takový ten
1: no, neměl právě,
0: červený,
1: že, ne,
0: oranžový.
1: Já jsem byl takový, já jsem byl takový jako konzervativní trouba, jo, takový prostě kluk z maloměsta v tomhle tom. Takže bych si to asi nedovolil, jako mít ten copánek kršňácký a tak dále, prostě mít jako přesně. A tak jsem si to asi jako takhle prožíval. Prostě,
0: ale mě zaujala jedna věc, teda, co jsi říkal. Že jsi byl špatný bubeník, ale měl si to rád. To mě no, strašně potěšilo. Já ale... jsem špatný milovník, ale taky to mám rád.
1: No, no, no. A měl jsem to tak rád, že jsem se přihlásil a dostal jsem se do, jako do LSU k Ivanovi Pelíškovi z Abraxasu. Ten učil prostě...
0: Tak co kecáš, že jsi byl špatný bubeník, to by tě tam jinak nevzali?
1: Ale tak je, ale jako prostě každý nějak začíná, že jo, prostě tak to...
0: To je teda blbá odpověď.
1: No, no, hele, myslím, že to nebyla žádná sláva, ale prostě mě to bavilo. A mě hlavně bavilo, zní to možná absurdně, ale mě bavily ty noty. Mě bavilo jako hrát podle těch not, že jsem měl nějaký vedení, prostě, víš, jako že to bylo takový... Takže, a zažil jsem si, fakt jsem si zažil takový to, jako hudebníci to asi znají, že prostě jedeš ten metronom v těch sluchátkách a bum, bum, bum, bum, bum, prostě dadada, a najednou si jako někam uletěl. Takový to jako prostě, rozumím tomu, proč šamani používají bubínek. Víš, jako, jako, že to je...
0: Myslíš, jako duchovně si odletěl?
1: No, no, no, jako že
0: úplně... Ne, že z rytmu, ale
1: ne, no, tak jsem byl furt někde, jako když náhodou jsem se chytil jako v
0: to
1: rytmu.
0: To jsem byl furt duchovně mimo.
1: Když náhodou jsem se chytil v rytmu, tak prostě se mi jako stalo tohle, že jsem jako prostě byl úplně někde jako mimo, prostě, víš, jako chvilku v jiném času prostě.
0: Sáro, koupím, že bubínek, zkusím letět trošku.
1: Jo, ale tak kvůli tomu oni ho používají, víš, a maně.
0: No to je pravda.
1: Ten rytmus funguje prostě, no.
0: Hele, já teď propovím, jo, tu tvoji profesi, my jsme hodně úplně, když jsme začali layoutama, takovýma věcma.
1: Tak se to chytilo.
0: Čili a tohle, a pak jsme se dostali k muzice, tak teď pojďme zase se přehoupnout.
1: K tomu
0: i
1: vážnému.
0: K tvojí profesi, a ne vážnému, ale co vím teda, nebo co tuším, nebo co jsem zaslech, tak možná nejpřesněji řečeno. Děláš, a taky jsem to zmiňoval, časozběrný dokumenty. To znamená rozhovory se zajímavýma lidmama, je to tak? A no, zároveň je fotíš. Hmm. Ty děláš fotografii tu žurnalistickou, říkáte tomu nějak odborně, pressfoto, to je taková soutěž, ty se ještě dostanem, neboj. To,
1: se
0: je, to jsou reportážní fotografie, takhle se to správně říká.
1: Hele, já bych jako od toho presu už trošičku odešel, prostě spíš jsem se zabýval jako spíš dokumentární fotkou, protože ta pres fotografie, to novinářská je vlastně trošku jiná disciplína.
0: Jasně.
1: To je, že někam rychle přilítneš a musíš udělat to nejlepší možný prostě v tu danou chvíli. Většinou je to na nějaký třeba politický téma, prostě víš, jako deníkařinu. To jsem dělal ze
0: Dež
1: začátku.
0: To ta dokumentární fotografie je o lidech.
1: No, o lidech nebo o nějakém ději, prostě to je jedno. Ale je to jako, že do toho třeba dáváš jako víc svůj názor a tak. A to je možná vlastně asi ten největší rozdíl pro mě v tom vnímání, že já se jako nesnažím hrát na nějakou objektivitu, jako novinářskou, vůbec. Já vlastně tím, že dělám ty fakt dlouhodobý dokumenty, příkladem je třeba Lukáš Hirka, novodobý válečný veterán s poraněným mozkem, vlastně jako jedinej teď asi aktuálně žijící, tak vlastně s Lukinem to děláme už, nevím, asi 12 let nebo kolik.
0: K němu se dostane, jo, jo. To mě zajímá, to bude jedna určitě v další hodině.
1: Černobyl jsem dělal asi 10 let.
0: Nepředbíhej mi tam furt někam.
1: Já tě musím řídit.
0: No dobře, no tak dobře, ale tak já se budu bránit, fajn. Mně jde o to, aby jsme navázali tou muzikou na tvoje bubenický pokusy, dejme tomu, říkejme tomu tak, že tě to tak zaujalo, nebo nevím, jestli to tak bylo, že jsi udělal taky časozběrnej dokument, promiň, že tomu tak říkám, jak to mám říkat, aby ti to vyhovovalo, příběhovej nějaký, nebo co mám říct?
1: No a co se snaží říct?
0: Snažím se říct, že jsi udělal zajímavý

0: dokument, já tomu říkám takhle, o člověku, který z hranolku, já nevím, nějakých šumavských stromů, soustruhuje bubenický paličky, na který hrajou velký hvězdy světového big beatu. Já jsem to řekl normálně krásně.
1: Řekl to nádherně, řekl to nádherně. Tak. Já bych tam jenom, jako, hele, tam já tě trošičku jenom budu korigovat.
0: Vždycky koriguju já je.
1: V případě toho, jako, ta firma se jmenuje Pelwood, že jo, bubeníci prostě v Čechách nemůžou neznat prostě paličky Pelwood. Zatím stojí Ivan Pelíšek, který to vlastně celý dal dohromady, a tady to nešlo jako od nějaký dlouhodobý dokument, spíš šlo o to, že vlastně ten Ivan mě učil před těma asi 30 lety, jako mě učil na bicí, dával nám ty paličky, on nám je jako nosil vždycky ty zmetkový, prostě, který byly úplně parádní všechno, jo, takže my jsme se nemuseli jako mladý kluci kupovat paličky a mohli jsme hrát rovnou s těma Pelwoodama, tak to bylo jako super. A já jsem prostě potom jenom jako třeba po těch 30 letech se vrátil jako k tomuhle tomu příběhu, a on tu firmu, a to je krásný vlastně, že jako tu já teda jako nerad říkám, že to je firma, ale prostě je to firma, tak on to jako, Ivan se rozhodl, že vlastně když odcházel do důchodu, takže to jako zavře, že to vlastně položí prostě, a ono to bylo postavené jenom na něm a na dvou zaměstnancích. A přitom to byly paličky, kterými hráli bubeníci z Guns N' Roses, prostě fakt jako obrovský jména a tak, prostě obrovskou, jako obrovský jméno. A teď vlastně řešili jako teda co s tím, a on to jednou vyprávěl jako svýmu synovi, Vojtovi, a ten Vojta jako dlouho nad tím přemýšlel a nakonec řekl, ty táto, tak já to jako vemu po tobě. A vlastně tu firmu jako převzal prostě po tom tátovi, a tam jsou nádherný momenty, kdy prostě třeba vyprávějí, že prostě ten Ivan mu to jako opravdu důsledně celý předával a tak. A jednoho dne mu takhle dal jako ten štos z těch papírů, ty klíče od té stodoly, kde mají ty soustroje a to. A od té doby jakože už tam nevstoupil nikdy, že prostě předal to řemeslo, to nádherný řemeslo. Předal prostě tomu synovi a vůbec jako do toho mu nekrafal, a ten Vojta to prostě se celý jako naučil a dneska vlastně v tom jako pokračuje. Už to vyvíjí jako po svým trošku, to je pochopitelný. Jo, on, ten Vojta je, já nevím, kolem 40, lehce přes 40, ale pořád jede jako s těma dvouma zaměstnancema. Takže oni dělají paličky, jako který patří mezi suverénně jedny z nejlepších na celém světě. A vlastně dělají to jako ve třech lidech. Prostě na malý šumavský manufaktuře v Česticích pod kostelem.
0: Jak jsi dodal ještě tak něžně pod kostelem.
1: Tam vřele doporučuji, že tam prostě se zajez někdy podívat, protože je to prostě to jako
0: výzvený. A dostaneš, tam jedeš jako a řekneš...
1: Můžeš, že, určitě.
0: Když já řeknu, prostě... že jsem od té pany, ne, od toho... Tomana lesní pana, nevím, to jsou asociace.
1: Teda. No, no, tak nejsi první ani poslední. Ale, no.
0: Tak, že jsem od Peti Tomana, ať mě okamžitě ukážu, jak jo. Ty paličky dělají.
1: Jo.
0: Hele, teď ty to víš nebo nevíš? Já zde nevím, z jakého materiálu, tedy z jakého dřeva?
1: Tyjo, Dané, nechci, hele, prostě teď, my jsme napsali velký krásný rozhovor, který najdete, jako, který je k
0: přečtení. Tomáš s tím Vojtou? Ten rozhovor, nebo s kým?
1: Jo.
0: S tím synem Ivana Pelíška.
1: Jo. Ivan se tam mihnul jako kolem toho, ale prostě bylo to už jako primárně s tím Vojtou. A vlastně myslím, že to bylo z Habru, něco z Habru a něco, tyjo, a teď nechci kecat ještě z toho druhýho. Že vlastně používají jako dva druhy toho dřeva.
0: A to musí být tvrdý nebo pružný?
1: A používají jak tvrdý, a to je myslím ten Habr, a to druhý bylo, tyjo, nevím, nechci kecat prostě. Najdeš to jako v tom rozhovoru.
0: A ty anketa. Anketa, přátelé, anketa, mailem nebo SMS-kama, z nejčastěji z jakého dřeva se soustruží nebo vyrábí, budeme říkat, paličky, myslím ty špičkový paličky. Kdo to ví, poslouchá nás spoustu bubeníků.
1: Jo,
0: my jsme se teď s Peťou nějak zatrhli. Peťa říká Habr, já neříkám nic, protože jsem hovno. Tak to je celý asi tak, jo.
1: A vlastně to je jejich jako největší specifikum. Já doufám, že to jako nevadí, že tady mluvíme o nějaký komerční firmě, ale to je prostě vlastně takový jako náš poklad, mi to přijde, jo. Že prostě, když je tady takhle malinká firmička, tak vlastně si jako ta historie té firmy prostě si jako zaslouží, aby se o ní vědělo, jo. Že to je opravdu...
0: To jasně, naprosto s tou souhlasím.
1: A oni jsou vlastně opravdu jako špičkoví a v topu v rámci světa v tom, že vlastně každý ten pár je stejně. Má stejnou váhu, každá ta palička má stejnou váhu. Že oni garantují stejnou váhu. Že když už je fakt špičkový bubeník, tak prostě potřebuje mít jako tu váhu prostě v ruce. A každý, Já to teda nedokážu posoudit, prostě říká Vojta, že jako opravdu každý gram dokáže ten bubeník jako poznat, že mu nesedí prostě a tak. Tak oni jako jedni z mála na světě, nebo snad jako dokonce jediný na světě, jsou schopní to vyrobit takhle.
0: A mají různý gramáže, podle mě.
1: Jasně.
0: To je jasný.
1: A hraje s nima jako spousta topových českých bubeníků, takže určitě to prostě je jako znát.
0: No. Tu značku zná, no to je jasný.
1: Tak aspoň hele, oslým můstkem jsme se dostali jako
0: no,
1: hudbě.
0: No to bylo oslý, ale to bylo takový žabí skoro. jako, no,
1: žabí můstek ještě jsem neslyšel. To je dobrý, ale.
0: Vosel je strašně velký, to musel být hrozná ptákovina. Myslím, že jsme to dali. Hele, další tvoje, ten přechod myslím.
1: Jo.
0: Další tvoje pecka, co jsi vybral. To je nějaká latino-americano typičo. Mm-hmm. Jo, typická latinsko-americká muzika. La Lupita.
1: La Lupita je písnička, ale kapela je Control Machet.
0: Control Machet, odkud jsou?
1: To já nevím, Latinská Amerika. Ona je velká, tak tam si to někde můžeš. Jestli no, Argentina, Brazílie, nevím, co to je.
0: Prosím vás, Latinská Amerika, to je takový ten cvrnček pod Spojenýma státama. Ten,
1: jo.
0: Jak tam jsou ti Amazonáni a tyhle, jak se jmenovali, Inkové, tam mají tu chatovou osadu na té hoře. jak se to jmenuje?
1: No je to prostě tam nad Antarktidou. To je lepší možná.
0: Machu Picchu, ne?
1: Machu Picchu, no jasně.
0: Říkám to dobře?
1: Jo, říkáš to.
0: Tak jdeme na Machu Picchu, přátelé. Jak jsi to říkal? Control Machet.
1: Control Machet, La Lupita. A zejména začátek je takový jako hezký.
0: Tak začátek si vychutnáme.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Už ve čtvrtek v trafikách.
2: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
3: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
4: To je dobře, milé dítě.
0: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
5: No a zase nám to letí, už je minuta, dvě minuty po 21. hodině. Vždycky, když tady mám někoho zajímavého a to se snažím mít každý ten týden, tak ten čas fakt letí jak bláznivý. To bylo v nějaký písničce za bolševika. No to je jedno, to nebudu zkoumat. Whitesnake, Still of the Night a další otázky pro mýho hosta Petra Tomana. Tentokrát se vrátíme k té dokumentární fotografii a k příběhům, protože tyhle ty dva aspekty, tyhle ty dvě složky v podstatě propojují práci jednoho člověka a tím člověkem je Petr Toman.

0: Roková spovědnice.
1: Fotograf, žurnalista, letec. Bušový? Ne,
2: jo, ale to je budoucnost, Dané.
1: To je budoucnost.
2: Bušpilot.
1: Bušpilot, já jsem si říkal bušletec.
2: Doufám, že neposlouchá moje žena teda.
1: Ona to ještě neví.
2: Ne, ona, no tak jako ona to tak trochu ví, ale vlastně jako furt...
1: Paní Tomanová, prosím vás, jestli nás posloucháte, jak vás charakterizoval váš manžel,
2: Dané,
1: Petr.
2: Chodíš kolem horký kaše. No,
1: křehká ženo, jistě, že půvabná. Nechte ho trošku vyletět někdy. Podívejte se, já se jmenuji Kohout a taky občas na ten hnůj popolet. No, tak proč by nemohl Péťa, že jo? Co? Dobrý.
2: Pěkná práce.
1: Ne, já myslím, že je uklidněná úplně teď.
2: Jo, velmi. Ale že... slyšela hnůj, kohout, popoletět, takže super.
1: To jsou nejkrásnější slova, co znám.
2: Hele, to je prostě moje žena je velmi odolná. Ona je,
1: z venkova?
2: Prostě, no je z Moravy, z moravského venkova znaný. Prostě to, Ježiš, tak, to jsou neroztřelitelný
1: tak,
2: lidi.
1: Tak
2: prostě.
1: Určitě hnůj není cizí.
2: Ne, to určitě. No,
1: hele, prosím tě, Palička, jo. Tady jsme se, respektive poprosil jsem posluchače, aby nám poradili tedy, pokud tomu rozumí, a už přišly nějaké reakce, teda hodně, tak já jsem nějak vybral, jo, prosím tě. Ahoj, Habr a Javor, říkal Zelí, čau, Pavouk. Já to přeložím. Tedy, paličky se nejčastěji vyrábí z Habru či Javoru a říkal to Zelí, ne, že to říkalo Zelí na poli. Zelí, prosím vás, to je přezdívka vynikajícího českého bubeníka a mýho kolegy, natočili jsme spolu moji první desku, Jirky Zelenky. Jo, Jirka Zelenka. Tomu se říká Zelí. Tak ten tohle tvrdí. Asi tam dává, dělá Pavoukovi poradce.
2: Jenom jestli Zelí hraje s Pelvůdkama.
1: No.
2: No já nevím, jako. To...
1: A ty jsi agent. Tak hele, pozor, teď dál. To bylo zase tady z mailu. Počkejte mi chvíli, děti moje. Tak pozor. Paličky z evropského Habru a amerického Hikoru. Fotrovi furt padaly na zem, když machroval a já je sbírala. Nepodepsána Pája napsala.
2: Pája, jo. Pěkná práce.
1: Pája napsala, jak tatínek machroval a ona to tak musela tam uklízet. Nazdar hoši, nejtvrdší dřevo v České republice je akát. Aha. Na tom si i bobr vyláme zuby. Vojta, zvěrolékař sám sobě. Čau, poslouchám. Vojta, zvěrolékař sám sobě, možná i bobry léčí, jak jsem z toho pochopil a zjistil, že bobr, když se dá do akátu, tak je po krásném tom slušivém předním chrupu. Tak, vidíte,
2: není takže bobr jako bobr.
1: Akát, ale ten hikor tam... Jo, a prosím vás, a my máme potvrzení. Tady poprosíme produkční pořadu Sáru. Sáry, přečti tedy, z čeho... To je, prosím vás, já vám to teď řeknu, abyste si nemysleli, že si děláme nějakou prdel. Zase ne. Teď je to seriózní komentář, vysvětlení, odborný názor. Tak povídej.
3: Ano, tak odborný názor není můj, je Google samozřejmě. A bohužel veterinář dnes nemá pravdu, protože nejčastěji se jedná o nejpopulárnější materiál, z kterého se paličky vyrábějí, je hikor, neboli hickory. A je to severoamerický ořechovec. Je velmi pevný, pružný, dobře tlumí vibrace a skvěle snáší tvrdé údery. Ale pravdu měli i ti, kdo se vyjádřili o habru. To je taková jako lacinější evropská varianta. Je to velmi oblíbené evropské dřevo, má vlastnosti velmi blízké hikoru, ale je o něco lehčí. Paličky z něho jsou odolné a mají dlouhou životnost. Kdo by potřeboval hrát s ještě lehčími paličkami, uchýlí se k javoru. Tam je to zhruba o 15 až 20% lehčí dřevina, než je ten hikor, čili hikory, a používá se pro techničtější, tiší a rychlejší hraní, jelikož nabízí výbornou ovladatelnost díky své váze. A pokud chceme hrát, ale metal, pánové, jedině dub. Dub je velmi tvrdé a těžké dřevo, to všichni víme, a paličky z něj jsou extrémně odolné a vydrží i velmi agresivní styl hry. Jsou však méně pružné.
1: Děkujeme, paní docentko, děkujeme moc za tento odborný...
2: To je koncert.
1: No, takže přátelé, pokud chcete hrát metal, ulomte si dubisko pořádně a majzněte do těch bicích. Jediná nevýhoda je v tom, že už na druhý koncert si musíte koupit nový, tak Asi. Tak a teďka pojďme od těch paliček, který nám propojou ten tvůj příběh Vojty, syna Ivana Felíška, který převzal slavnou firmu, která vyrábí paličky pro světový hráče na bicí. Tak to je ta tvoje profese, ty časozběráky. Kteří klienti tě zajímají? Tak tady to byli výrobci paliček legendárních, ale ty máš závažnější témata. Už jsme se toho dotkli, ne, mimo eter tedy, a já jsem říkal, že ti musím dát prostor, protože i váleční veterány novodobí sleduješ, konkrétně jednoho, tak nám představ toho člověka a ten tvůj projekt.
2: Hele, já jsem sledoval dva a byly to oba dva, teda jsou specifický v tom, že jsou to novodobí váleční veteráni z takzvané TBI, to znamená jako traumatické poranění mozku. Nic proti nikomu, ale vlastně veteráni, kteří byli zraněni, přišli o ruku, o nohu, prostě není to moje téma, mě zajímá ten poraněný mozek, protože moje zkušenost je taková, že vlastně ty lidi jsou, jak kdyby to byl trošku jako novej, takový jiný živočišný druh.
1: Dej si to níž klidně, ten mikrofon, tak, dobrý.
2: Jo, že ten mozek je prostě tak strašně specifický poranění. No a měli jsme tady jednoho, to byl Jirka Šams, který před, já nevím, kolika je to lety, už asi 8 let nebo něco takového, nechci kecat, pardon, tak bohužel zemřel. A během vlastně, a byl to velmi, velmi slavný příběh, já jsem s ním strávil 5 let vlastně dokumentů a bylo to jako silný období, velmi, velmi silný období, byl jsem vlastně první jako český dokumentarista, fotograf, to je jedno, jako kdo se tímhletím tématem zabýval. Pro mě to bylo vlastně strašně zajímavé v tom, že poprvé já jsem se musel jako dostat tak hluboko do nějakého lidského života. Ten Jirka byl vlastně, jak to říct, on byl vlastně strašně zranitelný díky tomu poraněnému mozku. Potřeboval, specifikum toho jeho poranění bylo, že potřeboval ruce, nohy jiných lidí, protože nedokázal jako skoordinovat prostě pohyby. Tam, jako to byla vlastně mechanika toho jeho poranění. A tím pádem byl jako závislý prostě na pomoci celý svého okolí. A teď se asi ptej, protože jsem mu někam jako teď zabrousil v myšlenkách.
1: No, první otázka je, říkal jsi, že to je kolik let, 8, 9 nebo co?
2: Já fakt nechci kecat, prostě jestli je to 6 let.
1: Veterán který prostě války byl ten?
2: V Afghánistánu prostě nějaký, no, ten Jirka, on byl členem SOGU, to byl jako Special Operation Group, to byly nějaký prostě jako takový ty prvosledový jednotky.
1: Takže byl na té frontě zraněný?
2: On byl zraněný při sebevražedném útoku, kdy prostě šli, tuším, že šli někam na tržiště a někdo se tam jako kousek od něj odpálil, prostě odpálil jako sebevražedný atentát a on dostal tu jednu střepinu, že mu neměl protistřepinový límec jako od neprůstřelný vesty a ono mu to vlastně vlítlo takhle po čelisti a prošlo mu to prostě tím jako mozkem, že jo, prostě někam takhle prostě to. A poranilo mu to prostě, jako poranilo mu to tu koordinaci toho.
1: Já mám pocit, že jsem tenhle příběh v médiích sledoval.
2: Byl prostě, a já musím říct, že dneska jsem si na něj jako velmi živě vzpomněl, protože když jsem sem jako odbočoval k rádiu, tak jedeš vlastně jako koukáš na ten hřbitov prostě tady jako strašnický krematorium a Jirka tady měl pohřeb, je tady pohřbený a já si prostě do dneška pamatuju, jak tady letěly ty gripeny a ty vrtulníky, jak prostě tady jako takový ten tribut, jo, prostě jak to tady jako bylo. Takže to bylo takový, no a to je jedno a mezi tím jsme si vlastně jako vyrobili druhýho novodobýho válečního veterána se stejným zraněním, ve smyslu teda poraněného mozku.
1: Určitě se k tomu dostane.
2: Jo.
1: Já bych ještě k tomu hrdinovi, a teď to neříkám, to říkám naprosto vážně, beze vší ironie. On přesto, že měl takhle těžký poranění, že se z něj stal vlastně kvadroplegik, dá se to tak říct? Prej ne, říkám,
2: ale nebyl kvadroplegik.
1: Ale jako uvažoval, normálně odpovídal na tvoje otázky. O čem jste spolu mluvili? No, jako těch rozhovorů jste přece museli mít spoustu.
2: To bylo jako složitější, tam vlastně možná je dobrý ilustrovat, jak já jsem se k tomu vůbec dostal. A bylo to, že jsem se vracel asi po 14 dne, třech nedělích, jsem se vracel jako z Černobylu, z nějaké reportážní cesty a sedl jsem se do letadla v Kyjevě a takhle, to bylo ještě v době, kdy se dávaly noviny, že jo, v letadle a kávička a tak, prostě já jsem si vytáhl takhle ty lidovky, čtu a najednou tam vidím jako příběh novodobý válečný veterán, a zůstalo mi to v hlavě. Přiletěl jsem domů a za 14 dní jsem prostě se jako tím tak přemýšlel a říkal jsem si, jako kdo se tady z Čechů tomu věnuje, tomu tématu. Zjistil jsem, že nikdo. No tak jsem prostě začal jako pátrat a nakonec jsem se dostal k nějaký organizaci, k nějakým lidem, jako který byli jeho přátelé nebo prostě nějak se o něj starali. Já jsem jim popsal, jako co bych, kdo jsem a co bych rád, jo, a prostě teď se to furt nějak jako oddalovalo, jo, ne, jo, a až mi jednoho dne říkají, hele, jo, dobře, tak jo, ale on je na Krymu. Říkám, jak na Krymu? Prostě, no na Krymu, jako v tamhle prostě, na Ukrajině, jo. A říkám, aha, a tak jestli chceš, tak prostě my tam za něm poletíme, on je tam v sanatoriu, tak prostě poletíš jako s náma. Dopadlo to tak, že prostě jsem tam letěl sám. Jo, prostě sliby, chyby, to je jedno, já jsem tam jako odletěl, nic jsem jako nevěděl, prostě ten kluk o mě nevěděl, ten Jirka, protože nebylo možné do toho sanatoria se dovolat. Takže já jsem tam prostě fakt jako na pas blind, jsem prostě vylez někde z letadla na Simferopolu a sedl jsem tam do nějakého tága, to mě odvezlo prostě někam, jo. A najednou jako jsem prostě, to se jmenovalo Burděnkovo sanatorium, a to bylo prostě nějaký takový velikánský sanatorium plný jako válečných veteránů z Afghánistánu, ale jako z toho prvního Afgánu. Jo, tam je krváceli Rusové a tak. A prostě někoho jsem tam jako nějakého vrátného jsem mu jako vysvětlil, že já jsem zaplet pán Bož, ta generace, která jako měla na Gimplu tu ruštinu. Že? Takže
1: se domluvil.
2: Já se domluvím, no. A prostě tak najednou jako stojím, hele, bych to zkrátil, stojím prostě v nějakém pokoji a tam prostě leží bambiliony nějakých prostě cizích jako lidí, různě rozlámaných a mezi nima prostě vidím, že tam je ten Jirka. Jo. Tak k němu jdu a říkám mu, ahoj, já jsem tdd. A on takhle na mě koukal, protože o tom nevěděl. Že jo. Prostě teď jako, jo, ne, prostě tak to bylo takový zvláštní. Navíc prostě byl samozřejmě problém, že ten Jirka v důsledku toho zranění tak špatně mluvil, jako velmi špatně. Asi jako člověk prostě po mrtvici, takže to bylo jako těžký mu rozumět, když na to nebyl zvyklý. Hmm. A tenkrát tak jsme na sebe tak koukali, jsem si říkal, ty vole, tak já jsem letím takovou dálku a pak z toho nic nebude, jako, nebo tohle. A měl jsem jako spásný nápad, protože už byla tma. A já mu říkám, hele, tady je někde to moře, ne? A nevím. Prostě říkám, co? Nevím, jako já nevím, já jsem nebyl venku. Říkám, počkej, jsi tady 3 neděle, ještě jsi nebyl venku? Ne. Říkám, tak ty vole, to je prostě příležitost. Takže jsem tam uplatil nějakého sanitáře. A říkám mu, hele, druhý den, prostě zítra jako přijdu, mám tady objednanýho nějakého sanitáře, který nás hodí do dodávky a prostě povozí nás tady jako po Krymu. Bereš? No to bych rád, prostě víš. Takže takhle začala jako naše společná cesta, že jsme spolu strávili nějaký, nevím, byl jsem tam třeba 5 dní nebo jak dlouho, a takhle jsme jako spolu jezdili prostě po tom Krymu a vlastně začali se jako na sebe zvykat.
1: A přirozeně spontánně navazovat.
2: Prostě bylo to
1: dialog, rozhovor.
2: Strašně jako to bylo vlastně zajímavé. Já jsem se na ně začal zvykat. Začal jsem jako zažívat takový ty první okamžiky. To jsou věci, které jako nevymažeš z té paměti, že jsem ho jednou vzal jako na tom vozíku, teď si musel dávat, on musel být ještě jako přivázaný na tom vozíku, protože to jeho poranění prostě bylo blbý v tom, že kdyby si najel na nějaký kamen nebo na něco a on by jako vystřelil, že by jako padal, tak on by šel rovnou na tu hlavu a nedokázal by si ji jako chránit. Takže ještě musel mít helmu takovou jako na hlavě ten Jirka. Jo. Ale to se všechno nějak jako zprocesovalo, takhle jedeme tím městečkem Saku, nebo nějak tak se to jmenovalo prostě. A teď jedeme a já si prostě do dneška pamatuju, jak jsme tam jeli přes nějakou ulici. Jo. A teď už jsme jako spolu vlastně začínali mít ten vztah, jako ten kontakt prostě a už to bylo jako takový, že už pro mě už nebyl cizí člověk a já už jako taky ne asi pro něj a já si jenom jako pamatuju, jak tam přecházely takový 2 kočičky jako přes silnici.
1: Kočičky chlupatý nebo kočičky
2: benesetní? Ale jestli byl chlupatý, to nevím, to jsem jako neskoumal.
1: Jo,
2: já už byl žena tady tu dobu, ale byly prostě jako nějaký holky, takový jako ty jako hezký, mladý, to tam jako přecházelo. A teď na ně koukali a on ten Jirka prostě měl tu jedno, to jedno oko měl, on ho měl vlastně zavřený snad úplně, protože měl poraněný nerv, vlastně ten nerv oční, a on když měl otevřený obě oči, tak měl dvojí vidění a to je špatný prostě. Hmm. Takže on měl jako to. A vlastně jako byl tam samozřejmě trošku jako prostě ta mimika byla taková jako specifická a oni se mu začali smát a já si prostě do dneška pamatuju, jak jsem jako úplně z nenávistí prostě na ně jako koukal, takže teda jako tohle chali jakam zmizeli a jemu se takhle kutálela ta slza po tváři. A tam jsem si vlastně uvědomil, jak je to jako, jste v prdeli prostě tohleto, jako, že to fakt jako nechceš, jo. Víš? Takže takhle my jsme se dali jako dohromady s tím Jirkou, no a pak jsme se prostě vrátili. Už jenom vlastně cesta zpátky byla teda zážitek, protože má asi málo kdo má tu zkušenost, co to znamená jako transportovat člověka na vozíku, který je vlastně jako těžce pohyblivý letadlem, jo. A mám tam krásnou historku teda, ještě k tomu. Já jsem shodou okolností prostě byl na tom Krymu ve chvíli, kdy jsem vyhrál Czech Press Photo prostě s nějakým jako s nějakou sérií portrétů černobylských likvidátorů. A vraceli jsme se v sobotu. Asi 11. listopadu, něco takového to bylo prostě. A zrovna ten den bylo jako vyhlášení, bylo předávání těch jako oficiálních cen. Tenkrát to dělala ještě paní Mrázková jako na staroměstské radnici. A ona mi volá na ten Krym, jo. A teď prostě vy jste vyhrál a budete tam, ne, v tu sobotu. Teď máte tu hlavní cenu jako v tom, nebo jako v té kategorii prostě. A já říkám, no helejte, já jsem zrovna na Krymu, ale a v kolik přiletíte? A já říkám, no ale prostě máme přiletět asi ve 3, jo, nebo něco takového. No tak to je v pohodě, to prostě... My vám zaplatíme tágo, dojedete se domů převlíct a rovnou jako na tu staroměstskou radnici, to si musíte převzít, to jako nejde prostě, to je oficiální a tak. No a mně se do toho strašně nechtělo, já to jako nemám rád, tyhle věci, ty oficiality, víš, prostě nebaví mě to. Nikdy jsem tu fotku nedělal jako kvůli těm jako cenám prostě, samozřejmě, že mi to potěšilo, že jo, v tu dobu, ale prostě to jedno, hele, nechtělo se mi. A jak kdyby jsem to přivolal? Protože my jsme přiletěli jako nad Čechy, byli jsme někde nad Brnem a to bylo prostě, jak kdyby si rozlil prostě tady mlíko. To byly brutální mlha po celých Čechách, takže jsme doletěli do Prahy. Tady to jako ty kluci ukrajinský s tím letadlem zkusili dvakrát posadit, to se jim nepovedlo. Takže prostě tomu dali knedlík a frčeli jsme a skončili jsme v Budapešti. Protože docházelo palivo a jediný letiště, který bylo jako dostupný v tu chvíli, tak byla Budapešť. Jo. Takže my s tím Jirkou prostě, který už jako to chudák držel jako na poslední, že vlastně ten už potřeboval na záchod, že jo, a tak dále. Protože v letadle jako na vozíku prostě na záchod se jako moc nedostaneš, jo. A já jsem se jenom pamatuju, jak jsme přistáli v té Budapešti a teď mi volá ta paní Mrázková. No kde jste? Tam čeká to tágo a tak, jo. A říkal, já jsem v Budapešti. Co děláte v Budapešti? Říkám, no my jsme prostě přistáli tady. Takže to bylo jako takový hezký, no, že to takhle jako dopadlo veselé, víš, že jsme skončili prostě v Budapešti. Tam jsem zažil, jako co to znamená teda, když protože to bylo ukrajinské letadlo, my jsme přistáli jako v EU, ale oni neměli nějak jako povolení, nevím, jak je ta legislativa, prostě nás nechtěli pustit jako na záchod. Takže já tam říkám těm letuškám, hele, ale tohle je jako prostě chlapík, který potřebuje na záchod, jo. Jak to chceš jako udělat prostě? Tady to nejde. A přece tady nebude jako čůra do bažanta prostě před celým letadlem, ne? Nakonec prostě teda jako kapitán prostě tohle, ono to nejde. Říkám, jakže to nejde prostě. Takže jsme se tam jako dohadovali a nakonec nás teda jako opravdu přijel prostě nějaký jako mikrobus a odvez nás na to letiště. Ale sranda samozřejmě byla, že když jsme nastupovali do toho letadla, jak přijela plošina, zvedla nás jako nahoru, protože jak byl na vozíku, že jo, tady nepřijela plošina prostě. Tady jsme ho jako museli snášet prostě toho 80-kilovýho chlapa. Prostě jsme snášeli po těch namrzlých schůdkách prostě dolů, jo. Takže to byly fakt takový jako...
1: A to je všechno obsaženo v tom...
2: To byl
1: v
2: začátek.
1: Díle, v tom dokumentu, jako, no pak to pokračovalo.
2: Pak to pokračovalo a skončilo to vlastně. No a tímhle, jako tímhle antré samozřejmě začnou vznikat jako vlastně ty vztahy. Takže já jsem vlastně potom měl jako, jak to říct, no, jako otevřený dveře kdykoliv vlastně k tomu Jirkovi. Mohl jsem s ním jezdit jako všude možně na různý jako vyšetření, takže jsem prostě byl, já nevím, u operací a tak. A vlastně pro mě bylo strašně důležitý, že vlastně jako jsem měl tu velkou důvěru jako i od té maminky, od Jirkovo maminky. To bylo a ségry vlastně jako od Petry, protože to vstoupíš prostě do života takhle rodiny nějaký, která je poznamenána jako hodně tragickou událostí, situací. A prostě tam je to fakt jako o důvěře, no. Takže já jsem tenkrát tomu Jirkovi jako řekl, hele, já prostě ti slibuju, já jako jediný, co ti na to můžu dát, je moje slovo, že ty fotky nikdy jako nedám nikam ven, aniž bychom se jako o tom nebavili.
1: Nebáli. Nedomluvili.
2: Takže prostě byly tady nějaký tendence, jako že prostě třeba se ozývaly nějaký média, že by to chtěli koupit jako něco a tohle to prostě a nedali jsme jim to, jo.
1: Počkej, ty jsi udělal tenhle, říkejme tomu dokument nebo svědectví,
2: no, dokument, možná lepší to byl to dokument.
1: A vyšlo to jako, dělal jsi rozhovory psaný a tady ta forma, tady ten tvar někde vyšel? Nějakým časáku nebo v nějaký knížce? Nebo...
2: Ono to potom vyhrálo to v, tyva, tak nevím, hele, 2019 nebo něco takového, tak to bylo, tak to získalo jako druhou cenu na Čepres Foto, takže pak to bylo jako velmi publikovaný všude možně.
1: A v jakých médiích, kde se člověk může, kde si to může prohlídnout, přečíst?
2: Hele, já jsem neměl
1: teďka,
2: jako,
1: dneska
2: už asi prostě, no, tak když budeš jako hledat, tak to někde najdeš, ale v nějaký jako ucelený formě z mý strany jsme se k tomu vlastně už jako potom nedostali, přestože těch materiálů bylo hrozně moc, ale prostě to nějak nemělo být, jo. Takže jako tenhle ten soubor vlastně já jsem ukončil jakoby fotograficky. Jo, prostě ty další už jsem dělal i textově.
1: Tady ten bez textu.
2: No, ale zase on byl jako publikovaný, že to prostě bylo v různých, jako v různých soutěžích třeba po světě. Myslím, že se to umístilo i na NPPA, což je National Press Photography Association, to je americká asociace profesionálních jako novinářských fotografů, takže a je tam jako hodně renomovaná, takže se to dostalo jako i do těch států, jo, a vždycky samozřejmě s nějakým jako velkým průvodním textem a tak, jo. Viselo to, já jsem vlastně v tu dobu ještě studoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě, tam to jako získalo prostě, že to byla nejlepší bakalářská cena, jako práce vlastně toho ročníku, takže vlastně ono jako to ITF se s tím hodně jako zaobíralo a bylo to, viselo to na fotokyně a tak prostě, takže.
1: Já bych informací, že to takhle sune éterem, že už nikdo neví nic v podstatě a to by byla škoda. Pustíme si písničku, kterou se vybral Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
2: Jo.
1: A než si ji pustíme, tady ty informace, kdyby o tobě někdo chtěl vědět víc, o tvý práci vědět víc, jaký web, nebo
2: Petr
1: co se má?
2: PetrToman.eu. Ono existuje ještě jeden PetrToman.cz, ale to nejsem já, to je sportovní fotograf, tak to ne.
1: Dobře, PetrToman dohromady, přátelé, PetrToman.eu.
2: A tam se... je tenhle ten dokument o tom Jirkovi.
1: No. Takže pokud vás to zajímá, a věřím, že mnohý z vás určitě, tak PetrToman.eu a tam se můžete doklikat do dalších sfér Petrovy práce. Cats in the Cradle.

Классик Рок. Классик Рок.

0: příběh, no zajímavý, spíš tragický, smutný, ale takový je život veteránovi z afgánské válce, z afgánské války, nebo ve válce, z války v Afganistánu, abych to řekl přesně, o Jirkovi, který už je v tom nebi hrdinu, dá se říct, když to takhle můžeme pojmenovat. Ještě jeden příběh tvoříš, a nebo už si dotvořil, ale o tom přijde, nebo na to přijde řeč později. Teď trošku odlehčíme, prosím tě, jo?
1: Jo, to...
0: Tvoje ceny, protože Czech Press Photo si ve své kategorii vyhrál jednou, já myslím, že i dvakrát, víckrát, ne? Nebo jenom jednou?
1: Ne, to víckrát, já ani nevím, ale upřímně řečeno. Je to, mám to na webu, ale nevím. Fakt, nevím, fakt ale, ti nepovím, jako bylo
0: jednou,
1: to...
0: Jo.
1: Ne, víckrát.
0: Víckrát, jako, no, tak vidíš, no.
1: No, bylo to, já nevím, co, 4-5krát, tak to bylo jako Czech Press Photo, pak už jsem to přestal. Už jako tu soutěž, prostě už se jako tam nepotřebuju toho účastnit, a nebo už jako vlastně se snažím, nebo nevidím jako velkou motivaci prostě ty soutěže. Pro mě byly důležitý jiný soutěže, kde se jako podařilo něco získat.
0: A o jedný chceš mluvit, která, no, říkal jsi, že je to taková jako olympiáda, co se týče, jo, hele, ocenění mám... za fotku.
1: A nejde ani tak jako o moje ego, prostě samozřejmě, že mě to potěšilo, to bylo jako pochopitelně fajn, ale vlastně měl jsem radost, já jsem se zabýval, dlouho jsem se zabýval dokumentem o českých, nebo o politických vězních 50. leta, který skončili na Uranu. Máme tam nějakou jako rodinnou historii v tomhle tom, takže asi možná díky tomu mě to jako zajímalo. Prostě objížděl jsem ty lidi, dělali jsme rozhovory, že to už byli jako staří lidé a tak, jo. A jezdili jsme i po těch bývalých jako lágrech, který tady kde byly v Jáchymově, a lágr Vojna u Příbramy. A tam právě byl strašně zajímavý člověk, prostě František Zahrádka. To byl vlastně chlápek, který dostal snad v 15 letech, snad dostal jako člověče si trest smrti jako původně, nebo něco takového. No úplně jako absurdní to bylo.
0: 15
1: jako,
0: letech.
1: No něco takového, jako, ale zase jako nechci už, já už se taky moc nepamatuju. Prostě ta historie se samozřejmě nechá dohledat, takže se omlouvám, jako jestli fabuluju. Ve velmi mladém věku dostal prostě dostal snad jako do životí, nebo trest smrti původně za to, že převáděl, že pomáhal převádět na Šumavě. Jakožto scout, znal prostě někde, jestli to byla Modrava nebo Borovka, nebo něco takového, tak tam jako pomáhal, dostali se do léčky, prostě samozřejmě, že jako zabásli a tak dále. Takže oni mu to nakonec nějak jako zkrátili na doživotí, nakonec si odseděl asi 12 let nebo 15 let si odseděl jako na Uranu v tom mladém životě, věku. A co bylo hrozně zajímavé, tak on vlastně jako, když jako vylez z toho vězení, tak on tam jako zůstal prostě na tom Příbramsku. A ta Příbram byla prostě plná těch bachařů, že jo. Tam byly všechny ty lágry, tam jako toho bylo hodně prostě. A on s ním jako celý život bojoval. Hele, a František Zahrádka byl prostě malej pán, vzrůstem prostě byl jako malej. Ale ty vole, jako prostě od toho bys nechtěl dostat facku ani náhodou. To byl prostě člověk, kterýho nebylo možné zlomit. A oni se furt snažili, jako ty komouši ho prostě zlomit, a on se nedal. A to bylo na něm jako úžasný. Takže dneska, když pojedeš do Příbramy, tak vlastně tam, že jo, muzeum třetího odboje, nebo ta expozice jako Uranu a tak dále, tak za tím všem jako stojí právě František Zahrádka. Stojí za tím, že tam zůstal vlastně jedinej v Evropě dochovaný lágr komunistický, co byl, že jo, to je Tábor Vojna. Skvělý místo, skvěle je to tam udělaný a tak.
0: No počkej, a já jsem skvělé místo.
1: No jakože to je fakt jako autentický, autentický, že když tam přijdeš prostě, tak to jako není to úplně jako komerční takový nějaký jako srágora, prostě fakt to tam, nebo aspoň na mě to tak jako působilo, protože já jsem tam jezdil jako hodně na večer různě, jo, tak prostě a ještě když znáš tu historii, tak jako to bylo takový silný. No a to je jedno a já jsem ho tam prostě potom několikrát jsem ho fotil a jednou prostě to fakt jako vyšlo, on třeba přišel nádherně oblečený, prostě, že byl takový jako bundičku, prostě už byl starý pán, že už bylo, já nevím, kolem 80 asi, něco takového. A vlastně fotili jsme v celé, jako kde byly jako na samotce, tak a vyšlo jako světlo, prostě všechno jako dopadlo dobře, jo. No a tu fotku já jsem tenkrát poslal, dostala se jako na Czech Press Photo a tak, ale to není jako důležitý. A vlastně pro mě bylo jako ta satisfakce, že ten příběh toho českého politického vězně tak získal třetí cenu v

0: fretech na Picture of the Year International, což je vlastně taková jako obdoba olympiády v té novinářské fotografii, protože to je nejstarší fotožurnalistická soutěž na světě. To byla, myslím, 1947. Jakože,
1: je to obdoba byla... Pulitzerovy ceny za novinařinu, dá se to takhle srovnat?
0: Netroufám si to takhle jako porovnávat. Jo. A vlastně vysel jako ten příběh, nejde jako o tu fotku, ale vlastně ten, rozumíš, že jako dostaneš ten příběh prostě toho českého politického vězně, prostě dostaneš ty vole jako do takhle, prostě do takový jako prestižní věci a veselo to jako v muzeu moderního fotografického umění, ty ve San Diego nebo něco takového.
1: Ale Peťo, to se chci zeptat, k ty fotce.
0: No.
1: Ty lidi v té Americe třetí místo vyhodnotili. Hodnotěj to...
0: Profíci.
1: Jako, no, jo, to já vím. Ale hodnotěj to podle parametru jenom té fotografie, nebo znají i ten příběh a tu historii toho člověka?
0: Ty příběh tomu samozřejmě jako přikládáš a tam strašně záleží prostě co s tím, jak ho dokážeš prostě popsat, jak ho dokážeš vytěžit.
1: Prezentovat zkrátka.
0: Určitě, no jasně prostě. Takže, ale ona jako je pravda, že ta fotka prostě dopadla dobře a bylo to jako super. Jediný, co mě mrzí, tak já jsem jí tenkrát vytisk a vlastně jsem jí jako tomu Františkovi vez. Ale prostě jsem z nějakého důvodu si počasí, nevím, jako, tak jsem minul tu Příbram, my máme kus od Příbramy chalupu, takže jsem se tam dostal prostě až třeba, nevím, měsíc poté a přijel jsem vlastně a on tam jako nebyl. Tak já jsem jí tam nechal prostě jako pro něj, že to takhle jako dopadlo, že prostě z toho mám radost a že jako mu to věnuju a že jako děkuju za to. No a on už jí, myslím, že jí nikdy neviděl, že jako zemřel mezi tím.
1: No toho jsem se právě obával.
0: Hele, naprostá většina lidí, který jsem já jako fotil poslední dobou, tak jako už jsou mrtví. No.
1: Prosím tě, mě nefoť.
0: Ne, takhle no. To není. Je to tím, že já mám teda to, pardon, že mám to privilegium, že vlastně spolupracuji s Cenou paměti národa Postbellum a vlastně můžu každý rok vlastně fotím laureáty Ceny paměti národa, která se pak předává v Národním divadle a jsou to lidi z druhého, ze třetího odboje, ale to jsou vlastně lidi jako 85-90+, jako, takže většina z těch lidí prostě už jako samozřejmě nežije a je to vlastně, to je jako, já se celý rok těším jako na to, že prostě budu dělat 4 portréty těchto lidí, protože za nima musíš jezdit, jako Čechy, Slovensko. A jsou to lidi, kteří přežili prostě koncentrák, viděli Mengeleho, zažili tu rozřazovačku prostě, že jako jedna doprava a byly dvě sestry a prostě ty jdeš doprava, ty jdeš doleva, jo, a takový, víš, a pak prostě s těma lidma sedíš, tak to bylo, to je fakt jako privilegium, prostě musím říct pro mě. No, akorát, že prostě bohužel, jak jsou samozřejmě jako velmi starý, tak to tak jako dopadá, no prostě to je život.
1: Tak jasně, no. Život je odtud potud, co tak. Se budeme povídat. Teď Sára mi ukázala tu fotku tvojí,
0: jo.
1: Vítěznou, nebo třetí místo v té světové olympiádě.
0: Není
1: to vůbec fuk, je to nádherná fotka.
0: Ne, jakože to je třetí místo, pro mě vůbec neznamená nic, je mi to úplně jedno, jako jestli první, třetí, prostě víš, jakože...
1: Mě by bylo líto, že to neviděl tu fotku, no ten pan.
0: No, jde o to, že to je vlastně jako, je to prostě v soutěži jenom jako profesionálních novinářských fotografů z celého světa, tam je, nevím, na každém asi 4,5 tisíce jako lidí z celého světa, tak to je prostě jako dobrý, že jo, víš, jakože to tě těší, jo, ale prostě to důležitý, že do prdele ten příběh jako si dostal. A bylo to v době, kdy vlastně, se tady zase začínaly jako ty levicový proudy začínat jako dostávat zpátky jako...
1: Jasně.
0: Do fungování a ovlivňování všeho možného, víš.
1: No,
0: takže mě to jako tak...
1: Mě to povíde, já to říkám furt, už jsem skoro z toho unavený, ale nedám se prostě. Neustále si připomínat nácky a komouše je třeba, protože to je největší zlo. A náckové a komouše jedno jest, to je můj názor, tak neustále to připomínat. Faith No More si vybral a skladbu Evidence.
0: Evidence.
1: Jdeme do ní.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Vidíte, jak to letí, je 22 hodin a 3 minuty. Mým hostem je Petr Toman, fotograf. Já furt si nemůžu na to sousloví dokumentární fotograf, nebo...
4: No, dobrý, nech to takhle.
3: To je takhle? Jo, nebo jak se tomu říká oficiálně?
4: Nijak, prostě takhle to vech a je dobrá. Ten fotograf. Prostě
3: žurnalista a tak dále. To. Ještě, co si tady povídáme, tak mám mraky příběhů teda. Některý, teda musím říct, že převážná většina, bohužel, jsou dost smutný příběhy. I k tomu se ještě dostanem, ale je tady jeden takový světlej okamžik. Světýlko, jak se říká na konci tunelu, jeho nezdary, když ve škole musel absolvovat fotografii aktu, to mě velice zaujalo. Já jsem si úplně poskočil, no prostě Van Halen jump.

0: Roková spovědnice.
1: Petr Tomán, mým dnešním hostem v Rokový spovědnice, žurnalista, fotograf. Teď tady vypráví spoustu příběhů, přátelé, to by bylo taky opravdu na několik spovědnic za sebou. Petr byl na Ukrajině v Černobylu, kde fotil ty lidi v první linii, kteří likvidovali ty škody nebo tu šílenou katastrofu jadernou v černobylské jaderné elektrárně. Na druhou stranu vypráví, jak byl 30 kilometrů od ruských hranic v Charkově ve vojenské nemocnici, kde byla, teď to řeknu dost blbě, možná ale pestrá paleta zraněných od malých dětí až po vojáky v té vojenské nemocnici, asi spíš ty vojáce, ale byl se i v nemocnici, kde to bylo všechno pohromadě. A já se tě ptám teď jednou otázkou, dá se to, nebudu mluvit o fyzické újmě, když na tebe spadne nějaký granát, ale, a nechci se tomu smát teda, jo, ale já nevím, jako plakat tady nemá cenu asi.
2: Ne, ale směj se, ale jako to je v pořádku úplně.
1: Dá se to přežít psychicky, když tohle zažiješ takovýhle chvíle? Já vím, že máš humornou historku, že tě vedli tou charkovskou vojenskou nemocnicí tam, aby ses tam vůbec dostal, abys mohl udělat nějakou reportáž, tak tě převlíkli za doktora, a aby ses tam vůbec dostal, protože přísně chráněná oblast, nebo střežená, ale no, lépe řečeno vojenská nemocnice, že se dostal k nějakému popálenému vojákovi, který vypadal velice zuboženě a ještě na tebe zapomněli.
2: Protože, zapomněli tam na mě, no.
1: No, tak v tomhletom prostředí, ale já chci o tom obecně, ne?
2: Jo.
1: Teď snad konkrétně, ale obecně říct, jak se to dá přežít, jak chápeš ty lidi, a ty jsi říkal, že jsi tam potkal hrozně zajímavý lidi.
2: Hledane, dá se to přežít tak, že musíš porozumět tomu, kdo vlastně seš ty. To znamená, že já jsem jako pochopil, že nejsem jako mentálně nastavený na to běhat někde v zákopech a být jako v té první bojové linii. Prostě to není moje prostředí. Tam máme tady jako jiný střelce, třeba v Čechách, jako fotografy, který jsou fakt jako špičkový, velký respekt, jako dokázali prostě se dostat hodně vysoko, jako v renomé. Samozřejmě se to na nějako nějaký prostě následky to vždycky
1: jako prostě, má,
2: jasně. Určitě, jasně, že jo. Jo. A já jsem prostě zjistil, že tohle není jako můj battlefield, jakože ne. A ona ale válka má, jako je jedna frontová linie, tam, že jo, padají ty rachejtle a ty mrtví a tohle, ale pak máš ještě jako tu další linii, která je třeba 50 kilometrů, 100 kilometrů jako za tímhle s tím. A to bylo vlastně jako území, kde jsem se pohyboval já, vlastně, který mě jako přišlo daleko zajímavější pro mě. Jako. Dal jsem se tam, nebo měl jsem tu výhodu, že já jsem spolupracoval s psychologama, jako tamnějšíma. Shodou okolností prostě dneska ta psycholožka, i díky tomu, jako, že jsme se znali, tak vlastně jako utekla před válkou a dostali jsme ji sem jako do Čech a shodou okolností dneska má Světlana narozeniny, takže třeba nás poslouchá, tak všechno
1: nejlepší. Ano.
2: Jsem strašně jako šťastný, že vlastně je tady v bezpečí, že tady jako s dětma, který tady dostali vlastně jako další šanci, prostě studiou Karlovku a je to jako super, jo, prostě tohle. A k té otázce, takže já jsem jako pochopil, kde je ten můj rajon a v tu chvíli vlastně si myslím, že jsi jako do určitý míry chráněnej, protože nejdeš proti svýmu stresu, protože vlastně jako ti to nějak, tě to vlastně zajímá prostě ty věci. Takže já jsem se pohyboval jako spíš prostě uprchlický tábory, samozřejmě nějaký jako špatné věci, prostě márnice a takovéhle věci, tam jako se běžně nechceš prostě jako dostat, ale když máš jako důvod k tomuhle, víš, jako že to souvisí prostě s tím tvým jakoby úkolem, který tam seš, a ten úkol vlastně důležitý je ještě zmínit, že já jsem tam vždycky jezdil jako sám za sebe. Já jsem nejezdil za žádný časopis, nic takovýho. Takže já jsem si hledal jako ty svoje témata a já jsem se vlastně nechal vést jako sám sebou v tomhle tom. Jo. A tím, že nejseš jako nucený vlastně od někoho dělat něco prostě třeba proti tvý srsti, tak si myslím, že jako tohle je věc, která tě jako dokáže chránit. Jo. A pak určitě v té fotce, asi to bude podobný v kameře, tak tě prostě chrání ten, když vidíš něco špatného, ale díváš se na to jako přes ten hledáček. Tak jako je to, to chrání. Něco jiného je prostě, když tam jako půjdeš ty, jo, a nebudeš mít prostě ten foťák. A teď to vnímáš jako více smyslama, prostě, no, když tam bude, já nevím, mrtvý tělo nebo něco takového. A přes ten foťák, to si myslím, že jako si většina kolegů prostě
1: potvrdí. Takže ten objektiv je jakýsi ochranný sklo?
2: Je to filtr, je to, já jsem nad tím nedávno přemýšlel, myslím si, že to je tím, že máš jako zúžený vnímání v tu chvíli. Že prostě je to jako když prostě to budeš, já nevím, budeš akrobatický pilot jako a hodně to utáhneš a teď se ti začne odkrvovat jako ta hlava a vlastně se ti začne jako zužovat vlastně to zorný pole a ty vnímáš jenom ten tunel a tak si myslím, že vlastně ten foťák možná v tomhle tom funguje podobně. Že ty se díváš jenom na nějakou výseč té reality.
1: Mluvil jsi s nějakým kameramanem, fotografem, kolegou, jestli to má takhle stejně nebo je to jen tvůj pocit?
2: Hele, myslím, že, jako, že tohle to jsou i jako, asi, že to budou, jako, že kdyby se někde hledala nějaká studie, tak na to možná jako, existují nějaké studie. Myslím si, že takhle jako to většina lidí prostě by jako mluvila podobně. Jak moc to skutečně jako mají zažitý nebo nemají, jak moc prostě to říkají, jenom, že to je třeba jako trend nebo nějaký klišé, to netuším. Prostě tohle jako bude moje zkušenost. Spíš jako jsem se zabýval, chtěl jsem dělat vlastně jako takovou, jako ne studii, ale prostě nějaký text vlastně o jako takzvaný PTSD, to znamená jako posttraumatický stresový syndrom právě jako fotografů, anebo kameramanů, prostě lidí, kteří jezdí do války a dokumentujou to a byl jsem odmítnutý ve většině případů. Jo, protože ty lidi si samozřejmě prostě, když jsou tam jako hodně tomu jako vystavený ty expozici.
1: Tak o tom nechtějí dál mluvit.
2: No,
1: nechtějí prostě to rozebírat.
2: Nechtějí to rozebírat, prostě přiváží si to domů. Jako ovlivňuje to život prostě jednoznačně.
1: Ty jsi taky přivez domů zajímavý pocity, to určitě o tom ještě budeme mluvit, protože čas ještě máme. Teď ovšem další tvoje pecka. Jimi Hendrix, Crosstown Traffic.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Petře, prosím tě, ty jsi dělal školu na FAMU fotografii nebo kde?
2: Ne, Institut tvůrčí ITF takzvaný.
1: Jo, ITF. A krom té dokumentární fotografie jste měli více oddílů předmětů.
2: No, klasický fotografický vzdělání. No,
1: ano, jasně. Je klasický, takže všeobecně, jo. Všeobecné vzdělání fotografické, ano, jako je Gimple, že jo, všeobecné
2: přesně,
1: vzdělání,
2: přesně.
1: Tak. Takže jsi musel fotit i nahý holky. Jo. Teda říká se tomu, přátelé, akty, jo. Jako vznešeně, kultivovaně, jo. Jako normálně fotografové se říkají, fotím nahý buchty, no, ale tak, a to ti nešlo, proč ti to nešlo, prosím tě?
2: Ty a Dané, prostě nevím. Nevím, fakt neumím ti na to odpovědět, neumím to. Nejde mi to. Bojoval jsem s tím, prostě profesor Mára mě to jako vracel a vypadalo to, že mě jako vyrazí, že od té zkoušky úplně prostě nakonec jsem to nějak teda jako ošulil, ale prostě mě to nejde, hele. Mě jako, když mě pošleš třeba, nevím, krematorium, márnice, prostě tak jako to mi nevadí. Ale na uholku prostě nedokážu vyfotit, tyvo.
1: Protože se stydíš?
2: Ne, to není, hele, není to ani jako o studiu, jo. Není to ani o tom, že bych jako neměl, že bych byl nějaký, já nevím, konzervativní příliš, jo, nebo něco takového, vůbec, prostě nemám problém s nahotou, ale prostě to neumím.
1: Zkusíme na to přijít, tak první, co může někoho napadnout. On bude možná jinda, jako jinam to.
2: Tak mám tři děti.
1: Ale máš tři děti jako a krásnou, jasný. Křehkou ženu.
2: Moravačku. Tak
1: která s tebou bude jednou lítat jako s bušpilotem, druhý bušpilot. Jo, dejme tomu.
2: Ona umí líp anglicky, tak to dává smysl.
1: No. Že jo, vy? Mm-hmm. No. Tak, tady tu příčinu vyloučíme, jo?
2: Jo, jo.
1: Stud jsme vyloučili. Jo, že to? Jo, jseš chlap jasný. Jako horat, jace. Ale...
2: Hele, nevím, prostě, ale... to tam je někde nějak jako...
1: Jestli ty nejseš uchyl, to je ještě další třetí možnost.
2: Nevím,
1: to
2: no,
1: taky ne. Jako víš, že to...
2: Hele, možný to je, já nevím, prostě, no, jako nemám jako... A asi nevím, jestli
1: jako,
2: to
1: jako... A jakože neumíš nasvítit ty holky, nebo co?
2: Ne, jako? Já jakoby nerozumím tomu, co mám vlastně jako udělat, jo, prostě, já se dívám jako na to, jako na tu krásu, prostě, pochopitelně, ale no. Prostě, jakoby, jako, ty vole, já nevím, jak to říct, no. Prostě mě to nejde a tím pádem jako si říkám, hele, já už jsem starý pes, jakože už to jako nepotřebuji nikomu dokazovat.
1: Ale no to
2: a byli, ne, jako byli tady, prostě jsou tady jako skvělí fotografové a fotografky pochopitelně, který jako dělají prostě špičkový, umí jako udělat tělo tak, že je to jako opravdu fantastický prostě. A nejde o nahotu jako takovou, prostě to můžou být jenom detaily.
1: Jde o tu linii, ano, jasně.
2: Jde o linii prostě a tak dále, prostě to všechno jako, ale prostě já to neumím. No,
1: Pře- tak, to, tak je. Okay, to mám technickou, jo?
2: Jo.
1: A chodíš ještě na nějaký doučování z těch aktů?
2: Ne, hele, ne. Prostě mám normálně vysokoškolský diplom, jako v pohodě, takže jsem to nějak zvlád.
1: Ty bys si chtěl udělat nějaký doktorantský jako ještě model, jo? Takovej. Ve mně tam se bylo, já ti to ukážu.
2: Tady máš strašnou spoustu jako fakt střelců prostě, který no. To jako no, který se v tom jako, který prostě třeba nemají i to vzdělání a stejně to dělají jako daleko, dělají to jako dobře a jsou oslavovaný různě herci některý prostě, takže prostě někomu to jde a někomu to jako nejde, no. Zas, kolikrát já jsem ale zažil prostě spíš jako obráceně, že prostě kolikrát třeba jsem jako měl reakci, ty vole, jak to můžeš fotit, jako to, co fotíš, a říkám, že já jako nedělám nic.
1: Tedy
2: prostě.
1: To, co fotíš, skutečně.
2: No, ale jako já prostě fakt jako se nezabývám, jako abych tam měl jako opravdu nějaký jako hodně špatný věci, jo, jako vizuálně eklhaft, něco prostě, to jako není, jak jsme se o tom bavili, jo, prostě, že tadyhle příběh, jako těžký příběh, jako nějaký lidský osud, mě to nedělá problém, ale prostě bylo zajímavý, že jako lidi, na to i spolužáci prostě a tak, jo, jako lidi fakt z toho oboru, tak reagovali prostě, říkali, jak to můžeš dělat, prostě, já bych to nezvládl. A říkám, já zase nezvládnu jako vyfotit prostě nahou ženskou nebo nahou chlapa. No. Víš, jakože o tom je ta fotografie. Každý, když to chceš dělat fakt dobře, tak prostě v první řadě musíš porozumět jako sám sobě a vědět, jako kde jsou jako nějaký tvoje limity a prostě co jo a co ne.
1: Mm-hmm.
2: Není to, prostě to je jakoby moje prostě celožit, nebo moje, jako ta profesní filozofie je taková, že fotografie není o tom, koho fotíš, ta je o tobě, jako o tom fotografovi. To je jako hodně důležitý.
1: No ono, v podstatě člověče je to stejný, jak v té muzice.
2: Určitě.
1: Když chceš napsat písničku, nebo když chceš napsat pravdivě, tak. Jo, když chceš napsat hit, který nějaký, nějakou srágoru, která se o to líp prosadí potom v médiích, že jo? Protože je to tak blbý, že se to líbí většině lidem. Tak když chceš napsat opravdu pecku, protože vždycky píšeš pecku, no tak to je, jsi fotograf, ale ono je to stejný. Je to já když chci napsat pecku,
2: a řekneš taky se jako, píšu, ty si řekneš prostě tak a dneska napíšu pecku.
1: Ne, tak to takhle to nefunguje.
2: Prostě se snažíš.
1: Přesně, přesně.
2: Snažíš se.
1: No. Jo. Prostě když, to ti musí napadnout. Mm-hmm. A vždycky, když já teda, nevím jak ostatní, když píšeš píseň, protože si píšeš muziku i text, tak musí být o tobě. Nebo o nějakém mm-hmm. zážitku. Mm-hmm. Musí to být tvůj, ne příběh ani snad, ale pocit. Mm-hmm. Aspoň tak.
2: Jo, jo. Jo, jo, jo.
1: Takže ti naprosto rozumím.
2: Tady je to, tady jako, ale kolikrát, když jako edituju třeba jako cizí práce, tak prostě z toho vlastně vidíš, jako jak se ten fotograf cítil. Hmm? Jestli jako mu to sedí, nesedí, prostě, jo, je to, a já třeba jako vždycky bojuju, prostě, vždycky, při každý fotce, jako, která jako pro mě má nějakou, jako skutečně má mít jako hodnotu, to jsme, jak jsme se bavili o těch laureáty Ceny paměti národa, tak prostě to je pro mě jako takový, tam já chci udělat to nejlepší, co můžu, ale vždycky s tím strašně bojuju.
1: Mm-hmm.
2: Prostě se jako necítím, jsem nervózní, jsi spocený, prostě je to všechno jako na hovno, jo. A ty vlastně se potřebuješ prostě nejdřív jako uklidnit. Až potom teprve jako to může začít jako se rozehrávat takový ty nitky někde jako v pozadí. Jo, já mám teda, že mám jako pravidlo, že nikdy nespěchám. Prostě. Protože když začneš spěchat, tak prostě přehlídneš něco důležitého.
1: Tak já tam
2: povídej.
1: Ty se potíš, když to dílo doděláváš, tu fotografii, když ho vytváříš v té chvíli. No. Já se potím základně před dílem, zásadně před dílem, jo. Já se probudím spocenej hrůzou a v tu chvíli mě napadne ta píseň, jo. Respektive ona mě napadne v tom jaksi polobdění, já se spotím a pak ji napíšu a už jsem suchej.
2: Tak to je jo. Dobrý, jo.
1: To je jedna věc. A ještě další věc, která mě zaujala, jak s těma ty akty, jak ti nějak nejdou. Člověče, já napíšu pecku o nají holce z fleku. To je...
2: To seš kohout, no, tak no, rozumíš. No, jako, ty už to máš prostě jako determinovaný tím příjmením, jo?
1: No,
2: prostě.
1: Příjmením a tím nohem, že jo, tam je vždycky víc těch slepit. No, to je jedno, to nebudeme rozebírat. Já mám ještě, pustíme si další pecku, kterou jsem vybral, pecku 97.9.
2: Smashing Pumpkins.
1: The Smashing Pumpkins a pak mám ten... Jak jsi vyprávěl ten přechod z toho pekelného prostředí, když to jako přeženu přes civilizaci zpátky domů až ke kočárku, jo? Teď všichni tápou, nevědějí, o co jde, ale on vám to Petr Sachlenko vysvětlí.

0: Zpovědnice na Rádiu B.
1: Petře, ty jsi fotil i v Černobylu. Už jsi zmiňoval, nebo já jsem trošku zmínil, možná ne úplně přesně, že jsi fotil lidi, kteří tehdy u toho byli a kteří likvidovali ty první následky. To znamená, nevěděli vůbec, do čeho jdou a šli tam přesto, že byli donuceni a nebo dobrovolně. Mluvil jsi s nima? No asi jo, když jsi je fotil. A kdy jsi tam vlastně byl v tom Černobylu? Kdy jsi ty lidi fotil?
2: Tyjo, já jsem začal asi 2010.
1: Jo.
2: Asi. Něco takového to bylo. No, protože 2011, myslím, 2011 jsem potom měl jako tu cenu. Jako právě za portréty laureátů, teda likvidátorů. Takže nějak asi 2010, no. Ale jo, hele, tak já jsem se samozřejmě prostě jako každý, že jo. Jako, on to byl nějaký můj sen takovej, prostě dlouhodobý, se jako tam podívat do těch oblastí a tak. A měl jsem to velký štěstí, že já jsem se tam podíval tenkrát s Antonínem Kratochvílem. Antonín Kratochvíl je prostě to je jako ikona světové fotografie. A my jsme prostě spolu měli teda nějak jako, že jsme jako spolupracovali, byl potom mým mentorem taky a to bylo jako skvělý prostě, protože pod jeho vedením se pohybovat jako v této oblasti bylo prostě něco, jako to bylo jako takový transformační zážitek jako pro mě. Jo. Blbý bylo teda, že jsem strašně načichnul tím Tondou, takže potom jsem prostě všechno fotil jako přes sklo, víš, takový jako prostě se snažíš o to výtvar, no a začal jsem nosit ten šátek prostě jako do svý von, jo, a fotil jsem jako šikmej horizont prostě a strašně dlouho jsem se toho pak zbavoval.
1: Ale z toho se nic nedělí, já jsem chtěl, taky jsem kdysi zkoušel skládat písničky jako John Lennon, že jo, a zkrachoval
2: jsem. A
1: podařilo
2: se ti to, ne?
1: No, vůbec ne. Hele, ale tobě určitě,
2: já si myslím, že jediný rozdíl mezi mnou a Antonínem, samozřejmě si dělám jako prdel z toho, jo, takže on umí fotit ty holky, jo. On je jako fakt teda dobrý v tomhle.
1: Jsem věděl, že když zaseju se mě opravdu fotografií aktu, že se to ujme.
2: V tomhle toník prostě má fakt jako navrch.
1: No, ale pojďme k tomu.
2: A jasně, prostě. No. A pak jsem tam jako začal, tak to byl takový antré do toho, no a pak jsem tam začal jezdit sám, že jsem si udělal nějaký svý kontakty a jezdil jsem tam prostě jako několik let a už mě jako nezajímalo zase tolik, jako co se odehrává v té zóně. Jo, tam je, že jo, prostě...
1: Pripyat.
2: No, jasně, byl jsem tam několikrát, ale vlastně to mě jako moc nebavilo. Mě bavili jako ty lidi a nebavili mě ani jako moc ty jako babičky, které tam ještě různě jako žijou v té zóně, byť jako v hrozných podmínkách a tak, ale prostě tohle, jako to, nebylo to úplně

0: že pak už jako po zbytek života nic nedělali, prostě byli furt jenom nějaký sanatoria a tak. A s těma lidma vlastně já jsem se prostě potom jako, mezi ně já jsem se dostal a vlastně několik let jako jsem s nima strávil a to bylo jako, ty lidi si našel vlastně všude. Jo, že to nebylo o tom, jako, že to jsou lidi, kteří žijou kolem té zóny, ne, prostě spousta jich bylo v Kyjevě, i na Krymu a tak prostě a dlouho trvalo, a to bylo jako zajímavé, takový ty psychologické aspekty toho, že vlastně oni vlastně neví, jako co bude ráno.
1: Jestli jo. Se ho dožil.
0: Jestli se ho jako co bude, až se prostě ráno vstanou prostě, protože najednou můžou zjistit, že někde začalo něco jako bolet a ono to bude jako důsledek prostě toho, že jako dostali nějakou expozici a že se to prostě přihlásilo, že si to jako začíná vybírat svůj daň. Takže to bylo vlastně, taky se říká, že vlastně největší množství, nebo většinu obětí, který jako zabila ta havárie, tak byly lidi jako pod, v důsledku stresu.
1: Jo, yeah, to je zajímavé.
0: V důsledku stresu prostě, protože ta přímá expozice, tak to byly desítky lidí, jo, prostě. Ale ten zbytek prostě, to už se baví jako o stovkách tisíc prostě, který prostě měli jako úplně rozložený ten život díky tomu, že vlastně furt jako čekali. A já jsem tomu jako moc nerozuměl do té doby, než mě začali brát mezi sebe. A bydlel jsem jako u nich, jo, prostě mám do dneška jako velmi dobrý přátelé. To jsou, že jo, lidi, já nevím, dneska už jim jako přes 60. A nechtěli
1: neříkej o tom mluvit. Přes 60, že jsou to starce, nebo se urazím.
0: To jsem neřekl, že jsou starce.
1: No.
0: A jako dlouho trvalo, než, jako fakt roky, jo, než prostě to začali, jako začali vlastně to brát vážně. Tenkrát jsem měl jako iniciační rituál, že prostě mě jako ten jako Ivan potom říká, hele, přijď tadyhle k jezeru. Tak jsem přišel k jezeru v Kyjevě, tak nějaký rybník tam prostě a tohle a on, tak já ti to dneska všechno jako povím. Jo, a to jsme se znali už prostě několik let, jo. Bydlel jsem u nich prostě, on mě provázel a tak, jo. A strašně jsme se tam jako střískali. Koňakem, ty vole, prostě, koňak, jo. To je taková divná věc prostě. A teď jako on vlávě jako začal...
1: Co je na koňaku divný,
0: no,
1: jo, jako,
0: no prostě, že na Ukrajině očekáváš vodku a všechny tyhle, jako ty jejich zápalný výbušní směsi prostě, a, ale jako koňak, no, tak to bylo takový to... A druhý den jsme jako, že mě veme teda jako mezi ty kámoše a tak jsme se ocitli někde prostě na nějakém sídlišti a tam prostě najednou, že je chlápek, který prostě měl toho Slavíka, nemluvil, že tady měl díru, protože měl rakovinu hrtanou. Takže oni, když se s ním povídali, tak mu všechno psali, tak on jim jako psal, že jo, odpovídal a tak, jo. A ty samozřejmě jsme se tam jako strašně zase zrubali, jo. To prostě je takovej ten jejich zvyk, prostě, jo, pít prostě, no hrůza, jo, to, co bylo prostě. A já jsem si ale všim takových těch jako divných pohledů, jak oni na ně házeli takový jako divný pohledy, jo.
1: Kdo divný, na koho, počkej?
0: Ty mý likvidátoři, jako ty, který byli relativně OK,
1: jo.
0: Na tohohle z toho prostě to. A oni třeba řekli, my jsme ho neviděli třeba 3 roky. A já říkám, ty vole, když jste kámoši, ne? Prostě, jako, proč jste ho neviděli, tak jako to za ním nezajedete. A on potom říká, ne, my se bojíme. Se bojíme prostě, že takhle dopadneme my. Že tohle prostě jako čeká nás.
1: Nechceš takže, vidět svou budoucnost.
0: Jo, takže oni jako vlastně... A tohle je prostě jako velmi časté, nebo dneska samozřejmě to jako převálcovala ta válka, že jo. Ale prostě tohle to bylo jako docela jako častý problém u těch likvidátorů.
1: Já ti můžu ti něco vysvětlit? Ty jsi zdravý člověk, že jo?
0: No to já nevím, no.
1: No asi, když nevíš, že máš nějakou chorobu, tak seš vlastně zdravý. Já ti řeknu jednu věc osobní. Jo, já mám léta diabetes a ten má nějaký komplikace. Já ti jenom chci vysvětlit ten jejich postoj.
0: Ne, já mu rozumím, ten postoj, naprosto.
1: Protože když čumím na televizi a je tam zrovna reportáž o komplikacích diabetes mellitus, tak přepnu.
0: Jasně,
1: úplně stejná reakce.
0: Jasně.
1: Nechci to vidět. Co by mohlo. A to jsou lidi s jinýma chorobama, jo. Já nevím, rakovina, nevím, co všechno může být.
0: Jo,
1: takže
0: já myslím, že to je přirozený, je to nějaká...
1: Je to sebeobrana.
0: Sebeobrana, přesně tak. A to bylo jako hrozně zajímavé vlastně se do tohohle dostat, jo. Ale zase to právě bylo jako tím oslým můstkem se dostáváme k tomu antré, když jsme začínali, když jsi říkal, že děláme jako ty dlouhodobé věci, tak vlastně tohle to jsou věci, které začnou jako až časem prostě přicházet. Víš, jako že tě vemou ty lidi do toho tématu takhle hluboce, ale prostě vyžaduje to jako čas. Ale ten čas se ti vyplatí prostě, protože pak se dostaneš jako někam...
1: Chápu správně, že, jako... i o těchto lidech, o těch likvidátorech, jak říkáš, děláš tak.

0: nebo vzniknul tenhle
1: nějaký dokument. Z toho vznikla i knížka. Z toho byla i knížka, tenkrát Republika Černobyl, The Republic of Chernobyl se to jmenovalo. Tak z toho dokonce ještě mám někde nějaký výtisk.
0: No vidíš?
1: No, vím, no, vím.
0: Tam jsou samozřejmě fotky v té knize.
1: Jo, jo, jo, a jsou tam jako takový mikropříběhy formou jako popisku. A je to vlastně takový jako moje vyznání vlastně s tím Černobylem, protože to byla jako hrozně zajímavá zkušenost, jo, ty roky, kdy já jsem to psal tenkrát do reportáže jako pro Reporter magazín, vyšla jako velká k nějakému výročí, to bylo 30 let, prostě ne, nevím, to je jedno. A tam jsem to vlastně popisoval, že já když jsem tam jako přijel, když jsem tam přijel jako poprvý sám, poprvý jsem tam byl s tím Antonínem Kratochy. A po druhý prostě, když už jsem tam jel jako sám, prostě na vlastní jako triko, a měl jsem tam jako domluvený už a teď tam jako přijedeš a vlastně jako čekáš, že se tam něco bude dít. Ale prostě ten život toho fotografa, jako toho dokumentaristy je prostě o tom, že jako ty někam přijedeš a tam běží normální život. Adekvátní pochopitelně jako té situaci, která je na tom místě. To znamená, že prostě bavíme se o oblastech jako kolem té černobylské zóny.
0: Ne, takže přímo tam. Ne, přímo tam. Přímo Pripyat je prostě ne. Mrtvá, že jo?
1: Jo, tam nemá cenu, prostě to chápu, jako, že tam je to jako... koho to zajímá ten Černobyl, tak samozřejmě se tam musí podívat, jako to je bez debat prostě, ale tam se jako nic neděje, že jo, to je vlastně k ničemu, jako z nějakého dlouhodobého hlediska to prostě sledovat. Já prostě vždycky všechno stavil na lidech, jo, takže já jsem se pohyboval kolem toho plotu, kde jsou jako různý vesnice a tak. Problém je, že ty vesnice, jakože tam byla strašná chudoba, ale brutální. Je to z toho důvodu, že to je blízko té černobylské zóny, že prostě i tou vesnicí prochází ten plot, jo. Takže ta půda je možná ještě jako do značné míry někde kontaminovaná, takže se tam jako nic moc ani nepěstuje a tak, jo. Není tam práce. Nebo bavíme se teda jako o období před těma 10-15 lety. A vlastně všichni lejou, ale jako fuck fest lejou, prostě, a lejou jako úplně nesmysly tam, prostě takový ty samohonky. A ty se tam jako najednou objevíš prostě a ty jdeš jako tou vesnicí. A všude jsou ty plechový ploty, protože oni mají plechový ploty. A ono se nic neděje, tyjo. A ty jsi z toho úplně v prdeli, protože vůbec nevíš, co máš dělat. Říkáš, ty vole, já jsem tady přece jako, abych tady udělal ty fantastické fotky, jo. A tam nic takového jako není, tam nic na tebe nečeká. To je jako strašně zajímavý moment tohle, jako já nevím.
0: To znamená ty chlapi, ty ženský, co tam žijou teda v těch vesničkách.
1: Tak oni si žijou jako svůj vlastní život někde, rozumíš, jo. Ty se tam objevíš prostě ve 12 hodin odpoledne, prostě v sobotu. A teď si myslíš prostě, že tam jako uvidíš prostě ten jo, že tam budeš sbírat prostě a tohle z toho. A vlastně se tam nic neděje. Projede motorka, jedle někdo projde prostě. Jo, někdo tamhle něco kuchtí jako na plotně a tak. Jo.
0: A z čeho žijou? Nemají příjmy?
1: Ne, jako žijou prostě, no, nějak se snaží prostě. Víš, jo. Jako přežít, někde tam okopávají nějaký brambory. Ale tím chci říct jako ta deziluze jako toho fotografa. Jo, že prostě ty si myslíš, že na tebe někde něco čeká. Jo, to je asi jako, když ty si sedneš prostě s papírem a tak, a teď napíšu prostě ten bombový hit, jo. A je to prostě super. A ono se nic nestane, že prostě. Jo, nebo půjdu do kavárny, tam prostě dostanu inspiraci a všechno bude jako super. A ono se nic nestane, prostě. Víš?
0: Takže tak jakoby... Teď jsi mě rozesmutil, takže já si žiju vlastně takovým jako... vlastním soukromým Černobylu, teda, protože já jsem papír před sebe a
1: ta deziluze jako pro mě vlastně ten Černobyl v tomhle tom byl jako obrovskou školou.
0: Proto si se
1: kdy já jsem musel
0: jako vyhledával zničit. Spíš ty lidi, který...
1: Ne, já jsem jako musel zničit ty svoje hloupé očekávání, že na mě někde něco čeká. Mm-hmm. Víš? A že vlastně musíš přijmout prostě tu realitu, která je. To znamená, že jako musíš prostě zpomalit jako na úroveň toho života, který je na tom místě. A to je jedno, jestli seš ve válce, nebo jestli budeš prostě co... Můžeš tady fotit něco hezkého, prostě o to vůbec nejde, jo. Ale je to prostě o tom, jako o tom mindsetu. Zpomalit se prostě, dostat se jako na úroveň, úplně jako vlastně odstranit to ego. Prostě nesmíš tam jako přicházet s tou svojí představou, jak to jako bude.
0: Jasně.
1: Já když tam byl poprvé s tím Antonínem, tak to prostě bylo, že jo, on jak kdyby to přitahoval prostě, víš, jako. Takže to se děli jako fakt neuvěřitelné věci. Já jsem se tam prostě dostal k různým jako pijatikám, ty vole, tam prostě to byly jako spousta různých takových historek, jo, prostě, takže se furt něco dělo. A najednou seš tam jako poprvý sám. A on je jako běžný život, prostě. A běžný život je vlastně jako nefotogenický, dokud do něj jako nepronikneš, že? Prostě, dokud jako se nestaneš a nezačneš. Takže tam já jsem vlastně začal jako rozumět trošku, byla to hrozná deziluze. Dokonce jsem i jednou jsem jako dokonce jako odletěl dřív, jo. jsem to nedával prostě psychicky. Mě to tak deptalo, že prostě nejsem schopný tam jako udělat kus práce. Že prostě jsem si normálně buknul letenku a třeba o 3 dny jako jsem si to zkrátil a odletěl jsem jako zpátky. Jako zpátky prostě do Čech. Jo. Takže pak jsem se na to chtěl jako vyprdnout, jako úplně, víš. A vlastně celý tenhle ten proces jsem si musel nějak jako v té hlavě uspořádat a vlastně jako klesnout, nebo ne, já nevím, klesnout, no, je to takový tabula rasa.
0: Mm-hmm.
1: Jako nepopsaný list prostě. A pak si tam začít vlastně objevovat jako to téma, to svoje téma. To bude jako v té hudbě, že jo, to je prostě všechny tyhle kreativní procesy jsou
0: stejný. Ve všem to taky.
1: No.
0: Jo, to je jako čekat senzaci, že ti něco napadne.
1: Mm-hmm.
0: Musíš mít nějaký impuls. Budu mluvit možná stupidně, ale nešťastnou lásku, nějaký nešťastný, ne lásku třeba, ale nějaký moment v životě, dokonce i nemoc, když zjistíš, že máš něco blbýho. Tedy to je můj pocit.
1: Jo,
0: takhle vznikají ty.
1: Souhlasím,
0: já ze velkého štěstí, nějakého štěstí, že vyprysklo, nějakou, že něco se mi povedlo, tak o tom jsem nikdy písničku nedokázal napsat. Jo. Takže čím, když je člověk, tedy já, když je v pohodě, nic se neděje, nic tě netrápí, jsi existenčně zajištěný, tak nemám žádnou inspiraci.
1: No, jestli,
0: musím být v prdeli,
1: tvoří, no.
0: Jak říkal pan soudruh prezident, jak on se jmenuje, Zeman, jak říkal, podle mě kecal spoustu nesmyslů, ale no, on furt kecal nesmysly, ale jednu věc měl vlastně pravdu, jak si kulturní obec stěžovala na blbý podmínky, že jo? Tak on říkal, že herci musí být hladoví, nebo co to řek, aby něco vymysleli, nebo něco vytvořili. Nebo ne herci, ale třeba i skladatelé, to je jedno. No tak je to hnusný, samozřejmě já s tím nesouhlasím, ale na mě to platí, takže takhle
1: jo,
0: bych.
1: Jako,
0: jo. Hele, prosím tě, jo, no. My už nám se to blíží ke konci, Peťo. Já bych to zakončil, zkus to tou sekvencí takovou, jakoby historickou, která navazuje na sebe, takovou miniaturní bych řekl. Tvoje pocity, jak jsi tam, teď ne Černobyl, nemyslím, ale fronta na Ukrajině, co tam prožíváš, o tom jsi mluvil, samozřejmě ty fotky, ty nemocnice a tak dále, to prostředí a jak, nevím, jak jsi to vyjádřil, vyjádři to ty, vyjádříš to líp než já, a pak jsi se postupně dostával do toho prostředí jakýsi civilizace, nebo míru. Do toho mírového, jak jsi říkal, že jsi skončil v Řevnicích s kočárkem tamhle u Berunky.
1: V Praze, tenkrát v Praze ještě.
0: Tenkrát v Praze.
1: Jo, no, tak, no to je jedno. Hele, to je tak jako zase asi to nakonec takový jako návrat do toho blbýho jako, nebo těžkého tématu.
0: No ale, protože to dopadne dobře, takhle jsem to myslel.
1: Jo, ale znají to asi, znají to prostě všichni lidi, kteří někde daleko víc než já, pochopitelně. Lidi, kteří jsou prostě třeba na nějakých jako humanitárních misích, jo, nebo prostě kolegové, fotografové, novináři, prostě obecně, asi i vojáci, prostě když někam jedou jako do nějaký jako mise a tak dále, a tak dále. Prostě ty návraty, když seš tam, tak adrenalin prostě jednoznačně, jako ten tě prostě chrání, že jo. To jako prostě jdeš v nějakém prostě módu, máš nějakou myšlenku, seš tam jako s nějakým cílem a tak dále, ale vlastně ty návraty potom jako zpátky do toho běžného života, tak ty jsou jako drsný, jo. A vlastně s každou jako další cestou, respektive s každým dalším návratem, v mém případě to tenkrát bylo horší a horší, jo. A jak jsme se bavili vlastně ještě o tom Čili, tak to bylo, tam byla prostě fantastická redakce, prostě to bylo jako vlastně neustálý mejdan, to bylo jako strašná zábava, nesmírně vtipný, inteligentní lidi.
0: A do tohle prostředí se zvracel
1: s tím. A ty se vracíš prostě, v sobotu večer jako přiletíš prostě tamhle jako z nějakého eklhaftu prostě jako, že jo, jako něco jako blbýho, kde jsi strávil prostě týden 14 dní a v pondělí máš jít prostě do toho, jako do té vysmátý prostě redakce, jako mezi ty fajn lidi. A vlastně v tobě, a ještě samozřejmě jako mezi tím jako se zastavíš doma, že jo, tam dostaneš čočku, jakože prostě, hele no, tak teď jsi byl 14 dní někde na dovolený, tak teď budeš muset makat, prostě dojdi pro rohlíky a prostě dojdi vyvenčit děti a tohle a tamhle to prostě. A, ale zároveň jako já to beru, že to byla vždycky ta nejlepší kotva, jakože moje žena v tomhle byla fantastická kotva, že jsem jako neměl moc času jako tomu propadat prostě těm věcem, víš, jakože prostě to byl takový návrat jako do reálu, že je hezký, že jsi se tam jako bavil, ale prostě tadyhle máš svý povinnosti. Prostě, jo? A pak, když ještě teda jdeš do té práce, kde je prostě všechno jako vysmátý, tak já si pamatuju a tím se jako možná zpětně omlouvám jako kolegům, jo? Že prostě si pamatuju, že potom jsem byl jako, jako nepříjemný. Že to prostě strašně těžce jako rozdycháváš ty věci. Víš, jako, že seš jeden, prostě strávíš tam jako v, jako v opravdu silný emoce, vidíš prostě spoustu jako těžkých věcí a pak se vrátíš prostě někam, kde jako sranda, humor prostě. Ale ty, jako lidi, tě, jako ale ty kolegové, tě... jako, rozumíš, to prostředí, oni za to nemůžou. Že? Prostě.
0: A jistě, že.
1: A ty si to musíš ale prostě tobě... dokázat a v tobě se to ale začne jako střetávat. A začne se to prostě
0: Počkej, je to tak, že ti přijdou ty lidi najednou, že jsou nějaký povrchní a ví o životě hovno? Protože asi, nezažili asi. To, co no, bylo. No, a ty, když se vrátíš do normálního světa, říkáme normálního, tak to najednou na tebe dopadne, tak no, si určitě, to všechno určitě. V plný, jako, jako v tom tý plný petardě uvědomíš?
1: No určitě, určitě.
0: Je to tak? Jo, je to tenhle syndrom?
1: Je to prostě, tomu se říká, že posttraumatický stresový syndrom a je to prostě fakt jako, je to prostě strašně složitá věc, jo. To jsou prostě na to, to že jsou jako medicínský všechno pojmy, prostě je to jako velmi, velmi dobře prozkoumaný a tak, jo. A já jsem si to teda jako okrajově takovýmhle způsobem někde jako prožil a je zajímavý vlastně, když začala potom tato velká válka, tak mě to jako na druhou stranu uchránilo trošku.
0: Jo,
1: v tom, že vlastně...
0: Už jsi měl protilátky, Peťo.
1: No, já jsem jako věděl, kde jsou jako moje hranice prostě v tom, že zase mě se ozývali různý lidi, pomož nám. Jo. A já jsem věděl, že prostě pomož, ale prostě v jednu chvíli se zase začala jako ta kontrolka blížit do toho červeného. A já jsem věděl, že prostě stop.
0: Stop, musíme udělat jen dnešnímu pořadu, prosím tě, protože končíme. Smutně. Taky bychom mohli povídat dlouho. Hele, zajedeme do Řevnic a půjdem na pivo nebo na něco. Máme se o žerem a budeme se bavit zase o něco, třeba o ženské.
1: Jo, o focení aktu, něco focení mi aktu. Ukážeš.
0: No,
1: prostě,
0: já ti něco ukážu, ano.
1: To je
0: nápad, ty blaha, musíme to stěhnout v letě, dokud jsou odhalené dámy. Tak, přátelé, mým hostem Petr Forman, možná vám to přišlo...
1: Forman úplně ne.
0: Tomán, ježišmarja, Petr Forman, ty, sorry.
1: Jseš unavený, už máš na to jako...
0: Petr Tomán, samozřejmě, fotograf, žurnalista, prožil toho hodně, možná vám to přišlo občas ten rozhovor, nebo ten dialog depresivní, ale zase myslím, že jsme to dokázali vysvětlit a v mnoha případech odlehčit. A třeba příště, když budeš mít chuť přijít, tak dáme zase trošku jiný téma. Uvidíme. I když ty seš takovej dobrodruh, že...
1: Já vůbec nejsem dobrodruh.
0: Už budeš ten bušpilot.
1: No to bude lepší, no. To si myslím, že bude, jako, že bude zajímavější.
0: Budeš bušpilot, budeš vyprávět, tak tvoje paní vřeštěla za tebou, vedle tebe v letadle, protože jsi jezdil, lítal jak šílenec.
1: To bude hezký.
0: Tak, Petr Tomán, prosím vás, jo, Petr Tomán, říkám to znova.
1: A já děkuji Danovi Kohoutovi za pozvání.
0: No.
1: A Šárce, protože na ní nesmíme zapomenout.
0: Nesmíme, tak. Já teď nesmím zapomenout pustit poslední píseň s chodou okolností tu, kterou se taky vybral Pearl Jam, Jeremy, to s tím udělal velkou radost. Tak jo.
1: Tak děkuji za pozvání hezky. Ještě. No,
0: a vám děkujeme za pozornost, přátelé. Zase za týden.

tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

0: krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. I když mém pořadu převládají skladby angloamerického původu, přesto rocková muzika přes řadu zákazů a omezení ovládla prakticky celý svět. Dnešní krásné nálezy jsou toho přesvědčivým důkazem. Úvodní ukázka Dentenet Kel neboli Musí se rozhodnout z roku 2019 pochází z repertoáru maďarské skupiny Kartágo. Tehdy si soubor svým celkově 10. albumem Idiot Netwen Eve, neboli 40 let spolu, připomínal již 40. výročí svého založení. Dnes již má na svém kontě celkem 11 velkých desek. Pětičlennou formaci založil v září 1979 kytarista a zpěvák Francis Getty, který si oblíbil zvláště styl americké hudby ze západního pobřeží Spojených států. Kartágo dosáhlo vrcholu popularity v 80. letech, kdy vydalo v roce 1981 svůj albový debut, kterého se v Maďarsku prodalo neuvěřitelných 178 tisíc exemplářů. To kapelu vyneslo do první ligy souboru maďarského roku. Vítězství v mezinárodní písňové soutěži v rakouském Villachu o 2 roky později skupině zase otevřelo cestu k vydání 2 alb západní Evropě a také k řadě koncertních vystoupení ve střední a východní Evropě. Rozlet rokových šampionů z Maďarska se ale zadrhl v roce 1985, kdy se Kartágo rozpadají. Pro koncert v Budapešti o 5 let později se však muzikanti dali znovu dohromady a pokračují v činnosti až do současnosti. Nyní se podíváme na rockovou scénu Jihoafrické republiky. Její nejznámější postavou je bezesporu Michael Lubovic, jenž se proslavil pod pseudonymem Manfred Mann. Dalším muzikantem pocházejícím z této země, jenž přesáhl její hranice, je rodák z Johannesburgu John Kongos. Jako teenager vyrůstal při poslechu jihoafrických imitací britského a amerického rock'n'rollu a popu. V lepším případě tuhle muziku v originálech poslouchal v rádiu, ale teprve jeho osobní návštěva koncertu Tommyho Steela a později nahrávky do Shadows ho natolik zaujaly, že se počátkem 60. let od toté začal pokoušet sám. Prosadil se pak jako frontman formace John Kongos and the G-Men a stal se místní hvězdou, jenže jeho ambice mířily výš, toužil vyniknout i celosvětově. Podobně jako jeho krajan Manfred Mann se proto vydal do Londýna a podařilo se mu získat nahrávací smlouvu u Fly Records, kde začínal mimo jiné i Mark Bolan, pozdější líder T-Rex. Počátkem 70. let v období nastupujícího glam rocku bodoval Kongo z Británii se svými prvními 2 singly. Oběma patřilo 4. místo britského žebříčku. Z debutového alba Johna Kongose z roku 1971, nazvané prostě Kongos, si teď prostřednictvím rádia Beat poslechněte skladbu Jubilee Cloud. Tahle velká deska dosáhla v Británii 29. místa žebříčku.

Rumunskou rockovou scénu bude zastupovat jedna z nejpopulárnějších zdejších skupin, a to Phoenix. Cenzurní tortura, kterou za Čaušeskova komunistického režimu musela procházet, je dnes téměř nepředstavitelná. Soubor vznikl počátkem 60. let v Temešváru, údajně nejkosmopolitnějším rumunském městě. Původně se říkal Sfinty, čili Svatí. V roce 1965 však dostal zákaz používání tohoto názvu a tak se zrodili Phoenix. V roce 1973 pod touhle hlavičkou zavítali i do Československa na festival Bratislavská lira. Skupina po celou dobu své existence stále zápolila s dozorem komunistických činovníků. Začali s cover verzemi písní The Beatles, ale záhy jim to zatrhli jako nemístnou inspiraci západní kulturou. Phoenix tedy hledali a našli inspiraci v rumunském folkloru, jenže tím se zanedlouho dostali až k náboženským písním. V roce 1972 vydali první rumunské rockové album s kompletně rumunskou tvorbou Čejče Neaudat Nume, neboli Těm, kteří nás pojmenovali. Ovšem o nepředstavitelném boji o jeho vydání svědčí, že polovička desky původně neprošla cenzurou. Když jeden z členů kapely v roce 1970 emigroval, následovalo utlumení její činnosti. Zakladatel a dodnes jediný z původních členů skupiny, kytarista a zpěvák Nikolaj Kovači, se s touhle buzeraci vypořádal po svém. Oženil se s dívkou z Nizozemska a v roce 1976 se vystěhoval. Za rok se pak překvapivě vrátil, ale záhy znovu odjel. Tentokrát vzal sebou celou kapelu, která se ukryla v reprobednách jejich aparatury. Krátce po příjezdu do tehdejšího západního Německa se Phoenix rozpadli. Soubor se triumfálně vrátil domů koncertovat až zase po pádu Čaušeskova režimu. Z jejich debutového alba teď na frekvenci Rádia Beat zazní skladba Nunta neboli Svatba.

0: Dočasné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Lucemburský soubor No Name nemá kromě svého názvu s tím ze Slovenska naprosto nic společného. K založení téhle neoprogresivní formace došlo roku 1988 v Dudelange. Jeho symfonický styl hudební publicisté často připodobňují k Merlion. Svou debutovou velkou deskou Zodiac vydal vlastním nákladem v roce 1993. Za moment zní ve vysílání rádia Beat zazní skladba Only a Dream. No Name pod svou původní hlavičkou vydrželi do roku 2010. Tuhle etapu její existence lemuje celkem 5 alb. Po svém zreformování se muzikanti objevili pod novou hlavičkou The No Name Experience, neboli také zkrátka TNNE. Svou první velkou desku pod novou identitou vydali v roce 2014. Dnes už si na své konto připsali 3 alba. Teď už na vás čeká slibovaná skladba Only a Dream z albového debutu No Name z roku 1993.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Kvartet Tessera, Epipedatis i Parxis, česky čtyři úrovně existence, je řeckým zástupcem v dnešní nabídce rockové hudby z celého světa. Vznikl v městečku Sepolia po politických změnách v zemi, kdy zde padl tzv. Režim plukovníků. Došlo k tomu v roce 1974. Ve vztahu k roku v zemi se v té době zdejší režim příliš nelišil od toho v Rumunsku. Soubor se rozhodl zásadně odlišovat od všech skupin existujících v Řecku pod heslem Pryč od řeka Zorby. Ostatně, když se jim v roce 1976 podařilo získat nahrávací smlouvu u firmy Venus a nahrávali ve studiích Columbia své debutové album, první slova, která uslyšeli od technika, prý byla: a kde máte buzuky, chlapci? Skupina získala své první úspěchy na Kypru. Později se v jedné řecké televizní hudební soutěži umístila jako třetí. Její debutové album, které vyšlo pod názvem kapely, ale bylo i jejím posledním, vzniklo ve velkém chvatu během pouhých 10 hodin. Po jeho vydání ale kapela už vystoupila na jediném koncertě a zmizela z hudební scény. Z téhle vzácné desky vám teď na rádiu Beat nabídnu skladbu Ermia neboli Divočina. V současnosti se jedná o opravdovou sběratelskou raritu. Po vyprodání alba za něj totiž sběratelé byli ochotni platit 180 000 drachem v přepočtu asi $1,000.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Chorvatská rocková legenda skupina Atomsko Sklonište vznikla v roce 1977 v Pule na poloostrově Istria. Pojmenovala se podle jedné protiválečné hry básníka Božka Obradoviče Atomový kryt z roku 1968. Obradovič se nakonec stal i textařem kapely. Soubor nahrával své skladby rovněž s anglickými texty, a to v Anglii pod názvem Atomic Shelter. Ještě jako teenagerovi mi kamarád půjčil jednu jejich desku s touto identitou. Příjemně mě překvapila i svým excelentním zvukem, že byla nahrána na britských ostrovech, tedy nezapřela. Když jsem se jednou dostal do Puly, v době konání zdejšího knižního veletrhu, usmyslel jsem si, že si Atomic Shelter pořídím také na CDčku. Obcházel jsem tamní prodejny s muzikou, ale bez úspěchu. Během společenského setkání s účastníky veletrhu jsem se o svém problému zmínil mimo jiné jeho ředitelce, paní Magdaléně. Provozovala v tomhle starobylém městě s antickými kořeny knihkupectví. S typický ženskou vřelou gestikulací se přiznala ke svému původu a pomohla mi sehnat některé desky souboru z texty svého otce. A tak si teď budete moci z vysílání Rádia Beat poslechnout Atomsko Sklonište a jejich skladbu Dok se tělo tvoje vidí, neboli Zatímco je tvé tělo viditelné. Pochází z jejich čtvrtého alba Extra Uterina z roku 1981. Diskografie souboru čítá celkem 11 studiových alb, z toho 3 pod identitou Atomic Shelter a dále 3 koncertní a kompilační sety. We'll be right back.

teď dostane v této relaci prostor kapela Bandolero ze zdánlivě nerokové země, a to z Portorika. Tento pětičlenný soubor vznikl v roce 1969. Jednotliví členové kapely působili během 60. let v různých formacích, ale salsa rozhodně k jejich hlavním inspiračním zdrojům nepatřila. Za své vzory považovali hlavně Vanilla Fudge nebo Iron Butterfly. Soubor vznikl hlavně z podnětu solového zpěváka José Noguerase, který byl i hlavním autorským pilířem. Bandolero vydali v roce 1970 své jediné stejnojmenné album. Všechny skladby jsou Noguerasovým dílem. Pouze na třech spolupracoval s Jerry Garciou. S lídrem The Grateful Dead však nemá nic společného, je to jen shoda jmen. Skupina už v roce 1971 ukončila svoji činnost. V roce 2015 byli Nogueras spolu s Bandolérem uvedeni do portorické síně slávy rock'n'rollu. Dnes dostane na rádiu Beats repertoáru skupiny Bandoléru prostor skladba Don't Hang Me z jejich jediné velké desky z roku 1970.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Průkopníci urugvajského roku, kteří si říkali Los Mockers, tom doma neměli zrovna jednoduché. Byli zde víceméně ignorováni a úspěchy slavili především v Argentině. Hudebně výrazně ovlivnili především The Rolling Stones. Zpívali zásadně anglicky a kvůli svým dlouhým vlasům neunikli ani nepříjemnému zájmu místní policie. Proto museli několikrát strávit noc ve vazbě. Kapela vznikla v roce 1963 v Montevideu a zpočátku si říkala Los Encadenados. Většině muzikantů bylo tehdy mezi 18 a 19 lety. Protloukali se po různých klubech, až zasáhla náhoda. Všiml se jich lovec talentů, který pracoval pro argentinskou pobočku vydavatelství EMI a zrovna trávil dovolenou v urugvajském letovisku Punta del Este. Následovalo sice i hned pozvání do Buenos Aires, jenže v Argentině pak museli čekat 6 měsíců, než se dostali do studia. Z původní tvorby Los Mockers si z rádia Beat poslechněte skladbu Confusion z jejich singlu z roku 1967. Skupina se v následujícím roce rozpadla po vydání dvou alb. Muzikanti se rozprchli do různých zemí od Afriky až po Německo nebo Španělsko. Vlna zájmu o revival vedla v roce 2008 k jejímu obnovení, ovšem v nové sestavě.

0: Jasné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Nyní se zastavíme v Itálii u představitelů melodického roku, souboru, který si říká Lionville a vznikl v roce 2010 v Janově. Hlavní zásluhu na to měli bratři Stefano a Alessandro Leonettiové, velcí fanoušci souboru Toto, Bad English nebo Survivor. Zpěvák, kytarista a skladatel Stefano Leonetti na její produkci výrazně spolupracoval zvláště se skladatelem Lenny McAlusem, který je známý jako někdejší důležitý člen týmu a kapelník doprovodné skupiny zpěvačky Tiny Turner. Kapela Lionville má již na svém kontě celkem 6 alb, přičem zvláště to poslední Supernatural z listopadu 2024 se považuje za výrazný předěl v její činnosti jako most mezi minulostí a budoucností souboru svým důrazem na mix melodičnosti a rockové údernosti. Výrazem toho je i nový zpěvák, Švéd Alexander Strandell. Někdejší člen souboru Art Nation tak na sebe po Stefanovi Leonettim převzal roli frontmana. Z produkce souboru Lionville teď na rozhlasových vlnách Rádia Beat uslyšíte skladbu Heading for a Hurricane, která pochází z kolekce jejich posledního alba z roku 2024.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Dnešní úvodní část putování za rockovou muzikou po celém světě zakončí skupina Living Four z Nového Zélandu. Vznikla v roce 1975 v Aucklandu z trosek souboru Space Farm. Svým stylem byla často srovnávána s počátečním obdobím působení kapely Santana, a to zejména za příměsi latinsko-amerických hudebních vlivů. Jenže obsáhlejší srovnávání je v daném případě velmi obtížné. Living Force totiž za dobu své jepičí existence stačili v roce 1977 vydat pouze jediné stejnojmenné album a také jen jeden single, jehož obě strany pocházely z alba. Texty Living Force se zabývají především spirituálními tématy. Existence této naděje novozelandského roku se uzavřela již v roce 1979. Z jediné velké desky skupiny Living Force zazní na závěr skladba Harry Ball. Se sborovým zpěvem v daném případě kapele vypomohli jejich kolegové ze souboru The North Shore. Příště vás pozvu na druhou část letošního putování za rockovou hudbou ve světě, kterou uvádím pod hlavičkou Svět uchvácený rokem. Tentokrát zazní mimo jiné Tees z Kanady, Klepsydra ze Švýcarska, Fish on Friday z Belgie, Wine z Austrálie a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Novozélandští Living Force uzavírají svou skladbou Harry Ball z roku 1977 dnešní vydání Krásných nálezů.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu B.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer vám od mikrofonu tady ze studia Rádia Beat přeje Martin Vysušil a to znamená, že pro změnu je tu další 11 v 11. 1003. pokračování tohoto seriálu, které bude pro změnu věnováno zpěvákům, kteří se to nebojí rozbalit hned pěkně od začátku. Vůbec se nebudeme věnovat jejich vokálním kvalitám ani textům, ale prostě si vybereme songy, které začínají rovnou tím hlavním textovým sloganem. Říká se tomu intro. Nemusíte vlastně vůbec o ničem přemýšlet, protože název písničky vám zpěvák řekne úplně na začátku, dřív než začne kytara, basa, bicí nebo klávesy. Tak, jdeme na to. Začneme v roce 1956, album Bob Street a Gene Vincent. Klasika, rock'n'rollová klasika Bebop-a-Loo.

0: 11.
1: V 11.
0: Na rádiu Beat.
2: Gene Vincent, já se omlouvám beaťákům natěšeným na to, že začnu pěkně z hurta, protože dnes naopak začínáme zpomala a budeme postupně zrychlovat. Lend Your Love to Me Tonight, to je další dnešní intro, o které se postará kapela Emerson, Lake & Palmer, tedy konkrétně Greg Lake. To se psal rok 1977, kdy vyšlo album Works Volume 1.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Dnešní 1003. 11 v 11 tu začal Gene Vincent, po něm přišel Greg Lake a dalším zpěvákem, který otevře píseň, bude Roger Waters. Ten totiž zpívá všechny sloky a všechny refrény v této písni zase naopak zpívá Dave Gilmour. Jedná se o album The Wall a song Mother.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Po dvou písních z konce 70. let přeskočíme do let 80., kdy vyšlo album Departure kapely Journey. Steve Perry a Neil Sean pro tohle album složili i píseň, která začíná tím sloganem úplně perfektně. Any way you want it. Samozřejmě, že se asi nedivíme, že spoluautor písně Steve Perry je zpěvák a dal si šanci se předvést hned pěkně od začátku. Jinak s ním pochopitelně kytarista a doprovodný vokalista Neil Sean, Greg Rowley, který hraje na klávesi, Ross Valory, basák a Steve Smith na bicí. To jsou, nebo to spíš byly, Journey v roce 1980.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Už po druhé setkání s písněmi, které začínají přímo sloganem toho textu, čili intro je zároveň slogan. Po 1003. se scházíme na beatu a teď už přicházejí ku slovu z alba Third Stage z roku 1986, Boston. Can't you say you believe in me?

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Jelikož víc hlav víc ví, kdyby vás náhodou napadl nějaký song, který začíná přesně takhle, tedy tím sloganem pěkně, skoro a kapela, napište mi na můj Facebook nebo na e-mail do Rádia Beat. Rád se s vámi o tuhletu věc podělím v některém z příštích vydání intro sloganů na 11. v 11. No a poté, co už dospívali Gene Vincent, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Journey, Boston, tak je tady teď další excelentní zpěvák. To jsme totiž u Stevena Tylera a Aerosmith. Dude Looks Like a Lady's alba Permanent Vacation je dalším dnešním songem s výrazným začátkem, kterým je slogan písně.

0: 11
1: w 11
0: na Radio Beat.
2: Biba Pelula, lend your love to me tonight, mother, any way you want it, can just say, dude. Co všechny tyhle songy mají společného? No přece to, že mají intro tím sloganem, který je v názvu té písničky. A nejinak tomu bude i Zdoro Pesh. Ta totiž v roce 1991 vydala Rare Diamonds a na něm i song All We Are, který si nemůžeme nepustit, protože to je přesně ono. Jen bych měl asi pro pořádek připomenout, že tahle písnička vyšla na albu kapely Warlock v roce 1987 nazvaném Triumph and Agony. Zpívala pochopitelně Doro Pesh tehdy, protože byla členkou Warlocku spolu s Tommy Bolenem, Nico Arvanitisem, Tommy Hendrixenem a Michaelem Eurichem. No a teď už tedy konečně k muzice.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 1003.11. To je ten dnešní večer na Beatu. Podruhé si hrajeme intra začínající sloganem. A Doro Pesch teď vystřídá artroková, jak se dříve říkalo, kapela Yes. V roce 1991 vydali album Union a Ian Anderson, Steve Howe a Jonathan Elias jsou autory písně I Would Have Waited Forever.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Pojezd, ten další slogan nebude úplně doticha, protože se tam bude ozývat publikum. Jedná se totiž o živou nahrávku kapely Kansas, jejich slavného hitu Carry On My Wayward Son.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: Jak jsem sliboval hned na začátku dnešního večera, začali jsme pomalej a ke konci budeme zrychlovat a malinko taky přitvrdíme. Tou desítkou dnešního večera budou totiž Iron Maiden a ta jejich Can I Play With Madness. Takže slib plním. To je ta dnešní 11 v 11, která se už po druhé věnuje songům, které začínají pěkně dočista svým sloganem, názvem písně. Pojďme na Iron Maiden.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: No tak vidíte, Iron Maiden sem patří dvojnásob, protože měli nejenom intro písně sloganem, ale i outro z toho songu bylo Can I Play With Madness. Celý večer krásných začátků byli tu s námi Gene Vincent, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Journey, Boston, Aerosmith, pak přišla Doro Pesh, Yes, Kansas, teď Iron Maiden a úplně na finále jsem si nechal Whitesnake. Ale ještě než si řekneme, která bude ta poslední píseň uzavírající tu 1003. 11. v 11. a po druhé 11., která je věnována sloganům, tedy písničkám, které začínají prakticky svým názvem pěkně doticha, aby se nám to nepletlo. Jinak já si myslím, že jednou z kapel, která těch vokálních začátků, kde je slogan, má nejvíce, jsou asi pořád přeci jenom The Beatles. Ale k tomu se dostaneme v některém z příštích vydání, kdy si zahrajeme možná i víc písniček od jedné jediné kapely. Ale dnešní večer končí, tou poslední bude z alba Good to be Bad, které vyšlo v roce 2008, písnička kapely Whitesnake Lay Down Your Love. A nezapomeňte, že hned jak skončíme my s 11, tu bude repríza Hard and Heavy a po ní další a další pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Mějte se krásně, ahoj, dobrou noc, Martin Vysušil.